0: na tom stadionu ještě před jednáním vlády nechal od kolegu vytáhnout ta aktuální. A když se podíváme na zákaz vstupu na sportovní, kulturní či jiné společenské utkání, tak ten byl uložen loni 32 osobám a v roce 2024 28 osobám. Všechno to byli muži, až na jednu výjimku, tedy předloni to byla jedna žena.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Rychlý obrat počasí zažili lidé na jižní Moravě. Teplý den vystřídala bouřka se silným krupobytím. Bouře zasáhla také Hodonínsko. Svůj příděl dostala také Vysočina a další místa. Před bouřkami varoval Český hydrometeorologický ústav. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neschodli na stropu penzijního věku na 65 letech. Tripartita nemá schodu ani na důchodech náročných profesí. Tři vězni z plzeňské věznice na konci minulého týdne zřejmě pozřeli dezinfekci. Dostali se do přímého ohrožení života a ve vážném stavu byli převezeni do nemocnice. Jeden z nich zemřel, píše to server iDnes.cz. Posledních 28 lidí večer opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl Antivirus, ukázaly záběry televize z Tenerife. Na plavidle zůstává část posádky. Evakuovaní nastupují do autobusů, které je převezou na letiště. Odkud odletí? Loď později opustí přístav, kde musela zakotvit kvůli silnému větru. Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2-0 v Opavě. Přiblížili se tak účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají 4-bodový náskok na 4. Ústí nad Labem a dokonce zbývají 2 kola.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost, čekáme také lokální přeháňky, především v Čechách, nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě ke 14. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: vy na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Mami, rozešla se se mnou holka.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: A vrátila nám všechny plastový dozy?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví?

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Tripartita se na věku neschodla. Zelenský míní, že Rusko s válkou nekončí a fotbalová liga pokračuje vloženým kolem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Vyplývá to z vyjádření ministra práce Aleše Juchelky.
2: My samozřejmě budeme stropovat věk odchodu do důchodu, to jsme slíbili, máme to v programu prohlášení vlády, budeme to dělat v roce 2028 právě s náročnými profesemi, protože s tím věk odchodu do důchodu souvisí. Zaměstnavatelé samozřejmě tlačí na to, aby ten věk odchodu do důchodu byl vyšší. My tomu rozumíme, jsme vládu, která je velmi pragmatická, založená na datech a na číslech, proto budeme čekat na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů u náročných profesí.
1: Důchodový věk se v Česku zvyšuje ročně u mužů o 2 měsíce a u žen obvykle o 4. Na 65 let se dostane v příštím desetiletí. Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc v presklubu hodnotí víkendové události na fotbale z pohledu legislativy a jejího používání a mluví také o efektivitě vymáhání u neplatičů alimentů.
3: U toho řidičského oprávnění to funguje. Pokud někdo si má rozmyslet, jestli přijde o řidičské oprávnění anebo zaplatí na děti, pokud platí z principu.
4: Dobře, to ale proto, že rybářský neměl výstek.
3: Tak to je samozřejmě, to byla věc, která tady byla v té debatě. Já si myslím, že u rybářského lístku to tak úplně být nemusí, u toho loveckého už tam nějaký vliv mít může. A myslím si, že pokud někomu zakážete a seberete mu průkaz plavidla, to znamená kapitánské oprávnění plout někde na moři, no tak mu zkazíte dovolenou a třeba si to rozmyslí.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Rusko se nechystá ukončit válku. Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky. Varuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu na sociálních sítích. Ukrajina se brání ruské agresi 5. rokem. Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slávii budou v úterý ve 3. kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby zkontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slávy 8 bodů. Šlágr na Letné začne ve 20 hodin.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý nás čeká proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami četnějšími v Čechách. Nejvyšší teploty 7 až 12 na jižní Moravě ke 14 stupňům. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr si myslí, že zákazů vstupu na sport je málo. Bouřky v Česku udeřily a vězni se otrávili. Jeden zemřel. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc v presklubu hodnotí víkendové události na fotbale z pohledu legislativy a také jejího používání. Právě to je nejzásadnější otázkou pro ministra.
2: Čísla jsou a musím říct, že jsem je neznal do dneška. Já jsem si právě v souvislosti s tím, co se dělo na tom stadionu ještě před jednáním vlády, nechal od kolegů vytáhnout ta aktuální. A když se podíváme na zákaz vstupu na sportovní, kulturní či společenské utkání, tak ten byl uložen loni 32 osobám a v roce 2024 28 osobám. Všechno to byli muži, až na jednu výjimku, tedy předloni to byla jedna žena.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Rychlý obrat počasí zažili lidé na jižní Moravě. Teplý den vystřídala bouřka se silným krupobytím. Bouře zasáhla také Hodonínsko. Svůj příděl dostala také Vysočina a další místa. Před bouřkami varoval Český hydrometeorologický ústav. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na stropu penzijního věku na 65 letech. Tripartita nemá shodu ani na důchodech náročných profesí. Tři vězni z plzeňské věznice na konci minulého týdne zřejmě pozřeli dezinfekci. Dostali se do přímého ohrožení života a ve vážném stavu byli převezeni do nemocnice. Jeden z nich zemřel, píše to server iDnes.cz. Posledních 28 lidí večer opustilo loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, ukázaly záběry televize z Tenerife. Na plavidle zůstává část posádky. Evakuovaní nastupují do autobusů, které je převezou na letiště. Odkud odletí? Loď později opustí přístav, kde musela zakotvit kvůli silnému větru. Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2-0 v Opavě. Přiblížili se tak účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají 4-bodový náskok, na čtvrté Ústí nad Labem a dokonce zbývají 2 kola.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost, čekejme také lokální přeháňky, především v Čechách, nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě ke 14. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: Za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Tripartita se na věku neschodla. Zelenský míní, že Rusko s válkou nekončí a fotbalová liga pokračuje vloženým kolem. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Vyplývá to z vyjádření ministra práce Aleše Juchelky.
2: My samozřejmě budeme stropovat věk odchodu do důchodu, to jsme slíbili, máme to v programu prohlášení vlády, budeme to dělat v roce 2028 právě s náročnými profesemi, protože s tím věk odchodu do důchodu souvisí. Zaměstnavatelé samozřejmě tlačí na to, aby ten věk odchodu do důchodu byl vyšší. My tomu rozumíme, jsme vládou, která je velmi pragmatická, založená na datech a na číslech, proto budeme čekat na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů u náročných profesí.
1: Důchodový věk se v Česku zvyšuje ročně u mužů o 2 měsíce a u žen obvykle o 4. Na 65 let se dostane v příštím desetiletí. Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc v press klubu hodnotí víkendové události na fotbale z pohledu legislativy a jejího používání a mluví také o efektivitě vymáhání u neplatičů alimentů.
3: U toho řidičského oprávnění to funguje. Pokud někdo si má rozmyslet, jestli přijde o řidičské oprávnění anebo zaplatí na děti, pokud platí z principu.
4: Dobře, ale proto, že by rybářský lístek.
3: Tak to je samozřejmě, to byla věc, která tady byla v té debatě. Já si myslím, že u rybářského lístku to tak úplně být nemusí, u toho loveckého už tam nějaký vliv mít může. A myslím si, že pokud někomu zakážete a seberete mu průkaz plavidla, to znamená kapitánské oprávnění plout někde na moři, no tak mu zkazíte dovolenou a třeba si to rozmyslí.
1: Celý pressklub na našem webu frekvence1.cz. Rusko se nechystá ukončit válku. Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky. Varuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu na sociálních sítích. Ukrajina se brání ruské agresi 5. rokem. Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slávii budou v úterý ve 3. kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby zkontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slávy 8 bodů. Šlágr na Letné začne ve 20 hodin.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý nás čeká proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami četnějšími v Čechách. Nejvyšší teploty 7 až 12 na jižní Moravě ke 14 stupňům. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Užívejte si let.
1: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější.
2: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
0: To se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Hezké ráno vám přejeme.
3: Krásné úterý, jsou tu zprávy a má je Lucie Černá.
4: Hezké ráno, úřad práce dnes zveřejní dubnovou nezaměstnanost, podle analytiků klesla. Disciplinárka rozhodne o trestu pro Slávii za nedohrané derby. Ve francouzském Cannes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Úřad práce dnes zveřejní údaje o aktuální nezaměstnanosti. Jiří Halberštát, ředitel náboru a marketingu ze společnosti Manpower Group v Frekvenci 1 řekl, že nezaměstnanost de facto stagnuje a že válka v Iránu a další geopolitické situace ve světě náš pracovní trh příliš neovlivní.
5: Podle našich průzkumů plánuje většina českých zaměstnavatelů zachovat stávající stav zaměstnanců a potom mírně převyšuje počet firem, které plánují zvyšovat počty zaměstnanců. Teď se nacházíme v jarním období, kde obvykle nezaměstnanost klesá. Myslíme si, že tomu bude i teďka v dubnu. Očekáváme pokles asi o 0,1%.
4: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt nad Slaví, a to poté, co byl sobotní duel v Edenu předčasně ukončen za stavu 3-2 pro domácí kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů Sparty. Slaví hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Odečet bodů Slaví nehrozí, jak už v pondělí potvrdil předseda disciplinární komise Jiří Macner. V paragrafech, podle kterých bude komise celý incident posuzovat, totiž takový postih není. Ve Zlínském a Moravskoslezském kraji právě teď přestává platit výstraha před bouřkami. Ty včera a během noci nejsilněji udeřily na Hodonínsku. Hasiči tam výjížděli kvůli počasí k 52 událostem. V regionu řešili hlavně popadané stromy a zaplavené sklepy. Bouřky se objevily ale i v okolí Bruntálu nebo Plzně. Na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje i na dalších místech na Moravě se vyskytlo krupobytí. Prezidenti Slovenska, Česka, Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě a budou jednat o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přinášejí ve vztahu k mladé generaci. Součástí summitu takzvaného slavkovského formátu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Ve francouzském Cannes dnes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozelandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. O hlavní festivalovou cenu bude do 23. května bojovat 21 filmů. Na závěr festivalu převezme čestnou zlatou palmu americká herečka, zpěvačka Barbara Streisandová. Tenisový turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat bez české účasti. V osmifinále na italské Antuce totiž vypadly Linda Nosková, Nikola Bartuňková i Karolína Plíšková. 13. hráčka světového žebříčku Nosková prohrála s Rumunkou Sirstéovou. 20letá Bartuňková podlehla světové desítce Ukrajince Svitolinové a bývalá světová jednička Plíšková schytala od Jeleny Rybakinové z Kazachstánu Kanára a s aktuální světovou dvojkou prohrála 0-6 a 2-6.
1: Frekvence 1.
4: Počasí. Úterý přinese proměnlivou, většinou velkou oblačnost a hlavně v západní polovině Čech se vyskytnou lokální přehánky, odpoledne ojediněle i bouřky. Ráno v polohách už nad 500 metrů, odpoledne nad 800 metrů půjde o srážky sněhové. Při silnějších přehánkách se i v nižších polohách mohou objevit sněhové krupky. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty jsou teď po ránu u 6 stupňů, odpolední maxima se zastaví na 7 až 11 stupních, jen na jihu Moravy může být kolem 13.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě se podíváme na silnice.
6: Porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 133. kilometru ve směru na Prahu. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné, bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: A je po zprávách. Šest i úterý vám přináší...
2: Cože?
4: Míru rukou.
2: Jo, takhle. Fantazie.
4: Krásné ráno.
2: Hezké ráno vám přejeme. Je 12. května v kalendáři dneska Pankrác, následuje Servác a Bonifác. Já vlastně mám vždycky radost, když vychází pranostiky, musím říct. Mě to vždycky potěší.
4: No a je pravda, že většinou se o zmrzlících říká, že jsou ty ranní mrazíky, což jako úplně nejsou, ale jakože zmrzlíci přinesou sníh. No, klobouk dolů.
2: No měl to udělat Martin na podzim, tam to nevyšlo.
4: To tak oni to pošerovali.
2: Tak se to posunulo.
4: Ty brácho, ale... já jsem to prosím tě nestihl, nezvládneš to na jaře.
2: Bráško.
4: Jo, jasně.
2: Je fakt, že venku je zima. Počítejte s tím, než vyrazíte, pokud si chcete vzít minisukni.
4: Takhle.
2: Tak to nevadí.
4: Toto si můžete kvůli Mírovi vzít, když bude minus 30, ale na západě je zima. Na Moravě a ve Slezsku ještě ne, tam je dneska po ránu normálně i těch 12 stupňů, ale ono to dojde i tam samozřejmě.
2: Tak, máme toho pro vás hodně, je tu taky 10-tisícový týden, nevím, jestli náhodou už k té desíce se neblížíme dneska po ránu, ale nebudeme předbíhat, teď posíláme to nejlepší z muziky.
4: Neblížíme.
2: Ale blížíme. Blížíme. Ale blížíme, to víš, ano. Tak hezké ráno.
4: Dobré je to.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Za minutu čtvrt na sedm dáme si 1+1 už za chvilku, pokud byste měli v rukávu nějaký dobrý vtip, tak jsem s ním.
1: 736 300 444 nebo taky naše Instagramy. Do té doby se pojďme podívat, co nás dneska čeká a nemine, ví to paní Dagmar Klucka.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Krásné ráno, milí přátelé, vítejte u úterní horoskopu. Dnes je den ošetřovatele, k svátek slaví Pankrác, gratulujeme. Slunce v Býku vnáší do života harmonii a luna v rybách rozdává štěstí druhým. No a co čeká Býky? Jak napovídá planetární konstelace, nic by vás dnešní den nemělo natolik zaskočit, že byste si nevěděli rady. Většina z vás je dobře naladěna, vrhnete se do práce. Blíženci, zdá se, že jste ve formě, možná je to tím, že máte za sebou nějaký nečekaný úspěch. Radci, láska vás hřeje. Nezavírejte oči před štěstím a před hezkými věcmi. Lvi, možná jste včera zhřešili, i malá lež může rozpoutat velkou bouři. Važte pronesená slova. Pany, dnešek je pro romantické chvíle jako stvořený. Jste-li nezadaní, vyjděte do ulic, seznamujte se. Báhy, květnové románky vypadají velmi dobře. Hvězdy tento optimismus ještě podpoří. Štíři, soutěživost a dravost, kterou v pracovním kolektivu pocítíte, neberte na lehkou váhu. Snažte se přizpůsobit okolnostem. Střelci, včerejší den vás naladil na růžovo. Máte elán, silný esprit, snadno na sebe upoutáte pozornost. Kozorozi, konečně nastal ten správný čas vyznat se ze svých citů. Venuše se nedá obelstít. Vodáři, úterý před dávným, téměř zapomenutým citům, které, jak známo, nerezaví. Ryby, silné emoce zasáhnou i vás. Jestliže hledáte lásku, tentokrát máte opravdu šanci, ale zadaní by neměli koukat vedle, změna by vám příliš neprospěla. Berani, milostný život poznamená i nějaké starosti pracovního rázu, láska pro vás bude znamenat pevný bod. Milí přátelé, z jedné strany se vám daří, z druhé strany můžete vše přehánět. Rozumná dávka aktivity, brání myšlení a klid vám přinesou žené výsledky. Přeji vám prima den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: frekvenci 1 v 6 hodin 20 minut. Hezké ráno.
1: Krásné ranko.
0: Baví se dva týpci.
1: Dobře.
0: Včera jsem se člověče pohádal se starou. Nakonec za mnou ale přilezla po kolenou. Jo. A co říkala?
2: Co říkala?
0: Vylez pod tý postele, srabe. Děkujeme Pavlovi. Tady mi poslal tenhle vtip. Jsem zvědav, co dorazí k tobě.
1: Dobře, 736-300-444, pojďte do toho.
3: A zadny jsou tady.
4: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
5: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
7: Be smart. Get wings.
3: Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
11: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: byl v Polsku. Citrinovka.
1: Citrinovka?
0: Citrinovka, to je jako je místní drink. Řešil jsem to s někdy si.
1: Aha, je alkoholický? A žurek.
0: No jistě, v Polsku je všechno alkoholický, polívky. Tak jedna plus jedna, pojďme
1: no,
0: dál.
1: Tak jeden alkoholický. Alkohol je nutný k přežití. Dinosauři ho neměli a všichni víme, jak,
0: jak to dopadlo, jasně. Takový hezký. Česko-polsko-slovensko, maďarský.
1: Přesně, tady prostě náš středoevropský.
2: Ráno frekvence 1.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Hezké ráno přejeme, minutu po půl sedmé.
1: Krásné úterní ráno, slibované ochlazení je tady, a to hlavně v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ještě teplé ráno, odpoledne už bude ale chladno úplně všude. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví mezi 9 a 13, naši pocitovou teplotu sníží silný vítr. Od 600 metrů čekáme sněžení, v nížinách přehánky.
0: A je tady Lucie Černá, má pro nás zprávy.
2: Hezké ráno, úřad práce dnes zveřejní informace o dubnovém vývoji nezaměstnanosti. Analytici předpokládají, že se podíl nezaměstnaných opět snížil, a to na 4,8% z březnových 5%. Podle nich k tomu přispěly hlavně sezónní práce ve stavebnictví a zemědělství. Na Tenerife skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí ze 23 zemí. Poslední z evakuovaných vystoupili v pondělí kolem 7:30 večer a zhruba o hodinu a půl později odletěli do Nizozemska. Přístav na Tenerife už opustila i samotná loď, která směřuje do nizozemského Rotterdamu. Na její palubě zůstali lidé nezbytní pro její obsluhu. Fotbalisté Sparty dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostí Plzeň. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slávii 8 bodů. Šlágr mezi druhým a třetím týmem tabulky začne na Letné v 8 večer a v té době už bude známý verdikt disciplinární komise, která dnes vynese tresty za víkendové události v Edenu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě se podíváme na silnice.
4: Porouchané vozidlo nepřehledněte na dálnici D1 na 133. kilometru ve směru na Prahu. S pomalejším provozem počítejte na dálnici D1 u Holubic od 211. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je silný provoz. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivana.
1: Krásné úterní ráno s datem 12. května, tak tady pročítám noviny. Prosím tě, od samého rána, abych byla
0: dnešní,
1: v obraze.
0: Dnešní.
1: A představ si, mám tady titulek. Aha. Čtvrtmilionový důchod existuje.
0: A jako 250 tisíc, že někdo dostává.
1: Někdo dostává 250.
0: To je prezident asi nějaký, ne?
1: A pokračuje to, ne? Není,
0: ne?
1: To není nějaký prezident.
0: Ne,
1: jsou to nějací manažeři, ale nový takový důchod už vzniknout nemůže.
0: Jak to?
1: V roce 2007 došlo k nějakému zastropování.
0: Jo. No.
1: Takže je to pravděpodobně člověk, který měl docela vysoké příjmy před rokem 2007, a dokonce se píše, že mu nemusíme závidět, protože takovej člověk do toho systému odvedl daleko víc, než dostane zpátky na tom důchodu. Ale jako je to docela dobrý. Představ si, že jsi jako důchodce.
0: Já si myslím, že někdo, kdo vlastně dostává 250 tisíc důchod, tak ho pravděpodobně nepotřebuje.
1: Nepotřebuje, jo.
0: To také, no. Mohl by vyhrát ve sportce, abych mu to přál.
1: Přesně.
3: Míra Michálek a Lub.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Rusům pomáhá v těžkých časech čarodějnice. Kvůli válce se zvedl zájem o mystiku. Co vy na to?
2: To věřím, no tak oni se vůbec utíkají k těm duchovním, včetně teda církví pravoslavnej. A některý ty duchovní přece žehnají zbraním, to taky je jako... Stejně tak, jako to dělali katolický, no, kněží taky, tak to mě vždycky přijde obzvlášť dojemný, když se církve zapojují do válečného štvaní. Ale no a Rusové to mají hodně, že k tomu inklinují. A ten má taky nějaký šamany Putin, který mu předvídají budoucnost a tak dále. V Rusku je to asi ještě víc rozšířený než kde jinde.
1: Tak ono to je Rasputina tam měli, že jo? Tak to
2: Rasputin to byl živej duch, který teda fungoval obdivuhodným způsobem. Ale ono to má logiku, protože on uzdravil toho Careviče, což byla svým způsobem záhada, náhoda, nikdo neví. A tím teda získal, no ale tak to je dneska taky. Dneska instalatér dá ženský ruce na ramena, ona řekne, že jí přestali bolet kolena a je léčitel. Na instalatérství se vykašle, pak řekne, že má ten dar. No a dává takhle ruce a polovina se uzdraví, buď placebem, anebo on má nějakou energii, já nevím. A tak ten Rasputin, tak to byla hvězda tohle příběhu. A ještě s tím uzdravením toho Careviče.
1: No, no počkejte, ještě, jak ho, kolikrát ho vraždili? Třikrát?
2: Jo, jeho nešlo oddělat, ne. To bylo hrozně
1: nesmrtel, ne. No. No a teď mají teda nějakou tu čarodějnici. Natália Malinovská se jmenuje. Aha. A je zajímavý, že teda teďka věří polovina Rusů na takovýhle různý věci, no. Přirozený. A v roce 2019 to byla pouze třetina, takže to narostlo vlastně.
2: Narostlo a proti tomu máte zase takový to moderní... Velká část lidí dokonce věří té fámě, že Putin už je asi 2 roky mrtvej, že tohle je dvojník. V Rusku pojem té objektivní pravdy byl vždycky menší. Teďko, co se na západě skoro vytratila, tak v Rusku už jsou opatrovejš, tam už žijou jenom tímhle teďko. Jako pravda vlastně skončila jako taková.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zpívá Lady Gaga. Vždycky, když ji vidím, tak si vzpomenu na své první kolo Lady.
1: Jo, Lady 22, myslím, že to
0: 26,
1: bylo.
0: 26, nebylo to 26 kola?
1: Jo, že to by to bylo podle kola. Jo, tak jo, 26. Jo,
0: Lady 26, já měl modrou, bylo to
1: já
0: dámský
1: zelenou.
0: Kolo. Sice bylo mi velký, ale tenkrát, jak nic nebylo, tak jsem měl aspoň něco.
1: No, jako no. Já jsem měla zelenou a musím říct, můj tatínek si to oblíbil, hlavně teď, když je v důchodu, to kolo pořád existuje.
0: Pořád existuje.
1: A taťka můj na něm začal jezdit, ono moc nevrše, on se o ní docela stará. Ještě měl dynamo, že jo, to bylo tenkrát.

0: Karasnice. Já to fakt nevím. Hlavně si mi, a já už ti nevěřím a nebudu ti věřit nikdy, už
1: když
0: nikdy
1: začnu slovy, je to jednoduchý, jo?
0: Dneska to bude jednoduchý. Takže přátelé, jestli je to jednoduchý, tak je to jednoduchý pro někoho jinýho než pro mě. Což samozřejmě neznamená, že to nemůže být jednoduchý. Ale pro mě to jednoduchý rozhodně není.
1: To se rozčiluje, co? Na to, že to trefila.
0: Co to je?
1: No ty jsi nevěděla ze začátku a nakonec si řekla, nevím, jaká nějaká pistole, nebo co to bude. A máš vlastně pravdu, Tarasnice je vlastně palná zbraň,
0: fakt?
1: Která se používala už v 15. století pro přímou střelbu, ale aha, je to vlastně takový jako kanon malej, tarasnice.
0: Jo, vidíš.
1: Tarasnice, já myslím, že to používali za možná první nebo druhý světový války, že se tomu spíš tak říkalo.
0: Jo.
1: Že to bylo, když máš takovou tu bazuku na rameni, tak
0: máš něco. Co je to bazuka? Pokračujeme, co je to bazuka?
1: No tak prostě palná zbraň trefila z toho fantasticky.
0: To je, až teda na podruhý, ale fakt to bylo teda střílení od boku.
1: Ale
0: střílení z Tarasnice.
2: Pozor, největší slevový týden.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky.

0: Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
3: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na Smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart. Get wings.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
7: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
8: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
9: Žádná kouzla.
8: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

0: I o tom budou zprávy za malou chvíli na Frekvenci 1.
1: No je to velká věc, teda musím říct, že i na těch sociálních sítích se to objevuje velmi a všichni fanoušci Slávie jsou z toho rozpačití, že jo?
0: No nejenom fanoušci Slávie, že jo? Všichni jsou z toho rozpačití.
1: No probereme za chvilku.
2: Datard pořádá nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Maxi výprodej.
4: Cože?
3: Maxi výprodej.
4: Ano,
3: Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datard, opravdový elektrospecialista.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
12: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
13: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
14: Žádná kouzla?
13: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
15: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
16: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
17: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
18: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: A přejeme hezké ráno.
0: Krásné ráno. Zprávy a Lucie Černá.
19: Hezké ráno, úřad práce dnes zveřejní dubnovou nezaměstnanost. Podle analytiků klesla. Disciplinárka dnes rozhodne o verdiktu nad Slaví. Nizozemská nemocnice dala kvůli hantaviru do karantény 12 zaměstnanců. Úřad práce dnes zveřejní údaje o aktuální nezaměstnanosti. Jiří Halberštát ze společnosti Manpower Group Frekvenci 1 řekl, že v Česku jsme na tom s nezaměstnaností v rámci Evropské unie velmi dobře. Bez práce je podle něj do 400 tisíc lidí a i ti mají šanci hlavně díky různým rekvalifikačním kurzům.
20: Stále dominuje nabídka dělnických pozic do výroby. Českému automobilovému průmyslu se relativně dobře daří díky Škoda Auto, která má poměrně silnou pozici. Nicméně se trošku proměňuje ta poptávka v tom smyslu, že se více hledají techničtí specialisti na robotizaci, údržbu strojů. Ta poptávka je více komplexní a to je právě ta oblast, kde má mnoho lidí šanci, kdy by si mohli třeba díky kurzům elektrikářským nebo dalším technickým zvýšit kvalifikaci a stát se třeba experty na robotizaci.
19: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt nad Slaví. A to poté, co byl sobotní duel v Edenu předčasně ukončen za stavu 3-2 pro domácí kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů Sparty. Slaví hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Odečet bodů Slaví nehrozí, jak už v pondělí potvrdil předseda disciplinární komise Jiří Macner. V paragrafech, podle kterých bude komise celý incident posuzovat, totiž takový postih není. Ve vyšších polohách v Česku, hlavně v Krušných horách a na Šumavě dnes může napadnout až 5 cm nového sněhu. Objeví se především odpoledne večer a mohl by se udržet přes noc. Na síti X to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav. V noci na středu pak může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky. Prezidenti Slovenska, Česká, Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě a budou jednat o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přinášejí ve vztahu k mladé generaci. Součástí summitu, takzvaného slavkovského formátu, budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MH Hondius. V noci o tom informovala agentura AFP s tím, že nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovali, teď míří do nizozemského Rotterdamu. Na její palubě zůstali jen lidé nezbytní pro její obsluhu. Martin Nečas pomohl dnes v noci ve druhém kole play-off NHL dvěma přihrávkami k výhře hokejistů Colorado 5-2 na ledě Minnesota. Avalanche tak vedou v sérii 3-1 a od postupu do finále západní konference je dělí jediné vítězství.
18: Frekvence 1.
19: Počasí. Úterý přinese proměnlivou, většinou velkou oblačnost a hlavně v západní polovině Čech se vyskytnou lokální přehánky. Odpoledne ojediněle i bouřky. Ráno v polohách už nad 500 metrů, odpoledne nad 800 metrů půjde o srážky sněhové. Při silnějších přehánkách se i v nižších polohách mohou objevit sněhové krupky. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty jsou teď po ránu u 6 stupňů, odpolední maxima se zastaví na 7 až 11 stupních, jen na jihu Moravy může být až 13.
4: Frekvence 1.
18: Doprava.
19: A ještě míříme na silnice.
14: Porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 133. kilometru ve směru na Prahu. S pomalejším provozem počítejte na dálnici D1 u Holubic od 212. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je silný provoz. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
18: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
19: A je po zprávách 7, to znamená, že na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
1: Jsme tu, přátelé, hezké ráno, před chvilkou jsme řešili, co je ta rasnice.
19: Ano.
1: Já na to úplně zapomněl, píše nám tady kdosi, nevím, není podepsaný, to nevadí. Dobré ráno, myslím, že ta rasnici používal přeci doktor Chocholoušek ve filmu Jakýme hoď ho do stroje na konci filmu.
0: Vidíš, to si vůbec nepamatuju.
1: Jak střílo po těch zřízencích.
0: Jo.
1: Z balkonu,
0: je to možný,
1: zahrady,
0: no. Je to možný.
1: No nic, tak pojďme dál. Mám pro vás takový test, jo?
0: Uh-huh.
1: Schválně. Z jakého filmu je toto? To ví i Lubka,
0: to
1: pozor.
0: Vím i já.
1: Bacha.
0: To vím i já.
1: A já myslím, že to víš z toho důvodu, že dneska ten film slaví.
0: Přesně
1: to.
0: Tak. Top Gun slaví 40. premiéra jedničky 12. května roku 1986. Teď se tenhle ten akčňák vrací zpátky na filmová plátna. Jednička i dvojka se budou znovu oficiálně promítat v kině. I tady u nás v Česku.
1: Kecej, toto bude ohromný zájem, protože to je samozřejmě neskutečně ikonický film z těch 80. let.
0: Hlavně v době, kdy byla premiéra, tak neexistovaly takový formáty, jako je třeba IMAX nebo tak. Mm-hmm. A oni teďka právě slibují, že ty akční letecký scény právě tady v těchhle z těch kinech budou rozhodně stát za to, protože v době vzniku filmu prostě tyhle ty formáty neexistovaly, takže ten film získá úplně nový rozměr.
2: To jsem zvědav.
0: Budeš?
2: Mě to trošku štvalo, protože ten...
0: Tom Gantě štval?
2: Trošku,
0: žádali
2: jo, protože...
0: Žádali si na Cruise?
2: No vůbec právě, Tom Cruise tam je skvělý, ale ten blondáček namachrovaný, oni jsou pak samozřejmě kamarádi ohromný,
0: jo.
2: Ale ten mě tam teda vytáčel strašně, no.
0: Vidíš, já když šel Top Gun do kin, tak neznala jsem Toma Cruise.
2: My jsme to měli na VHS samozřejmě, no. Že jo, s takovým tím dubbingem šíleným.
0: A já jsem pak říkala, no takový ten malej černej z Top Gunu. A...
2: ne, tam byl ještě jeden takový malej černej z Top Gunu. To nebyl Tom Cruise, víš to, jo?
0: Ne, já jsem myslela Cruise samozřejmě.
2: Dobře.
21: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Přejeme hezké ráno z frekvence 1, tak dáme si zase tajemný hlas na začátek, když už jsme tady tři, co říkáš?
1: Dáme, jo. Můžete tipovat. Jako nápovědu možná můžeme prozradit, že se s dotyčnou setkáváme s železnou pravidelností jednou až dvakrát ročně.
0: Ano,
1: krásné ráno.
0: Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: V kolik je u vás ideální čas na první ranní kávu?
2: Tak ve všední dny je pro mě strašný rozdíl, jestli musím stávat třeba 6:30, a nebo lehce po 7:00. Stačí pár minut. Takže když je to v 7:15, tak je to optimální.
1: No,
2: a dneska... O víkendu trošku později.
1: A dneska jste stávala v kolik?
2: Dneska jsem stávala v 6:15, ale já jsem se sem k vám těšila, tak to šlo samo.
0: Dobře, jak jsou na tom vlastně vrcholoví sportovci s kávou? Můžou třeba před důležitým závodem?
2: Já myslím, že káva je nedílnou součástí mnoha sportovců nebo jídelníčku mnoha sportovců, třeba cyklisté, ty by mohli vyprávět, ty na kafe jako žijou částečně. Já mám kafe ráda, já jsem hodně závodila a byla blízce spojená s Itálií, takže by to asi ani jinak nešlo. Nicméně taky si občas musím dávat pozor, protože asi se ví, že káva je močopudná.
0: No, mě přesně napadlo před tím.
2: No a já třeba, když vlastně třeba jedu na delší kolo a nechci hned zastavovat, tak musím s tím trošku šetřit, ale pak třeba v průběhu té cyklistiky dát si jednu, dvě zastávky, zvlášť, když to kolo je delší, tak ideální.
1: No schválně teda, ten plný močák zpomaluje nebo zrychluje?
2: To záleží, kolik je ještě do cíle.
0: Ale já si představuji, že jdeš třeba Giro, že jo, tak tam kavárničky všude v těch kopcích, tak si tam zastaví, dáš si kafe, jdeš dál.
1: No, ne? Co třeba takový energetický nápoje, je to vůbec povolený?
2: Tak samozřejmě energetické nápoje, pokud v nich není přisypáno něco, co tam nemá být a jsou to ty běžné energetické nápoje, tak proč by nebyly povolené, ale já si nemyslím, že energetické nápoje jsou nějakým highlightem těch špičkových sportovců. Já si myslím, že je bohužel pije hodně ta mladá generace, ale běžně studenti a tak dále, ale ten sportovec si myslím, že spíš šáhne po nějakým kvalitním jontovým nápoji a že by to byly takové i ty komerční nápoje z někde na benzínce koupený. Tak to si nemyslím, že to je typický nápoj vrcholového špičkového sportovce.
0: Tak přátelé, kdo je tu dnes s námi, možná už tušíte, ale prozradíme za chvilku. Frekvence.

0: Kateřina Neumannová je tady s námi na Frekvenci 1, asi jste poznali. Katka přichází dneska s dobrou zprávou, že i letos v létě nás čeká ČES Lipno Sport Festival. Ještě jednou krásné ráno.
1: Krásné ráno, děkuji a ano, doplním takový malý jubileum 15. ročník letos.
0: Půlku latiny. Vy tam vždycky máte nějaké významné osobnosti. Mám pocit, že 2 roky zpátky jste tam měli pohádkového prince Jana Čenského. Loni myslím, že tam byla nová kapitánka našich tenistek Bára Strýcová. Koho chystáte přivést letos?
1: No tak loni to bylo opravdu hvězdné. Loni tam byl Jarda Jágr, Lukáš Krpálek, už zmiňovaná Bára Strýcová. Na ta velká jména bych ještě malinko počkala, protože my vlastně startujeme 14. srpna. Už teď vím, že dorazí Honza Koller. Loni se tam vlastně zúčastnil fotbalové akademie a protože ho hrozně bavilo kolo, tak mi slíbil, že bude trénovat na kole a pojede ty závody jako naplno. Jo. Jirka Beran-Šermíř, ten už vím, že přijede. Před pár dny jsem zrovna se domlouvala s atletem Honzou Frišem, že přijede na nějaký běžecký závod, ale ta jména samozřejmě se nabalují postupně, ono do toho programu těch velkých sportovců se většinou nabouráme tak trošku na poslední chvíli, takže tam bych asi potřebovala počkat spíš do června a tam potom budu sdílnější, kdo
0: tak
1: dorazí.
0: Tak vám uvaříme kafe zase v červenci a přijdete povykládat,
1: tak, určitě.
2: Tak když tady zmiňujeme běh a kolo, co všechno tam si budeme moct užít? Jaké sporty?
1: My zhruba na konci května už uveřejníme na našich webových stránkách přesný program celého festivalu, takový ten detailní. Ale tou hlavní linkou je to, že o víkendech se závodí. První víkend je cyklistický, druhý víkend je běžecký. Uprostřed festivalu ve středu večerní běh EPP Energy Run, který povede podél čertových proudů pod osvětlením. Už loni to byla krásná akce, takže ty závody budou o víkendech, ale to vše bude doplněno programem, který je vlastně jako nekonečný. My se každý rok snažíme tam dát nějaké novinky, snažíme se ten program zkvalitňovat, jdeme cestou kvality, že už nechceme ten festival nějak jako úplně, aby bobtnal do nesmyslných rozměrů, naopak chceme, aby všechno, co tam bylo, tak bylo kvalitnější a bylo to pro všechny. To znamená od těch, co nechtějí závodit a chtějí se hýbat, po ty, kteří mají toho závodivého ducha, takže cyklisté a běžci, ty určitě, ať jsou v pozoru, ale ty denodenní aktivity, to jsou různé workshopy, ať už je to parkour, ať už je to letos nový laser run, street dance, bude tam nová OCR dráha, to je takový to posilování pro tu trošku jako dospělejší generaci, boulderingová stěna, cvičení pro ženský, já bych strašně nerada na něco zapomněla, cvičení na paddleboardech, vodní sporty, takže ten program je opravdu hrozně široký, každý si tam najde to své a my máme takové motto rozhýbej své léto a každý ho rozhýbá tou svojí formou, někdo závody, někdo takovými těmi víc light aktivitami.
2: Hmm, tak to, mi to připomeneš, přijdeš na pouť a takhle se rozlídneš, řekneš, tak kde začnem?
1: Ale tak to občas bývá, že rodiče s dětmi se tam tak jako zastaví a pak jsem slyšela maminku, jak telefonuje, hele, my se tady zdržíme, oni děti vůbec jako nechtějí pryč, protože prostě než to projdou, než si vyzkouší všechno a zároveň dělají něco pro sebe a sportují a baví. Je to vše doplněné samozřejmě o koncerty a večerní program, který se už stal nedílnou součástí festivalu, takže už zdaleka nejsme sportovním festivalem, ale řekla bych takovým tím sportovně kulturním.
2: A tam můžeme napovědět?
1: No, my ty kapely budeme oznamovat na tiskové konferenci někdy právě začátkem června, takže bude to znova velké, ale dneska ještě nemohu.
0: My nesmíme ani naznačovat. Katka Neumannová s námi.
3: A zadny jsou tady.
4: Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
5: Řekněte to za celebritu.
2: Pojďme si v rychlosti střihnout ještě poslední slovo. Kolik tam máme?
0: Máme tam 8000 na čísle 257 400 999.
2: Tak, kdo pak tam? Tady Míra s Lubkou. Hezké ráno.
6: Dobré ráno, Marek.
2: Marek volá odkud?
6: Kladno.
0: Zdravíme, Marku, do Kladna. Nabízíme 8000 výměnou za jedno slovo.
2: V téhle větě.
7: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
6: Statistiky.
0: Prověříme statistiky.
2: Statistiky o 8000 ve hře.
7: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Ne. Ano, ani statistiky to nejsou.
0: Bohužel.
6: Tak bohužel.
2: Příště, mějte se, zdravíme na Kladno. Jasnička, naslyšenou. Hezky ráno. 5 kilo.
0: To znamená, že je tam 8,5 tisíce, o které hrajete ještě jednou dneska ráno.
5: Poslední slovo.
8: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Tohle už je Alvaro Soler, poslechnem si to, mám k tomu jeden hezký příběh, pokud vám utekl, prozradíme za chvilku.
0: Krásná ranko.

0: Praze úplně náhodou potkal na ulici muzikanta, který zrovna úplně náhodou hrál na kytaru jeho písničku a úplně náhodou ten muzikant se zastavil a říká, hej, nejseš náhodou Alvaro Soler? A Alvaro řekl, jo jsem, já zrovna hraju tvoji písničku, nezaspíváme si spolu. Takhle to probíhalo, ale bylo to domluvený
1: to a naprosto evidentně.
0: Ale je to jedno, protože to bylo vlastně hrozně fajn a nebyl okolo zástup lidí.
1: No dokonce na tom videu je vidět, že lidi tak jako se kouknou a jdou dál. Podle mě 95% lidí absolutně netušili, že ten druhej je Alvaro Soler.
0: Jasně.
1: Dokonce možná, kdyby si jim řekl, hele, jeden je Alvaro Soler, tak oni by řekli, jo, a který?
0: Myslím, že by, já bych ho taky minul, taky by mě to asi nedocvaklo v tu chvíli.
1: Že v Praze, ale že jo, na náměstí.
0: Je pravda, že tohle muzikanti občas teda dělají, když vystupují v nějakém městě, tak buď to se už jako ta produkce domluví s nějakým takovým muzikantem, který tam zrovna hraje. Jsou to hezký virální videa, já vlastně, i když je to domluvený, tak proti tomu nic nemám, protože kde na tohle narazíš, aby ti Alvaro zaspíval jen tak před palátkem u sloupu.
1: Třeba v Praze, právě. Tak. Alvaro Soler na frekvenci 1. Pojďme na počasí. Dnešek chladný to den, hlavně odpoledne, protože od západu se ochlazuje. Na Moravě a ve Slezsku jsme užili ještě teplé ráno, odpoledne už ale teploty všude pouze mezi 9 a 13 od 600 metrů sněžení v nížinách. Přehánky.
2: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
0: Přejeme hezké ráno, teď přesně o 7:30. Diskuze, která tady probíhala před chvilkou, zůstane v utajení.
1: Bude to lepší.
0: Bude to lepší, ale teď jsou tu zprávy, tady pojďme.
1: Ano, hezké ráno, úřad práce dnes zveřejní informace o dubnovém vývoji nezaměstnanosti. Analytici předpokládají, že se podíl nezaměstnaných opět snížil, a to na 4,8% z březnových 5%. Americký prezident Donald Trump si jako nového amerického velvyslance na Slovensku vybral Douglase Mastriana, který je senátorem v zákonodárném sboru státu Pensylvánie. Jde o krajní pravicového konzervativce, který neúspěšně kandidoval na úřad pensylvánského guvernéra. Ve francouzském Cannes dnes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Vídeň dnes hostí první semifinále 70. ročníku Mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Český reprezentant, zpěvák a herec Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Fotbalisté Sparty dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostí Plzeň. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slavii 8 bodů. Šlágr mezi druhým a třetím týmem tabulky začne na Letné v 8 večer a v té době už bude známý verdikt disciplinární komise, která dnes vynese tresty za víkendové události v Edenu.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A čerstvou nehodu teď hlásí D1.
4: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na 107,5 km došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla do svodidel. A vlivem silného provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 214. až 206. km u Holubic, ve které budete po pojíždě okolo půl hodiny. A se zdržením okolo 30 minut počítejte také na dálnici D1 ve směru do Prahy, kde se tvoří kolona vozidel mezi 8. km dálnice D1 až po ulici Brněnskou. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
1: Krásné úterní ráno, dneska Pankrác, líbí se mě pranostika, Míro, na svatýho Pankráce, každý zdraví do práce. Počkej, to je fakt pranostika.
0: Fakt jo.
1: Fakt je to pranostika, jsi si říkala.
0: Svatýho Pankráce, nikdo nemusí do práce.
1: Aha,
0: třeba.
1: Ne, každý zdraví do práce. Víš, všichni známe ledový mužíky a tak, ale na svatýho Pankráce každý zdraví do práce. Jakože se asi každá ruka hodí, ale je to hezká pranostika, ne? Ty máš rád pranostiky.
0: Já říkala si, pranostiky,
1: že jsi rád, když vycházejí.
0: No,
1: jsi zdravej?
0: Tady vyšla taky, no.
1: Jsi v práci? Jsi.
0: Tak jo, tak vás zdravíme do práce.
2: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.
6: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: K zubaři do Polska. První zdravotní pojišťovna od dubna hradí péči za hranicí. Co vy na to?
2: No tak on tady je problém nějak se zubařema, že jo, v krajích, nebo co, po republice. Jich málo, jsou dlouhý čekací doby. No tak lidi chodí asi v těch příhraničních oblastech do Polska a pojišťovna to platí, jo.
1: Jo, někteří uzavřeli, ale jenom zatím jedna pojišťovna, to vypadá.
2: No, ale tak by to vlastně, jako když se zamyslíte nad smyslem Evropské unie, mělo být, že můžete jít do Polska k polskému zubaři. Když jste v Unii.
1: No jasně, ale no. Já si myslím, že můžeš i tak jako jít, akorát ti to neproplatí, ta pojišťovna.
2: Tak to je hodná Unie, jo, když vám to neproplatí.
1: No, tak ale tady taky u většiny zubařů to není proplacený. Jako.
2: No není, tady taky si platíme dost sami, no. Já vím, ale jako tak jestli vám proplatí to, co v Česku, tak je to pro mě Unie. No a pokud by to mělo být, že nic, tak to není Unie, ne? No, ale myslím si, že to tak nefunguje, že byste se rozhodla a vypravila se na operaci do Německa, takže to asi, jako myslím si, že když se vám tam něco stane, tak to asi jde, ale kdybyste se tam tak jako jenom vypravila, že by s tím byl problém. Kvůli těm rozdílným platovým problematikám, jako přímo doktorů tam a tady, no.
1: Ale řeknu vám, zrovna zubař je pro mě tak intimní lékař, že představa, že jdu někam, kde mu nerozumím.
2: Ne, to chápu, ne. A u zubaře já chci neřív, aby podepsal mlčenlivost.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 s vámi v úterý s datem 12. května. My vyrážíme opět do terénu, vyrážíme opět do ulic. Udělalo se nám hezky, když dneska teda zrovna je docela kosa, ale sluníčko třeba tady u nás svítí. No a na silnicích se vyrojily spousty motorek a to je téma, kterému se věnujeme teďka už druhý týden.
1: Kolikrát jste si za volantem všimli až na poslední chvíli? Řeč je teda samozřejmě o motorce. Není to pouze nepozorností, náš mozek totiž filtruje věci, na které není zvyklý.
0: Takže motorka menší, rychlejší, snadno jí vymaže a tak dále. Tohle ukazují samozřejmě ty průzkumy. Dokonce existují studie, že přehlédneme jako mnohokrát častěji než samotné auto. Třeba při odbočování nebo na křižovatce, tam to bývá nejčastěji. Z vlastní zkušenosti můžu říct taky při předjíždění. Jo, na
1: takže
0: to bacha.
1: Co s tím? Naučit se motorky vnímat, to by bylo skvělý. No a právě proto i tento týden vyrazil do terénu náš kolega Tomáš Fíla s kampaní Hele motorka. Takže tak, Tome,
0: kde tě máme? Hezké ráno, zdravíme tě.
2: Krásné ráno vám přeji do studia. Dnes jsem vyrazil na Moravu a na D1 jsem zastavil na čerpací stanici, kde jsem opět vyhlížel nějakého toho řidiče, s kterým bych probral projekt Hele motorka. A podařilo se mi tady narazit na jednu dámu. Krásné ráno.
3: Krásné ráno.
2: Jak se jmenujete?
3: Mé jméno je Lucie.
2: Lucie, my vás samozřejmě zdravíme. My už jsme si tady trošku o projektu Hele motorka povídali. Nicméně, dálnice je rychlostní silnice, kde přijíždíme z průhu do průhu. Tady často člověk musí používat zrcátka, že jo?
3: No, jinak by nemohl dojet do cíle.
2: Máte s tím nějaké zkušenosti, nějaké problémy? Stalo se vám někdy, že jste třeba v zrcátku něco nebo někoho přehlédla?
3: Určitě se mi to stalo, respektive mi vjel tak, že jsem neviděla. Myslím si, že se tomu říká mrtvý úhel nebo něco takového. A vlastně od té doby se opravdu rozlížím nejen do zrcátek, do zpětního, do bočních, ale i trošku pootočím hlavu, protože jednou mi takhle předjížděl zprava člověk a to teda nebylo úplně nic příjemného.
2: No tak předjíždění zprava, to se nebojím říct, to je prasárna, to se fakt jako nemá. Nicméně, když ale člověk sám předjíždí a nebo právě chce vjet do dalšího nebo druhého pruhu, tak používání těch zrcátek je strašně důležité. Vy už jste tady zmiňovala i mrtvý úhel, tedy místo, kde vlastně nevidíme v zrcátku nic, ale ani periferní pohled to ještě vlastně není schopen zaznamenat. Je naprosto správné a perfektní, že pootáčíte hlavu, tím si rozšiřujeme ten zorný úhel. Existuje ale ještě jedna taková pomůcka, kdy právě motorkáři, protože jsou mnohem menší, rychlejší, často také splynou s tím okolím, tak se stávají vlastně takovým tím nejrizikovějším faktorem na té silnici, kdy my ale můžeme náš mozek propojit s tím, co vidí naše oči. A to, když si vlastně dokážeme pokaždé, když vidíme motorku, kdekoliv, říct sami pro sebe nahlas, hele motorka. Je to taková pomůcka mnemotechnická, která je ale ověřená a funguje.

Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy? Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy, jen za 20,90.

0: Venku se nám ochladilo, počítejte s tím, my se podrobně na počasí podíváme v příští hodině s naší meteoroložkou Dagmar Honcovou, která mimochodem nás straší taky v posledním slově.
1: Bu,
0: za chvíli 10 tisíc.
1: Je to tak, 8,5 tisíce ve hře v příští hodince. A jinak Dáša Honcová vydala knížku o počasí a jsem si skoro jistá, že byste tam možná mohli najít odpověď na otázku.
0: Myslí?
1: Já myslím, že jo.
0: Se mi nezdá teda.
1: Myslíš, že ne?
0: Tuto prolistovat. Hezké ráno, zprávy za chvilku.
2: Festival Ultras. Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
2: Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy. Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy, jen za 20,90.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A přejeme vám hezké úterní ráno.
1: Je tady 8:00, to znamená, že jsou tu zprávy a Lucie Černá.
0: No to je samozřejmě také připravena. Dobré ráno, Lucie.
10: Dobré ráno, samozřejmě, že jsem připravena. Můžeme jít na ně.
0: Pojďme klidně.
10: Úřad práce dnes zveřejní dubnovou nezaměstnanost. Podle analytiků klesla. Na Českých horách dnes napadne až 5 cm sněhu. Bouralo se na D1 na Brno. Úřad práce dnes zveřejní údaje o aktuální nezaměstnanosti. Česko je na tom s nezaměstnaností líp než třeba Francie či Itálie a většina lidí už dnes než ve výrobě pracuje jinde. Přešla do služeb, jak Frekvenci 1 potvrdil Jiří Halberstadt, ředitel marketingu a náboru společnosti Manpower Group.
11: Nezaměstnanost roste prakticky v celé Evropě. Česká republika stále patří mezi premianty společně s Německem nebo Polskem, kde je ta nezaměstnanost opravdu výrazně nižší než třeba v jižní Evropě, tím myslím Itálie, Francie, Portugalsko. Takže jsme v poměrně příznivé situaci, nicméně česká ekonomika bude procházet velkou transformací od toho zpracovatelského průmyslu po sektor služeb, ale musím říct, že se to poměrně snadno daří bez nějakých velkých sociálních otřesů. Teď už většina lidí pracuje ve službách, nikoli ve výrobě.
10: Ve vyšších polohách v Česku, hlavně v Krušných horách a na Šumavě, dnes může napadnout až 5 cm nového sněhu. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet i přes noc. Na síti X to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav. V noci na středu pak může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky. Hasiči ze Svitavska se zapsali pod významný rekord. Jejich historická technika byla na konci desítek kilometrů dlouhého hada z požárních hadic.
12: Hasiči z celé naší země, ale i ze Slovenska se podíleli na přepravě vody dlouhé neuvěřitelných 64 km a 14 metrů. Vodu se rozhodli nabrat ze svratky v Bořínově a odtud ji vrátit až k pramenu řeky. Celou akci plánovali zhruba rok a stovky vozů pak na jeden povel vyrazili na přesně určená místa, tak aby vše zapojili a podle propočtu tlaku a stoupání vytlačili proud až na určené místo. A právě slavnostní výstřik provedl nejstarší stroj na celé trase. Parní hasičská stříkačka z roku 1908. Tu přivezli do historických uniform odění hasiči ze Svojanova na Svitavsku. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
10: Po loňské premiéře se na koleje vrátí polský spoj Adriatic Express. Od konce června bude opět jezdit přes Moravu do Chorvatska. Letos nabídne vyšší kapacitu, zkrácení jízdní doby oproti Loňsku přibližně o hodinu na zhruba 18 hodin a novou cílovou destinaci ve Slovensku. Tenisový turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat bez české účasti. V osmifinále na italské Antuce totiž vypadly Linda Nosková, Nikola Bartuňková i Karolína Plíšková. 13. hráčka světového žebříčku Nosková prohrála s Rumunkou Sirsteovou. 20-letá Bartuňková podlehla světové desítce Ukrajince Svitolinové. A bývalá světová jednička Plíšková schytala od Jeleny Rybakinové z Kazachstánu Kanára a s aktuální světovou dvojkou prohrála 0-6 a 2-6.
13: Frekvence 1. Počasí.
10: Dneska bude převládat proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, které budou četnější v Čechách. Výjimečně se objeví i bouřky. V polohách nad 800 metrů se mohou objevit sněhové přeháňky. Teploty zůstanou jen mezi 7 a 12 stupni. Na jihu Moravy může být až 14, na horách bude kolem plus 4.
13: Frekvence 1. Doprava.
10: A bouralo se na D1 na Brno.
14: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na 107,5 kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla do svodidel. A vlivem hustého provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 214. až 206. kilometrem u Holubic, ve které budete popojíždět okolo půl hodiny. A se zdržením okolo 30 minut počítejte také na dálnici D1 ve směru do Prahy, kde se tvoří kolona vozidel mezi 8. kilometrem dálnice D1 až po ulici 5. května. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
13: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
10: A i krátce po 8. hodině pokračují na Frekvenci 1 Míra s Lubkou.
0: A hezké ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno, tak dneska první ze zmrzlíků Pankrác. Ledoví muži jsou tady. Pranostika došla na plnění, ale pozor, ono to studené počasí vydrží celý týden. Takže jestli plánujete nějaký víkendový výlet, tak má být nejchladnější květnový víkend. Právě teďka, ten, co nás čeká. Takže zvažte.
0: Teď má být teda opravdu zima. Jako
1: má
0: jo.
1: Být chladno, no. Má být jako zima, no. Tak chladno. Já nevím, co je zima, no. Jako na květnový teploty, na to, že jsme byli zvyklí, že v květnu máme prostě ty teploty někde už kolem třicítky, bývalo to tak v minulých letech, co si pamatuju.
0: A mě to nevadí. Já jsem pozvaný tento víkend na festival piv do Kolína. Aspoň mi to nebude teplat. Mě to nevadí.
1: Pivo zůstane vychlazené. Ano, i to je dobrý pohled na počasí.
0: Všichni chodí na pivo, když je venku jako opravdu teplo. A já to vlastně nemám moc rád, ne? Protože když sedíš na té terásce. Já třeba v létě piju malý.
1: Pivo.
0: Malý piva, protože to velký strašně rychle steplá.
1: To piješ tak pomalu? Nebo jako...
0: Dobře, já jsem... od pátýho piva piju malý.
1: Jo.
13: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: šance jedna, krásné úterní ráno. Ráno s datem 12. května.
1: Tak pojď.
0: 12. května 2026, to znamená, že můžeme zpívat. Homer má narozeniny.
1: Homer má narozeniny. Nekecej, to jsem nečekal.
0: Asi jo, podle toho řidičáku, který se objevuje v seriálu, tak je mu dneska 70.
1: Ne.
0: Jo.
1: Homerovi je 34 podle mě celou dobu.
0: 36, 42, tohle jsou jako dva různý věky.
1: Myslím, tam jsou, jo, možná. 34, 36 a 42.
0: Ale každopádně v tom řidičáku, který se tam jednou nebo dvakrát objevil, tak je 12. květen 1956. Takže tady píšou, že ačkoliv je datum narození v seriálu jasně uvedeno, věk postav se v průběhu seriálu v podstatě nemění.
1: No to je něco jak u mě.
0: No.
1: Jak je furt 630?
0: Si to jenom myslíš, víš?
1: Ne, to tak já jsem vlastně Homer.
0: Ty jsi vlastně...
1: Pivo, břicho, pleš.
0: Přesně, kde máš věk? Bárta?
1: Nevím. Někde je.
0: Jsi hrozný táta.
1: Jsem Homer.

0: Lipno Sport Festival je letos od poloviny srpna, tak nějak na to Lipno patří ty kola, o tom jsme tady mluvili. Pokud kola ale nemám nebo jiné sportovní vybavení, můžu dorazit i na lehko a můžu si to tam půjčit?
1: Samozřejmě. Kdo není cyklista, tak třeba rád trošku popobíhá a určitě najde v programu něco jiného. A ono i to kolo se samozřejmě na Lipně dá půjčit a my tam budeme mít i spoustu aktivit, kdy prostě nabízíme účastníkům těch workshopů právě to vybavení. Prostě nemusí mít nic, pouze dobrou náladu a sportovní oblečení, tenistky, to bohatě stačí. Mm-hmm.
2: Medaile máte?
1: Máme, ale máme opravdu krásné medaile. To jste jako ťuknul na dobrou věc. My dokonce letos měníme design těch účastnických medailí, protože kdo se zúčastní některé ze závodních disciplín, tak v cíli dostane tu účastnickou medaili. Samozřejmě vítězové dostanou jinou medaili pro ty nejlepší tři, ale řekla bych, že medaile jsou naší velkou chloubou.
0: Vy si úplně svoji první medaili pamatujete?
1: První medaili ever ne. Já jsem samozřejmě nějaké medaile asi získávala už jako dítě na závodu trojkolek a tak dále, protože jsem byla takové to aktivní dítě, ale samozřejmě pamatuju si ty své první velké medaile, ať už z mistrovství světa, z olympiády, nebo první pódium ve světovém poháru, takže to jsou taková ta přelomová umístění, přelomové závody v mém sportovním životě. Ono je to sice taky už dávno, ale ty si pamatuju velmi dobře.
2: A co třeba první článek v novinách? Vystřihávali rodiče, máte něco takového?
1: Jo, tak samozřejmě, já jsem byla takové to dítě, které bylo i vyhlašováno v tom školním rozhlase, že Kateřina Neumannová na odznak zdatnosti.
2: To byla oblíbená asi, ne?
1: Tak, vyhlášení ve škole, v rozhlasu. Mnohokrát články v novinách, ano, maminka vystřihovala a doteďka mám doma z toho takových těch sešitů, kde podle jednotlivých let jsou nalepené různé článečky. Jednou se tím ráda proberu. No.
0: Kateřina Neumannová je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: A zadny jsou tady.
4: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
5: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybírá

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: Krásné úterní ráno, mluvíme o tom od samého rána. První z ledových mužíků, Pankrác, se ujal žezla, a to docela s vervou a se silou. Dneska má foukat docela silný vítr, dokonce se mluvilo o tom, že by mělo na horách nasněžit. Tak otázkou je, jak moc bude sněžit a kde nejvíc. Ví to Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Dobré ráno. Ochlazení, to je oč tu běží. Od severozápadu k nám proniká velmi studený vzduch, a tak se nejvyšší odpolední teploty zastaví jen mezi 9 až 13. A pozor, od nadmořské výšky 600 metrů nad mořem se setkáváme i se sněhovými vločkami. Během dne se hranice sněžení posune až do nadmořské výšky 1000 metrů nad mořem, ale v takových Krkonoších může napadnout až 8 cm sněhu. No a pláštěnky rozhodně všude sebou. Převládat bude proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na území Česka musíme počítat s přeháňkami. Naši pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý vítr. Nedá se nic dělat, ledoví muži jsou tady. V 19. století toto období ledových mužů pojmenovali naši předci a v 19. století jsme se s ledovými muži v tomto období setkávali s pravděpodobností až 75%. V 21. století je to s 30% úspěšností, ale letos vyjdou přesně na jedničku.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: A je 8:30, čas na krátké zprávy, Lucie Černá.
6: Hezké ráno, disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt nad Slávií, se kterou po nedohraném sobotním derby se Spartou zahájila řízení. Slávii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10-milionová pokuta. Komise, jejíž mimořádné zasedání začne v pravé poledne, může tresty i zkombinovat. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě a budou jednat o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přináší ve vztahu k mladé generaci. V karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. V noci o tom informovala agentura AFP s tím, že nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Martin Nečas pomohl dnes v noci ve druhé kole play-off NHL 2 přihrávkami k výhře hokejistů Colorado 5-2 na ledě Minnesota. Avalanche tak vedou v sérii 3-1 a od postupu do finále západní konference je dělí jediné vítězství.
1: Frekvence 1. Doprava.
6: A ještě se podíváme na silnice.
7: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na 107,5 km se došetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla do svodidel. A vlivem hustého provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 214. až 206. kilometrem u Holbic, ve které budete po pojíždět okolo půl hodiny. A se zdržením okolo 30 minut počítejte také na dálnici D1 ve směru do Prahy, kde se tvoří kolona vozidel mezi 14. kilometrem dálnice D1 až po ulici 5. května. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
5: A hezké ráno, minutu po půl deváté, a vždycky, když slyším ten hantavir, tak si vybavím, že když se vracím z Brna, tak mám hantecvir.
0: Hantecvir.
5: Dorazila nám zpráva. Já vám dám nový sníh. Síčáci. Hedvika nám píše.
0: Hedvika, já jsem se dívala, kdy prosím tě u nás byla největší zima. Právě takhle kolem těch ledových mužíků. Jasně. Jo? Aha. 19. století to celkem jako bývalo docela běžný až do 25. května, tedy do svatého Urbana, ale prosím tě, úplně nejdelší zima, kterou jsme jako české země zažili, byla roku 1740 a mrazy tenkrát trvaly až do 13. června.
5: Nevěřím. Máš fotku? Máš nějaký screeny z internetu z té doby? Nemáš nic. A to, že si to někdo napsal někde.
0: Hele, ale možná, když poprosím AI.
5: Tak, ano, vidím to tady v záznamech.
0: Přesně, možná bude i fotka, dokonce barevná.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: beautiful.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Řecko navýšilo počet pláží, na kterých si už nepůjčíte lehátko ani slunečník. Co vy na to?
3: Aha, no tam jsou ty turistické problémy. To, že těch turistů je čím dál víc, lehátek je pořád stejně při nejlepším. Pak jsou ty obsazovači, to taky je různě zakázaný, co stávali ráno ve 4, aby to obsadili. A jako to se taky zvrhává, to je dovolená, to je vojenské cvičení tohle toho koupacího nářadí, no. Že jo, a lehátek a matraček a všeho možného.
2: Ale já jsem si myslela, že to je jako záležitost Čechů, že to je český národní zvyk, a ne.
3: Není, ne, to je internacionální lahoda. To jsou prvky, který má lidstvo nebo člověk v sobě. Bez ohledu na to, kde se narodí. To je to nádherný, to nás spojuje, ty pudy. Většinou jsou to dost prostý pudy, takový jako agresivní, džungloidní, ale ty máme všude všichni.
2: Ale třeba vás si neumím představit, že jdete zabírat lehátko v 6 hodin ráno.
3: Ne v 6, ne, já jsem poslal někoho.
2: Jo, takhle.
3: Jdi to zabrat, ale...
2: Dej si budíka, jdi to zabrat.
3: No, jdi to zabrat, ale je to, to se dělá, že se tam házeli ty ručníky a takový. Já jsem pak viděl, že když to zakázali někde, tak lidi řadili boty u dveří z hotelu, jakým pořadí, jako kladli ty boty svoje jako symbol toho, kdy už byli u dveří pro to, aby si rezervovali lehátka, ale nemohli si je jít rezervovat.
2: Jo, tak.
3: No taky, to bych jim to rozkopal, řekl bych, boty sem nedávej.
2: Ale mně třeba přijde úplná blbost dávat ručník na lehátka v první řadě u moře, protože tam je nejvíc narváno furt, tam vůbec
3: nemá. No tam já vůbec nechodím.
2: Vidíte, no, přesně. No. A přitom to jsou ty nejdřív zabraný lehátka.
3: První u moře?
2: No.
3: To bych neřekl, protože někde u moře, na pláži máte daleko volnější než kolem bazénu a tak.
2: Jo, tak jasně, jasně, to nepočítám bazény. Ty nechám.
3: Bazény tam jako je hysterie často.
2: No a to je pro mě nepochopitelný, protože jsem Čech a potřebuju to moře, který celý rok nemám, že?
3: No tak jako kdo já dojdu občas, ale jinak jsem klidně u bazénu.
2: Jo?
3: No.
2: Ta bazénkář?
3: Ne, dojdu do moře, no, ale tak jako si tam tak zajdu zážitkově.
2: Jo, jo, tak.
3: No, a pak takovou běžnou šplouchačku dělám.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: spolu s námi dnes na frekvenci jedna Katka Neumannová. Vy sama jste všestranný sportovec. Napřed, když jste byla děcko, tak to byly lodičky, že jo? Potom to byly běžky, pak kola. To bylo to kolo. Dokážete úplně s klidným svědomím říct, který ten sport je vašemu srdci nejbližší? Jsou to ty běžky?
1: Tak samozřejmě ono se to teď po kariéře trošičku jako posouvá, člověk získává vlastně vztah i k jiným sportům, ale ano, ty běžky a to, že člověk někdy nesnad jako do závodu nebo do těžkého tréninku, ale vyjel na Šumavě do těch upravených stop, krásného počasí Prašanů, ono to už bohužel není úplně jako standardem, ale když se povede takový den, tak ty běžky, to je prostě nádhera. Ale ono to kolo, když je to v hezké přírodě, když máte okolo sebe zeleno, málo lidí, málo provozu, tak je to velmi podobné, ale ty běžky jsou asi nejvíc.
2: Má Katka elektrokolo?
1: Katka elektrokolo nemá, ale v žádném případě nejsem kritik elektrokol. Pokud ta elektrokola slouží k tomu, že člověk vlastně posouvá ty své možnosti. Já nemám ráda taková ta elektrokola, kterým já říkám babety. Mm-hmm. Že to moc s kolem nemá společného. Ty lidé vlastně si tam dají plnou podporu a vyjedou na plný kule kopec a vlastně ani neví, že sportují. Ale pokud to vlastně elektrokolo pomůže někomu, kdo tu kondici nemá až zas takovou, aby buď třeba mohl vyjet se svým partnerem, které je zdatnější, anebo v těch horách vyjel kopce, které by běžně nevyjel, tak já jenom tleskám. Hmm. A jednou si myslím, že ho budu mít také. Ještě držím bez.
0: Až budou kolena vrzat víc, než vrže řetěz.
1: Řetěz se musí mazat, ten potom nevrže.
2: Katka Neumannová s námi na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak jsme tu s hromadou peněz.
3: S hromadou. Máme pro vás 8,5 tisíce, je to tak? Na čísle 257 400 999.
2: Tak uvidíme, kdo by rád. Tady Míra s Lubkou, hezké ráno.
4: Dobrý den.
3: Koho pak tam máme a odkud?
4: Věra Písecko.
2: Věruško, zdravíme vás. Máme tady větu, kterou nám tu nechala Dagmar Honcová.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Tak, co máte?
4: Podklady.
3: Podklady. Prověříme podklady.
2: Zkusme podklady. 8,5 tisíce ve hře.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Nejsou to podklady.
3: Bohužel.
2: Nema. Zdravíme na Písecko, mějte se krásně naslyšenou.
3: My zatím teda přihodíme.
2: Takže 9 000, to znamená, že Robin přihazuje na 9,5.
3: No prostě, když to dneska nedáte, tak ráno hrajeme o 10.
2: Já to věděl. Musíš na mě pomalu. Já si to musím takhle jako...
3: Jasně, na prstech.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Připomíná, jak jsem tady zmiňoval, jsem byl v Polsku o víkendu. Ano. To zas byl boj s těma dýškama. Já to prostě v cizí měně neumím.
3: Je to těžký.
2: Takže jsem nedával. Já prostě nevím. No, mě totiž ani by mi nevadilo, že dáš třeba omylem víc, ale já se bojím, že dám třeba 2 koruny. Jo, jak to neumím vůbec okrouhlit.
3: To je jako v eurech umíme dávat hodně vysoký dýška.
2: No, ale omylem.

0: Chvíli 9, to znamená, že už je tu s námi dnes.
1: Miloš.
0: Teda teď. Miloš
1: teď
0: Pokorný.
1: A tady.
0: Má na sobě dakarskou mikinu.
2: Ano.
0: To je něco, co bych chtěl zažít. Od dětství.
2: Fakt?
0: Chtěl
2: je to sen?
0: Prostě.
2: Je to sen?
0: No, teď už to není takový, ale dřív. Starým Renaultem třeba.
2: Jo.
0: To bych chtěl. Bych ti záviděl, kdyby jsi tam náhodou jel. Ale ty jsi to koupil v Čechách.
2: Já jsem si to koupil na akci o Dakaru. Ano.
0: Od Martina určitě.
2: Přesně tak.
0: Já to
2: přesně
0: věděl.
2: Tak, co máš pro nás? No, dneska budeme volat králi investigativních novinářů a spisovateli a publicistovi Pepovi Klímovi.
0: Miluju Pepu.
2: Takže mě zajímá, co u něho nového a jak se chystá na léto, protože on má ještě kapelu, za kterou hraje, tak mě zajímá, jestli někde můžeme vychytat, že bychom viděli Pepu Klímu za klávesama, protože on prostě je navíc ještě muzikant.
0: No, pankáči to jsou, myslím, ne?
2: No, něco takového.
1: Zjistíme, po deváté.
3: Svět není jen samé.
4: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte na hlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
5: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
6: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
7: Míry je Kapilan. Kapilan originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A je tu Lucie Černá.
8: Hezké ráno, disciplinárka dnes rozhodne o trestu pro Slávy za nedohrané derby. Hory dnes zasype sníh. Půl hodiny si teď postojíte na D1, a to v obou směrech. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt nad Slaví, se kterou po nedohraném sobotním derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. Fotbalisty Sparty navíc dnes čeká další zápas.
9: Slávii hrozí po předčasně ukončeném zápase kvůli vniknutí fanoušků na hřiště kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Mimořádné zasedání komise začne v pravé poledne. Může tresty i zkombinovat. Hra ale pokračuje. Sparta bude dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Letenčtí by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby zkontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
8: Studená fronta přinesla do Česka výrazné ochlazení. Dnes se místy objeví přehánky, které budou od středních poloh i sněhové. V Krušných horách a na Šumavě může napadnout přes 5 cm nového sněhu. V noci na zítřek ubude oblačnosti a teploty místy spadnou pod nulu. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem dohodl v souvislosti s návrhy nových velvyslanců na 4 změnách. Ty už byly podle Pavla provedeny. Bližší podrobnosti ale komentovat nechtěl. Studenti z Kopidlna na Jičínsku ovládli mezinárodní rybářskou soutěž. Pro střední školu, která je na ní vyslala, je to obrovský úspěch.
10: Studenti zdejší střední školy Zahradnické se na Slovensku účastnili mezinárodní soutěže rybářských škol. Přestože narazili na silnou konkurenci z několika evropských zemí, podařilo se jim vybojovat rovnou první místo. Nechali tak za sebou třeba Slováky, Poláky i Němce. Museli přitom prokázat nejen vědomosti z oboru, ale také zručnost, přesnost a šikovnost při plnění jednotlivých disciplín. Pro kopidlnskou školu je to mimo jiné potvrzení vysoké úrovně odborného vzdělávání. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Texas žaluje Netflix. Firmu viní z údajného špehování uživatelů, včetně dětí, schromažďování jejich data z toho, že platformu utváří tak, aby vyvolávala závislost. Informuje o tom agentura Reuters. Netflix také čelí obvinění, že potají využívá v uživatelském rozhraní vzorce k udržení pozornosti. A to včetně funkce automatického přehrávání, která spustí nový pořad hned po skončení toho předchozího. Basketbalisté Oklahoma City postoupili do finále západní konference NBA. Sérii druhého kola playoff proti Los Angeles Lakers ovládli 4-0 na zápasy. Poslední duel vyhráli 115-110. Připojili se tak k New Yorku, který už si zajistil finále na východě. Na 2-2 naopak vyrovnal Cleveland, který přehrál Detroit 112-103.
3: Frekvence 1. Počasí.
8: Dneska bude převládat proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, které budou četnější v Čechách. Výjimečně se objeví i bouřky. V polohách nad 800 metrů se mohou objevit sněhové přeháňky. Teploty zůstanou dnes jen mezi 7 a 12 stupni, jen na jihu Moravy může být až 14.
3: Frekvence 1. Doprava.
8: A dlouhé kolony teď čekejte na D1, a to v obou směrech.
11: S opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na 107,5 km došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla do svodidel. A vlivem hustého provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno mezi 214. až 206. km u Holubic, ve které budete po pojíždě okolo půl hodiny. A se zdržením okolo 30 minut počítejte také na dálnici D1 ve směru do Prahy, kde se tvoří kolona vozidel mezi 15. kilometrem dálnice D1 až po ulici 5. května. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
8: A je po zprávách 9, to znamená jediné na frekvenci 1 přichází.
2: Už přišel.
8: Miloš Pokorný.
2: Hezké ráno, přátelé. Máme úterý, máme 12. května. Pankrác má dneska svátek. Vyšlo to skvěle s tím počasím na Pankráce. To úplně bez diskuze. Takže já vás zdravím a jak jsem slíbil, budeme volat za chviličku Pepu Klímu. Zajímá mě, co u něho nového. A že tam něco trošku tuším. Tak jdeme na to.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Tak já jsem slíbil, že budeme volat Josefa Klímu, pro mě král české žurnalistiky, co se týče těch případů, které nás všechny baví, zajímavý, investigativní práce. Tak doufám, že Pepa je velmi, nebo vím to, že je velmi činný a doufám, že nám řekne, co připravuje. Pepo, hezké ráno.
1: Hezký ráno, taky přeju.
0: Já tě zdravím, ahoj. Tak pojďme začít jako tak jako odlehčeně, nepracovně. Co ty a léto, co ty a tvoje kapela, protože vím, že stále s klukama hrajete, tak jak tohleto se ti daří s prací všechno propojovat?
1: No, ono je to taky práce, protože my jsme si říkali, že už je nám tolik, že bychom rádi, aby za náma něco zůstalo, kdyby to někoho z nás kotlo.
0: Dobře.
1: Takže teď zrovna nahráváme naše sedačko.
0: Fakt?
1: Takový bilanční. Mm-hmm. My jsme tři, takže každý z nás tam má pět skladeb. Mm. Plus je tam takový bonus, o který nechám v utajení, ale mě to jako teď hrozně baví, protože vlastně znova hrajeme to, co jsme celý život hráli, jako a tentokrát ve studiu a zase mě buzerujou, jo, jako jasný, víš, takový jasný. To jako, no, hele, ještě jednou radši, jo, tam to je prostě nepřesný, no.
0: Tak to, skvělý. No a co, kam se chystáš v létě? Máš nějaký velký plány?
1: No, chystám se, pokud možno někam, kam se nelítá, protože nevím, jestli se bude lítat, jo.
0: Jasně, to řeší spoustu lidí teď, máš pravdu.
1: Takže spíš si myslím, že nějaký to Chorvatsko, ale zase nevím, jestli bude benzín, abych tam vůbec dojel.
0: To je taková zvláštní situace.
1: Jo, takže v nejhorším Slapy to zachrání, anebo Berounka v Dobřichovicích, tam je také hezky.
0: Tam je také hezky.
1: Je teď vyčištěná, je teď vyčištěná.
0: Tak to je fajn. Tak to je taková naše jistota, to je bez debat. Kde vás můžeme s klukama vidět hrát, pokud bychom chtěli vidět Pepu Klímu jako aktivního muzikanta?
1: Budeme křtít to CDčko v Dobřichovicích, ale nevím ještě kdy. Mm. A taky pochybuju, že by ty tvojí posluchači z celé republiky se sjeli do Dobřichovic.
0: Ale nikdy nevíš. Nikdy nevíš. Ale takhle, CDčko si potom pochopitelně můžou pořídit. Jako to nemá
1: jo,
0: hranice.
1: CDčko,
0: to nemá hranice.
1: Ale jmenuje se příznačně na vlastní oči, že jo, Ben?
0: Tak to je hezky. Na vlastní oči.
1: Na vlastní uši, pardon.
0: Na vlastní uši. Už jsem říkal, že jsi to inovoval, takže na vlastní uši je lepší.
1: Ano.
0: Jo, jo, dobře.
1: Na vlastní uši.
0: Pepo, tak jo, tak probrali jsme léto, probrali jsme zábavu a za chviličku se podíváme na to, co teď aktivně děláš, protože jsem zaslech, že máš nějakou novinku, tak zahrajeme si jeden song a pak ti zavoláme ještě jednou, jo?
1: Dobře.
0: Tak hezky ráno zatím, ahoj.
2: Frekvence 1.

0: tuto chvíli by měl být na telefonu frekvence nám po druhé Pepa Klíma. Pepo, po druhé hezké ráno.
1: Taky přeju znova.
0: Tak, probrali jsme muziku, probrali jsme, jak se těšíš na léto, jestli bude benzín, jestli budou lítat letadla. Bohužel realita současné situace. Dobře, jak tedy, nebo co tedy, připravuješ nového? A já jsem něco málo zaslech, ale nechám to na tobě. Takže s čím se teď zabýváš, co tě teď zaměstnává?
1: No, jako chlapi dělají zásadní rozhodnutí v určitém věku a rozvádějí se, jo? Aha. A berou si mladou milenku. Mm-hmm. Tak já jsem si rozhodl, že se v 75 stanu youtuberem.
0: No tak to je skvělý rozhodnutí.
1: Což je průnik do úplně jinýho světa mladýho. Aha. Takže mě to teď baví. A vlastně, protože se celý život zabývám problematikou zločin a trest, tak jsem si půjčil ten titul Dostojevského románu.
0: Jasně.
1: A vlastně mám takový podcast, jsem založil, teď spustil, Zločin a trest, protože to je tak široký téma, že tam zpovídám starý policajty, který mají výborný případy, starý advokáty, i mladý advokátky, protože jsem narazil na advokátku, která třeba pracuje na mezinárodním projektu Nevina a sbírá justiční omily, jo. Stejně tak cestovatele, který mi říkají, jak to je mezi divochama, co divoši považují za zločin a trest.
0: Takže to má širší záběr. Má to širší záběr.
1: Jo, a Frantu Kinskýho tam mám, který zase mi bude vyprávět, jak aristokrati chápali zločin a trest, co bylo trestem. Byli najednou jako, je to obrovský takový plátno jako toho zločinu a trestu, který mapuju a dozvídám se hlavně zajímavé věci i já po letech. Strašně baví s těma lidma si povídat, protože jsem si myslel, že o tom vím hodně a najednou zjišťuju, co všechno nevím. A lidi to najdou teda, jestli to můžu říct.
0: Můžeš.
1: Hero.co lomítko Josef Klíma oficiál dohromady psáno tečka z dvě F.
0: Není to úplně jednoduchý, ale oni si to najdou.
1: Ne, ale když si dají Hero.hero nebo na YouTube mě najdou, na Spotify, na Instagramu.
0: A nebo Zločin a trest, já myslím, že to tam vyjede.
1: Zločin a trest.
0: Že to tam vyjede. No a co, vedle toho, tak tohle zabere hodně času a máš ještě něco, kde třeba teď je možný tě vidět?
1: No tak já dělám po celé republice besedy v podstatě. Tenhle týden mám nabitej taky. Dneska Stot, zítra Vimperk, pozítří Veselý nad Moravou. A zase na tématy 90, proto lidi to baví, můžou se mě osobně zeptat.
0: Jasně.
1: A vlastně takový hlavní vystoupení budu mít 21. května večer v divadle na Jezerce, kde jako kdo se mě chce na něco zeptat, na cokoliv, tak samozřejmě tam může přijít a já na všechny otázky odpovídám, na rozdíl od Mirka Donutila, který má pořád, zeptejte se mě, na co chcete, já vám na co chci odpovím.
0: Přesně tak, takže ty jsi to vzal úplně vážně, prostě odpovídáš úplně na všechno.
1: Jo, úplně na všechno a ta hodina a půl uteče prostě strašně rychle, no.
0: No tak jenom ty lidi, co tě sledujou, tak si myslím, že těch dotazů bude mraky, protože těch případů, co ty jsi dělal, kaus a všechny ty, prostě všechno, co jsi dělal, tak si myslím, že je pro lidi doteďka zajímavý a už jenom vždycky, když se mi někdo s tvým jménem nebo se ptá, tak říká, hele, co ten Kajínek? Já říkám, ale to už je pase, ale to jsou všechno věci, které ty lidi prostě furt nějak jako sobě živí. A
1: mladý, zajímavý. Že jo? No jasný, mladý jasný, lidi to jasný. Baví. A jednou cítí, že já jsem se ptal mladých lidí, proč je to zajímá. A 90. a oni říkali, no protože máme pocit, že tenkrát se něco dělo. Dneska se nic neděje, lidi se dějí u počítačů a tenkrát se nějak stýkali, pěkno vřelo, jo, jako považujou to za takovej jako věk strašně zajímavý.
0: Tak fajn, tak kdo budete mít zájem, Pepa Klíma na divadle na Jezerce. Pepo, díky a držím palce, ať všechno vychází.
1: Já taky, mě se hezky.
0: Taky, ahoj.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
6: O automobilové značce Cupra.
7: Už dnes 16.40.
5: Jen na frekvenci 1. Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
5: Z každého.

0: Tak přátelé, 9:30 na frekvenci 1 a za malou chvíli jsou tady malé zprávy, krátké, malé, ale krásné z Lucí a mě zajímá tady ta disciplinárka za 2,5 hodiny. Podíváme se za chviličku na to.
1: Největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
2: Teď se fotím já.
3: Řekni Epet.
4: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
3: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
4: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
5: Dopoledne krátké zprávy v seznamu na jmenování nových velvyslanců, které navrhl ještě předchozí kabinet premiéra Fialy, změnila nová vláda premiéra Babiše 4 jména. Dnes to uvedl prezident Petr Pavel, který jmenování diplomatů stvrzuje. Podle něj na tom panovala mezi oběma schoda. Ve francouzském Cannes dnes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. O hlavní festivalovou cenu bude do 23. května bojovat 21 filmů. Vídeň dnes hostí první semifinále 70. ročníku mezinárodní soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Český reprezentant, zpěvák a herec Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Rozhodující 5. semifinálový zápas zámořské ligy hokejistek mezi Minnesotou a Montrealem byl odložen kvůli nemoci, která ohrožovala bezpečnost hráček. Podle vedení soutěže se ale nakonec podezření na nákazu hantavirem nepotvrdilo a duel, ve kterém budou o postup do finále usilovat i Klára Himlárová v dresu dvojnásobný šampionek z Minnesoty a Natálie Mlínková s Montrealem se odehraje dnes.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: A ještě míříme na silnice.
6: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na 107,5 km stojí na krajnici porouchaný kamion po dopravní nehodě. A vlivem hustého provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno mezi 212. až 206. km u Holubic, ve které budete popojíždět okolo půl hodiny. A se zdržením okolo 30 minut počítejte také na dálnici D1 ve směru do Prahy, kde se tvoří kolona vozidel mezi 13. km dálnice D1 až po ulici Brněnskou. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
4: Frekvence 1.
7: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Za zhruba 2 a 4 hodiny rozhodne disciplinární komise o tom, jak to bude ze Slaví. Já jsem teda se nestačil divit, kam až všude do světa se dostal incident z Edenu. Opravdu myslím si, že jsme v tu dobu byli nejsledovanější ligou světa a i Jižní Amerika zaregistrovala, že existuje nějaký Eden v Praze, tedy ráj, ale ráj trošku v jiné podobě. V každém případě, já se jenom modlím, aby disciplinární komise rozhodla v podstatě dobře. Aby to bylo tentokrát transparentní, aby to bylo jasný, aby jsme zase neli takovou tu českou uličku, jako vlk se nažral a koza zůstala celá. Prostě ty opatření tentokrát by měly opravdu být zcela jasný. Už kvůli tomu, že se blíží mistrovství světové fotbala, kde budeme hrát, budeme reprezentovat a teď myslím, že celá Evropa minimálně, ale vlastně už jsem říkal i kus dalšího seta se dívá, jak to tady dopadne. Protože i na poměry divokých fotbalových zemí, jako je Itálie nebo Jižní Amerika a tak dále, tak je to věc, která není standardní, to, co se událo v Edenu. Samozřejmě teď čtu i hodně článků o tom, že máslo na hlavě má šéf Slavie pan Tvrdík, protože dostatečně už v předchozích případech nezakročil, byl benevolentní, Slavie se tvářila, že prostě jako všechno v pořádku a ty podcenění, co se týče bezpečnosti na stadionu, speciálně u tohoto zápasu, to je absolutně neoddiskutovatelná věc. Tam se s tím prostě nikdo nezabýval a už se slavilo. Ale bohužel se nedoslavilo a bohužel je to teď tak, jak to je a to má prostě bohužel na krku vedení Slavie, nebo bohužel, je to tak. Tak uvidíme, ve 12 hodin zasedají pánové, měli by vysknout verdikt, tak jsem zvědav, jestli to tentokrát bude napřímo, bude to jasný a bude to tak, aby všichni řekli, tak tudy u nás fotbalová cesta nevede. Držím palce i reprezentačním koučům a bosům, aby dobře rozhodli, co se týče nominace dvou hříšníků, protože to je taky důležitý a budeme vědět, už doufujeme teda dneska, doufám, že to nebude prodloužený ten verdikt. Všichni na to čekají, jak to dopadne, tak hlavně i to dopadne ku prospěchu českého fotbalu.
1: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si

0: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
1: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: Martička dneska dorazila v apartním kloboučku. To je kvůli počasí.
1: No, fouká. A občas jsem líná si udělat vlasy a takový klobouk to zachrání.
0: Zachrání, to je výhoda.
1: Klobouk, čepice, šátek, cokoliv, když se člověku nechce být úplně vyňuňaný.
0: Navíc je Pankrác, jsem říkal, Pankrác si to dneska vybral úplně dobře.
1: No, já právě o ní budu mluvit, teďko máme, že ledový muže a třeba moje dcera vůbec nevěděla, o koho se jedná, tak jsem si řekla, to teda připomínám každý rok, ale že se každý den teďko jednomu z nich trošku pověnujem.
0: Tak skvělý, tak se na to budeme těšit na Frekvenci 1 a já se budu těšit zítra mezi 9 a 10 hodinou.
1: Mějte to by krásný den.
2: Frekvence 1.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy? Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy, jen za 20,90.
9: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
10: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
1: Deset hodin. Frekvence 1 zprávy.
11: Krásné dopoledne, tady Lucí Černo, já přeji všem krásné dopoledne ještě jednou.
12: Dobré dopoledne, Pavel a Babiš se dohodli na seznamu velvyslanců. Disciplinárka rozhodne o trestu pro Slávii. Kolony hlásí D1 i D2. Prezident Petr Pavel se domluvil s premiérem Andrejem Babišem na nominaci velvyslanců. Ve 4 případech ale dojde ke změně. Řekl bez dalších podrobností před odletem na summit slavkovského formátu a bukurešské 9 prezident Petr Pavel.
13: Nová vláda vyjádřila pochybnost, že by tento návrh reflektoval i její priority. Měla nejprve snahu celý ten balík vlastně zrušit. Nakonec jsme se s premiérem domluvili tak, že já respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na 4 změnách.
12: Usnesení ohledně vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Ministr zahraničí Macinka tehdy uvedl, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády. Už za 2 hodiny začne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace řešit fotbalovou Slávii a vynese nad ní za sobotní duel v Edenu se Spartou verdikt. Slávii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Odečet bodů Slávii nehrozí, jak už včera potvrdil předseda disciplinární komise Jiří Macner. V paragrafech, podle kterých bude komise celý incident posudzovat, totiž takový postih není. A ještě jedna aktuální zpráva v předběžné nominaci české fotbalové reprezentace na mistrovství světa, čítající 54 hráčů. Nechybějí ani obránce David Douděra a útočník Tomáš Chorý, které Slavia po sobotním zápase vyřadila ze svého kádru. V Česku vůbec poprvé proudí ve veřejné distribuční síti obnovitelný vodík. Směs zemního plynu a H2 začaly domácnosti v Hranicích na Chebsku využívat na podzim. Vodík si navíc v této lokalitě za využití obnovitelných zdrojů energie sami vyrábí. Vodík v zemním plynu výrazně snižuje emise vznikající při spalování. Jeho hořením se totiž neuvolňují žádné škodlivé látky, do ovzduší odchází jen čistá vodní pára. Hokejový brankář Tomáš Vomáčka míří z mistrovských Pardubic do Hradce Králové, kam se vrací po 10 letech. 27-letý odchovanec Turnova vytvoří v Mountfieldu dvojici se slovenským golmanem Stanislavem Škvorvánkem. Klub o tom informuje v tiskové zprávě.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
12: Dneska bude převládat proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, které budou četnější v Čechách. Výjimečně se objeví odpoledne i bouřky. V polohách nad 800 metrů, a to hlavně v Krušných horách a na Šumavě, může sněžit. Napadnout může až 5 cm sněhu. Teploty dnes zůstanou mezi 7 a 12 stupni. Na jihu Moravy může být až 14, na horách bude kolem plus 4.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
12: A kolony teď hlásí D1 i D2.
14: Vlivem hustého provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 211. až 206. kilometrem u Holubic, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. A s kolonou vozidel počítejte také na dálnici D2 ve směru na Brno mezi 4. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. A z opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na 107,5 kilometru stojí na krajnici porouchaný kamion po dopravní nehodě. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
12: A přesně 4 minuty po 10. hodině se můžete na Frekvenci 1 těšit na Martu Jandovou.
11: Tak krásné dopoledne i dnes, 12. května, svátek slaví Pankrác. Já jsem včera říkala, že vám o nich budu něco říkat. Je to první z ledových mužů a abychom se zahřáli, tak vám pustím Žilou. Co vy na to? Můžu takhle v úterý pustit Žilou? Tady máte Žily od kapely No Name a přeju krásný poslech.
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: S Martou Jandovou.

0: Terezou Jandovou.
1: Tak právě jsme doposlouchali kapelu Cranberries, která byla opravdu hodně, hodně veliká, už kvůli písničce Zombie, ale tam to byla písnička Dream. Sami vzpomínáme na jejich zpěvačku Dolores, která už bohužel není mezi námi. Tak to byla taková malá připomínka na kapelu, kterou jsem tenkrát opravdu milovala a poslouchala, ale my chceme k těm ledovým mužím, nebo takhle nechceme, ale jsou prostě tady. A vždycky je fajn si o takových věcech něco říct, ať to nezapomínáme, ať víme, ať jsme chytrý. Já to vždycky zapomenu teda, každý rok. Takže prosím vás, ledoví muži jsou tu, já myslím, že to je i cítit, dokonce nás je strašej sněhem, včera jsem to slyšela v rádiu, tak jsem si myslela, že si z nás dělají legraci, a nebo že to je nějaký vysílání z jiných let, že to není možný prostě, jo? Že zase má někde sněžit a napadnout dokonce pár čísel sněhu. Tak snad je to milná informace a snad se tak nestane, i když už jsem to slyšela několikrát včera i dnes. No, Pankrác, Servác a Bonivác jsou tady a bohužel ne v podobě pohádkových postav filmu, tři veteráni, které jsme viděli, se jmenovali úplně stejně. Prostě tři svatí, kteří jsou, řekla bych, až nejproklínanější mezi zahrádkářemi a zemědělcemi. Přitom Pankrác, Servác i Bonifác jsou v tom absolutně nevinně, chudáci malí. Pankrác měl za sebou pohnutý osud, bylo mu jenom 14 let, když se odmítl vzdát křesťanství, a tak byl v tom malém věku 14 let, 12. května, tedy v dnešní datum, roku 304 v Římě veřejně stat. No, Pankrác bývá vzýván proti bolestem hlavy i proti křivým přísahám jako zastánce pravdy, takže nejenom, že to je ledový muž, který byl sťat, ale jak říkám, je proti bolestem hlavy, proti křivým přísahám. Když se podíváme ty ostatní, tak třeba Servác, ten byl biskup, třetí Bonifác byl římský křesťan. O nich vám ale řeknu víc zítra a právě pozítří na jejich svátek. Mimochodem, ledovým mužům taky říkáme třeba ledový bratři, ledoví svatí, ledáci, zmrzlíci, zmrzlí muži, zmrzlí svatí, zmrzlí bratři, tři studení ještě tady vidím, studení svatí, mokří svatí, železní muži či železní bratři. Tolik přezdívek mají, ale víte co, zažili si šílený strasti, tak jim to množství přezdívek určitě přejeme. Jinak mimochodem o Pankráce i Serváce, tedy dnes i zítra, se objevuje taková důležitá poznámka, a to je, že mají sloužit jako ochránci mladých rostlin při jarních mrazících. Trošku legrace, že? Ten Servác by se měl vzít na starosti i přemnožený hledavce teda. Jo, tady vidím napsaný. No, zmrzlý muži tady vlastně ničí to, co mají ochraňovat. To je trošku zvláštní, nemyslíte? No, za chvilku si řekneme dál, hlavně teďko to nejlepší z muziky, za chvilku Tom Grennan, Don't Break the Heart, anebo Buty s písničkou Vrána. Já vám přeju krásný poslech a za chvilku víc informací o tady těch krásných ledových mužích.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love. Volkswagen.

0: internetem díky právě filmu Hříšný tanec. A tato písnička vznikla přímo pro film Hříšný tanec a během té slavné tréninkové montáže právě z ní byl okamžitě hit. No a dneska to je jedna z nejznámějších filmových písniček 80. let. A přitom ta ještě zajímavost takovou, já jsem to už určitě už jednou říkala, ale že ten film původně měl hrozně malý rozpočet, ale Patrick Swayze a Jennifer Grey při natáčení si občas lezli na nervy, ale nakonec z toho byla legenda, že jo? A my jdeme dál.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Tak já tady dneska povídám o těch ledových mužích, ale vlastně ani pořádně nemusíme koukat do kalendáře, protože pokud jste si už vyšli ven, tak jste zjistili, že tam není zase úplně až tak příjemně. A to máme 12. května. To počasí prostě je čím dál tím bláznivější. Tak hlavně, aby to ty rostlinky všechny přežily. Nejenom tyto tři ledové muže, ale potom i malé muže. O tom už za chviličku. Tak jak už jsem říkala, zmrzlí muži, před nimi bychom neměli dávat nic, co by mohlo zmrznout ještě ven na zahrádky. A po těch zmrzlých mužích můžou ven konečně sazeničky, kytiček, rostlinek, tak třeba Afrikány, jo, tak ty můžete sázet hned, já už je mám na balkóně, ty rostou jak a kvetou teda jak vůj život, a to jsou prostě otužilci. Ale třeba muškáty, já je teda venku už mám, ale jsme v Praze, tady není taková zima, a papriky, rajčata, okurky, na ty prosím vás pozor, jo, radši ještě chvilinku počkejte, ať vám ta radost nezmrzne. No a ještě teda jedna dobrá zpráva, jak už jsem před chviličkou nadhodila. Kdyby se náhodou pronostiky ohledně tří ledových mužů úplně nenaplnily, jo, tak meteorologové mají v záloze právě ještě jednu hrozbu v podobě malých ledových mužů. Jo, a ty jsou od 25. do 27. května, tedy za 14 dní, a to svatý Urban, svatý Filip a svatý Béda. To jenom prostě, kdyby náhodou, víte, jako, že třeba to nevíde, tak kdyby náhodou pak ještě někdo mrznul, tak oni řeknou, jo, my jsme ale ještě měli ty malý zmrzlý muže, my jsme vás varovali. Ale tak prostě, život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda, jednou zmrzneš a jednou ti bude zima. To byl takový můj malej blbej rým. No nic, my jedeme dál, za chviličku budu slavit narozeniny, tak mi klidně ještě pište, koukám, že už tady nějaký přání mám. Tady třeba pro maminku Martu. Vidíte, Marta Michalková dneska. Michalíková, slavíme narozeniny. Tak já uvidím, komu se dovolám, pustíte klidně telefonní čísla, klidně SMS-kou na 736-300-444. Budu se těšit a mezi tím mám pro vás dopravu. Tak jeďte opatrně.
2: Frekvence 1. Doprava. Celný provoz při brzdě řidiče na dálnici D1 na trase z Výškova na Brno, kde se popojíždí od 207. kilometru Rohlenka až po exit 194. Zdržení je tam okolo 15 minut. A silný provoz je také na Pražském okruhu ve směru Gruzini, kde se popojíždí od Jesenice 82. kilometr až 18. Ořech. Zdržení je tam také okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Jsou tady narozeniny, hurá, hurá, hurá, mám tady několik oslavenců a jako první volám Marii, pro kterou si Helča dokonce přeje písničku Marie právě, ale uvidíme, jestli se dovoláme, jestli budeme mít štěstí. Maruška Hocmanová by měla vzít telefon, která je sluníčkem celé rodiny, je tady napsáno. No a Marušky, k těm mám takovej speciál. Dobrý, volím s Maruškou Hocmanovou.
1: Ano.
0: Marie, si jako výkřik do ticha. Říká Helča s rodinou. Milá Marie, já jsem Marta Jandová. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože Helča s rodinou, vaše rodina mi řekli, že máte dneska narozeniny a že by bylo fajn, kdybych vám mohla popřát s tady tou písničkou. Marie, si jako výkřik do ticha. Já se cítím jak stroj hodin. Milá Maruško Hocmanová, Helča s rodinou vám přeju všechno, všecko nejlepší k narozeninám, já se k tomu přidávám, ať jste šťastná, veselá, ať vám slouží zdraví a ať máte kolem sebe nadále velikou rodinu, která vás má takhle ráda.
1: Děkuju moc.
0: Budete mít nějakou oslavičku?
1: Jo.
0: A co, budeme. Budete, a co bude hlavním přípitkem? To by mě zajímalo.
1: Jo, tak to nevím ještě, no.
0: Jestli třeba limonáda.
1: Já moc nepiju, takže nevím, no. Nějakou asi limonádu a pak uvidíme.
0: A chlebíčky,
1: no,
0: potom budou k tomu. A do.
1: Jo, určitě.
0: Tak milá Maruško, moc si užijte vašeho dne, moc pozdravujte Helču a třeba ještě někdy naslyšenou. Jo?
1: Naschledanou a děkuju moc.
0: Moc rádo se stalo. Naschledanou. Naschledanou. Tak, mám tady ještě přání mamince Martě Michalíkové. Milá maminko, přeji ti všechno nejlepší ke krásným narozeninám. Hodně radosti, zdraví, šťastných a spokojných dní přeje syn Jakub, Samík a Daník. No potom tady ještě mám přání sourozencům Martě a Toníkovi. K dnešním narozkám je jim 65 let. Hodně zdraví, štěstí, ať jsou dlouho s náma. To přejí sestry Rozinka a Milka. Bráška Pavlík nám už nepopřeje. My na něj s láskou vzpomínáme. Ještě se podíváme, jestli přišla nějaká zpráva, tady mi to občas tak kliká, ale pak jsou to různé jiné zprávy, ještě na pankráce třeba a tak dále. No dneska by slavil narozeniny i rocker s českými kořeny a světovým vehlasem Ivan Krána, kterého už jen vzpomínáme.

0: stále mám, Robinko. Robincobek je tu. Ahoj.
1: Modrý.
0: A si? Vlastne máš džínovou vestu?
1: Modrý.
0: S dvěma plackama, s modrýma botama, ale...
1: Víš, co je na těch plackách napsáno?
0: Jako se to snažím přečíst. Líná buchta.
1: Líná buchta, holý neštěstí.
0: Aha, tak to nejsem.
1: Líná buchta, holý neštěstí. A tady na té placce, co mám na džísce, napsáno, co není v gumě, není pro mě. Hele, jedna placka lepší než druhá. Možná jsem si to měl přečíst předtím, než to budu číst do rádia, viď? Protože já jsem sám zapomněl, co vlastně na těch plackách je, ale teď mě to taky pobavilo, takže pardon, jestli to bylo trošku ostřejší.
0: Ale... To je krátce před 11, bych řekla, že to je v pořádku.
1: Asi je to OK.
0: No každopádně přeju ti krásný vysílání dneska, těším se na zítra, ať ti nezmrznou rajčata, jestli je máš venku.
1: Dobrá, myslím, že koule, tak čau.
0: No to jsou taky kuličky, taky čau.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
3: 11 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: 11. hodina, je to tak, hezké dopoledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
4: Hezké dopoledne také ode mě. Nezaměstnanost v dubnu klesla o 0,1% bodu. V Brně se nalomilo rameno stavebního jeřábu, policie evakuovala okolí a zdržíte se na Pražském okruhu. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9% z březnových 5%. Jedním z důvodů mírného poklesu může být i změna legislativy, řekl Frekvence 1 hlavní analytik společnosti Sitfin Miroslav Novák.
5: Jedním z důvodů může být takzvaná flexibilita, když od letošního ledna čerpají uchazeči o zaměstnání mírně vyšší podporu v nezaměstnanosti. A vedlejším efektem flexibility tak může být dočasně o něco vyšší nezaměstnanost a o něco pomalejší návrat uchazečů o zaměstnání do pracovního procesu.
4: Za dubnovým poklesem nezaměstnanosti stojí i rozběh sezónních prací. Nejistotu ale podle Nováka představuje i konflikt na Blízkém východě s prudkým nárůstem cen energetických komodit. V Brně v Horních Heršpicích ve Vodařské ulici se nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté okolí uzavřeli. Evakuovány byly kromě osob z blízkých budov i děti z nedaleké školky. Celkem šlo o 61 dětí, které byly přemístěny do vzdálenější a bezpečnější části budovy. Rodiče si je můžou postupně vyzvedávat. Teď se čeká na příjezd těžké techniky, která by se měla pokusit situaci vyřešit. Policisté to napsali na síti X, kde doplnili, že v místě je třeba počítat s komplikacemi v dopravě a vyzvali také lidi, aby se místo to vyhýbali. Evropská komise by do léta mohla předložit návrh normy omezující používání sociálních sítí dětmi v zájmu jejich bezpečí na internetu. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle které řada zemí Evropské unie volá po zavedení věkové hranice pro sociální sítě. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovil prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Téměř všechny unijní země potom chtějí vyhodnotit možnosti, jak zlepšit bezpečnost dětí na internetu. Hokejový útočník Daniel Herčík odchází z mistrovských Pardubic do Olomouce. Klub z Hané o tom informoval na webu. 22-letý odchovanec Kolína odehrál v uplynulé sezóně v extralize za Dynamo 11 utkání. Jinak působil v prvoligovém Bčku.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes bude spíš proměnlivé počasí, přechodně i velká oblačnost od západu Čech. Se potom bude objevovat také místy nějaká přeháňka, případně také bouřka. Ty můžou být výjimečně také na Moravě a to také ve Slezsku. Teploty dnes budou kolem 10 až 14 stupňů Celsia, v západní polovině Čech jen kolem 7 až 10.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Menší kolona je před Brnem při příjezdu do Brna od Vyškova na dálnici D1 na 212. kilometru. Je zdržení zhruba na 5 až 10 minut. Asi na čtvrt hodiny a potom ale kolona na Pražském okruhu, respektive ještě předtím na dálnici D8 a potom dál také na návazné komunikaci ve směru do centra. Necháte tam zhruba 15 minut. No a se zdržením počítejte taky na silnici číslo 3 a to před Táborem, respektive směrem na dálnici D1 na 52. kilometru, kde je kolona taky asi na čtvrt hodiny. Tak cestu, teď už pokračuje Robin Sobek.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: Tak pojďme na to. Krásné úterní dopoledne, 3,5 minuty po 11. A v banku posledního slova, teď to kontroluji pro jistotu, 9000 korun. A o 9000 korun budeme hrát za chviličku, a to s Větou Dagmar Honcové, která k nám přišla, mimo jiné prozradila, bez čeho se při tvorbě předpovědi počasí rozhodně neobejde. Pokud na to přijdete, tak ty peníze budou vaše, my držíme palec. Pokračovat budeme s posledním slovem za bezmála půl hodiny, do té doby třeba Annie Lennox, Reddy Kirken, anebo taky Break Your Heart. To je hit, který nám otevře do úterní dopoledne na Frekvenci na tak hezkou zábavu.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Zasadila jsem rajčata podle internetu, přesně jak psali. Vyrostly mi obrovský listy a dvě rajčata. Nejsou dneska ty návody schválně matoucí. Lenka 43 znojmo.
3: Tak bavili jsme se tak od poslouchávání telefonu u těch firm, že možný to je. Globálně navážej.
2: Jakože ti dají podprahový návod, aby ti vyrostly přesně dvě rajčata. A ještě ty rajčata jsou nějaký, že tě odposlouchávají ty rajčata.
3: Takhle to jsem to, takhle jsem to nemyslel. To byste rečte musel pěstovat někde v nějaké firmě, že jo, třeba nebo na policii, nebo v parlamentu, nebo doma. Jo, ale většinou, když pěstuješ jako v zahrajčata ve skleníku,
2: tak tě neodposlouchají.
3: Odposlechy jsou jim poměrně k prdu.
2: A kedlubny třeba, jako tě odposlouchávají.
3: Kedlubny, ale když vylezou nahoru až.
2: Jestli tam dávají
3: čínění čipy do těch kedluben.
2: Čínění určitě dávají čipy do kedluben a do toho čínského zelí, do toho pak čo je.
3: No ten, já vím.
2: Pak čo je plnej čipů.
3: Ono se ale dokonce i těm některým čipům začalo říkat pak čo je.
2: Fakt?
3: No podle toho, jako, že to jsou jaký rozdíly, ty jsou v pakčojích, tak ty mají nějaký, nevím, kmitočty, to teď nevím přesně, jo. Ale to jsem ti
2: chtěl... A teď je kedlubnách mají jiný kmitočty.
3: Takhle, no, taky se to je čínská kedlubna, tak to bude myslit podobný kmitočty.
2: No, takže ty návody schválně matoucí jsou, ale na ty rajčata bych si dal pozor.
0: Cože?
1: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně.
5: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
6: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: Hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tohle jsou Roxette. Nej, kapela alespoň za mě, která opravdu formovala moje mládí. Ale každopádně před námi je poslední slovo. Budeme se věnovat teď našemu aktuálnímu banku a v něm je 9000 korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: A ty peníze můžete vyhrát právě teď na frekvenci 1. Skoro minutu po půl 12. na čísle 257 400 999. A já se ptám, kdo se dneska dovolal jako první. Hezké dopoledne, kdo tam?
3: Dobrý den, tady je Vlasta z Vysočiny.
0: Vlasto, možná na Vysočinu pošleme 9000 korun, co vy na to?
3: No bylo by to paráda.
0: Jo, co byste si koupila za 9000?
3: No ono za 9000 tak návštěva restaurace a lepší restaurace a stačilo by.
0: No
3: a pozvat přátelé.
0: A prachy jsou pryč, jo?
3: Jasně, jasně.
0: A nemusela byste nikoho ani zvát ve dvou lidech, by se potom zaprášilo dneska. No nic, no tak dobře, tak tohle nebudeme více rozebírat, prostě tam máme 9000, Vlastičko, a pokud jste připravena, můžeme jít na to.
3: Určitě.
0: Dobře, pouštím větu, Dagmar Honcové zní takto.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Kafe.
0: Kafe, že by se Dáša dala kafe a pak teda by věděla, jak bude venku.
3: Asi tak nějak, no.
0: Dobře, dobře, tak pojďme si tu větu pustit ještě jednou.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Vlasto, kafe to není, je mi to líto.
3: Dobře, tak přihodíme.
0: Tak dobře, jak říkáte. Ano, vy na Vysočině nejste z chudého kraje, chcete víc peněz, já tomu naprosto rozumím, jak já jsem tam přidal teda 500 a pokračovat se bude zase v 16:30 odpoledne a bude se hrát o 9500 korun. Je to zase trošku lepší, protože už si dopřejete i předkrm před tím jídlem.
3: Jasně.
0: No, vidíte.
3: Tak jo.
0: Tak jo, tak se mějte krásně, jo?
3: Vy taky. Nashledanou.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Tak jo, kávičko někde na pumpě a pak můžete dál pokračovat v cestě, pokud nás posloucháte, tak je za volanty vašich vozů, ale jak to vypadá v dopravě, to je teď, co si povíme.
5: Dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním se došetřuje na dálnici D1 na 6. kilometru ve směru na Prahu. V místě dopravní nehody je neprůjezdný pravý jízdní pruh, ale kolona se netvoří. A dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem na 77. kilometru. V místě dopravní nehody se uklízí vozovka, kde je vysypaný náklad a neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: What is Love a taky Headway na frekvenci 1 ve 3 čtvrtě na 12. Já nevím, jestli to víte nebo tušíte, ale dneska v úterý 12. května je Mezinárodní den sester. Nebo, chcete-li jinak řečeno, Světový den zdravotních sester se v roce 2026 opravdu koná dnes, úterý 12. května. A já jsem rád, že i někdo z našich posluchačů si vzpomněl na jejich záslužnou práci, protože člověk opravdu nemusí dělat ve zdravotnictví, aby pochopil, že je to řehole. No a vzpomněla si konkrétně posluchačka paní Věra Skrnová, napsala, ale zároveň nám také namluvila zprávy přes aplikaci Frekvenci 1.
1: Ahoj, tady Věra Skrnová, ráda bych při dnešním dní sester ráda poděkovala všem zdravotním sestrám a bratrům za jejich obětavou péči a trpělivost při práci s nemocnými.
0: Přesně tak, jak říkám, ona to není žádná legrace, takže já Věrušce děkuju, že si vzpomněla, že nám namluvila krásnou zprávu a my budeme hrát to nejlepší z muziky právě zdravotním sestrám. Už za chvilku.
2: Koho baví poranu vstávat?
3: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete poránu slyšet.
4: Čerstvé zprávy.
5: Jan Kraus a blondýna.
4: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
5: A v 8 dorazí i zajímavý host. Blíží se sezóna opékání buštů a táborových ohňů, proto jsme si pozvali
4: kamarády táborových ohňů.
5: A to jsou rybičky 48. Budete koukat.
2: Takže hned poránu zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.

0: Avicii, taky Dan Timinsky, Hey Brother, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1 za chviličku pravé poledne. Po zprávách třeba i Paolo Habera. Bude mi takový hudební vzkaz pro všechny, co cestují autem dneska, a taky John Bon Jovi. A mnohem více muziky zprávy za pár sekund.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tady právě poledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
4: Hezké poledne. Policie zasahuje v ústřední vojenské nemocnici v Praze, zadržela 11 lidí. Budvar prověří možnosti investic v Azerbajdžánu, kde by mohl vařit pivo. A se zdržením počítejte na dálnici D8 při příjezdu do Prahy. Policie zadržela v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je z podvodu, přijímání úplatků nebo padělání lékařských zpráv. O zásahu informoval web odkryto.cz. Podle webu měli policisté zadržet i jednoho z primářů. Razii potvrdil také mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.
5: Mohu pouze uvést, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, které má v této věci vyhrazeno podávání informací z trestního řízení.
4: Mluvčí nemocnice Andrea Štorchová České tiskové kanceláři řekla, že stanovisko poskytne později. Lidé dluží v hlavním městě vyšší desítky milionů korun, neplatí totiž za přenocování v protialkoholní záchytné stanici. Frekvence 1 to řekl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
6: Za posledních 8 let lidé dluží za přenocování v protialkoholní záchytné stanici přes 92 milionů korun. Jen za loňský rok to bylo 16,5 milionů. Poplatek činí 3000 korun, ale nepokrývá ani náklady. Navíc jej zaplatí zhruba 20 až 25% osob.
4: Podle některých pražských nemocnic není kapacita stanice dostatečná. Pacienti proto často končí na akutních lůžkách. Právě v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici u Apolináře začala 15. května před 75 lety fungovat vůbec první záchytka na světě. Národní podnik Budějovický Budvar chce prověřit možnou spolupráci v Azerbajdžánu. Podle dřívějšího vyjádření premiéra Andreje Babiše by mohl pivovar v této zemi vyrábět pivo ve společném podniku. Investice v Azerbajdžánu, kde je podle premiéra česko-budějovické pivo populární, by mohla posílit pozici Česka v úsilí o plyn a další suroviny. Moderní pětiboj se stal dalším sportem, který zrušil omezení pro reprezentanty Běloruska a umožní jim plnohodnotný návrat do soutěží. Od nynějška tak můžou závodit pod vlastní vlajkou i vlastní hymnou, oznámili zástupci Mezinárodní unie moderního pětiboje. Sankce pro reprezentanty Ruska, přijaté po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, zůstávají ale dál v platnosti.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: Dnes bude počasí proměnlivé, v Čechách postupně na řadě míst čekáme déšť nebo přehánky, místy výjimečně i bouřky. Na Moravě se vyskytnou srážky ojediněle. V polohách nad 800 metrů můžou přehánky být i sněhové. Teploty se dnes udrží kolem 10 až 14 stupňů Celsia, v západní polovině Čech jen kolem 7 až 10.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Kolona se stále tvoří při příjezdu do Prahy po dálnici D8. Na 5. až 0. kilometru se zdržíte kolem 15 minut. Kolona před Brnem na dálnici D1 ve směru od Vyškova už se dala do pohybu a zdržení tam je zhruba na 5 až 10 minut maximálně. Tak šťastnou cestou pokračuje Robin Sobek.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Jdeme na to, 4 minuty po 12. Dobrou chuť, pokud máte něco dobrého na talíři. Taky dneska budeme servírovat 7 faktů Honzy Dětka, protože je úterý, takže tak, jak to činíme každé úterý, tak i dnes okolo 12:45 odpoledne za námi zaskočí na skok a tentokrát bude povídat o písničce, kterou u nás už koncem 60. let proslavila Helena Vondráčková. pod názvem, a schválně, jestli budete vědět, a předpokládám, že všichni ano, Chytila jsem na pasece motýlka. Ano. V roce 1989 tenhle ten prastarý hit, původně od britské zpěvačky Dusty Springfield, nahrál i sex symbol 80. let britská modelka zpěvačka Samantha Fox. Jak ho pojala? Jak zněl v jejím podání? Tak to právě připomene Honza Děrek okolo 12:45 odpoledne, exkluzivně tady u nás na Frekvenci 1, takže se můžete těšit na Samantha Fox, ale do té doby třeba taky John Bon Jovi, Lily Allen, Chinasky, to je to nejlepší z muziky a za chvilku bude i filmový odborník.
7: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme si užít úterního odpoledního filmového odborníka. Mám naprosto úžasné ukázky dneska k obědu. Já myslím, že vám budou chutnat stejně tak to, co máte dneska na talíři. Berte to jako takový malý předkrm. 50. ale zároveň 80. léta. Tak volejte. 257-499 číslo jsem k nám do rádia, do studia, konkrétně Frekvence 1. A vidím, že vás je opět poměrně dost, tak pojďme vybrat třeba toho nejrychlejšího z vás. Hezké poledne, kdo je tam?
3: Ahoj, Martin Havířov.
2: Martine, dneska si myslím, že jsi to vychytal, protože to není nijak složité. Aspoň za mě teda, si myslím. Jo?
3: No, uvidíme.
2: Uvidíme, přesně tak. Ty budeš na to sám, nebo tam máš kolegy v práci?
3: Sám.
2: No jo, budeš bojovat sám. Tak dobře, tak já ti pouštím rovnou první ukázku, která má pozor jenom 5 sekund, ale notoricky známa a zní takto.
4: Netvařte se tak blbě!
5: Já si nemůžu pomoct. Já jsem ouřední blb.
2: To je všechno.
3: To by mělo být, Ježíši.
2: No, ano, přesně tohle by to mělo být.
3: Vypadlo.
2: No.
3: Čertý, nejsou žerty, nebo tak nějak?
2: Ne. Vůbec, to si úplně vedle jak ta jedle, to si mě překvapil. Jo. Já myslím, že vzpomínáš opravdu, nebo se snažíš vzpomenout na správný název toho snímku. To si vlastně úplně někde jinde. To si u pohádky úplně z jiných let, protože my jsme v 50. jakoby v 50. letech, jo, v roce 1956. Ty si říkal...
3: Já už vím.
2: Jo? Už je...
3: Já už asi vím, Švejk, ne?
2: Martine, ale to si měl říct rovnou. Ty jsi skočil do mé z 50. let do 80. let, protože z čerty nejsou žerty, to je rok, já nevím, 84. Jo. Jsme jako v 80. si byl, najednou si skočil o 30 let úplně nikam jinam, ale tohle je dobrý voják Švejk přece s Rudolfem Hrušinským v hlavní roli. Kde byl teda...
3: Úplně mi to vypadlo.
2: No, já jsem
3: myslel toho Četa, toho jinačího, prostě co hrál ještě ten Eben, nebo jak se jmenoval.
2: Tak to ani nevím, co myslíš, člověče, no, ale to je asi jedno.
3: To má podobná pohádka.
2: Jo, to je jedno. Každopádně Rudolf Hrušinský byl naprostý unikát v tomhletom snímku, ale ostatně tak jako v každém jiném filmu, že jo. Československá krásná komedie z roku 56, kterou režíroval Karel Steklý podle předlohy Jaroslava Haška. Takže parádní kousek, dobrý voják Švejk. A já předpokládám, že teď si to trošku napravíš, to skoré, protože tady mám sice kratší ukázku ještě, než je 5 sekund, na to pozor, ale ještě si myslím více notoricky známou. Poslouchej, pozorně, zní takto.
6: To neděláš dobře s tou sirkou, Jaromíre.
3: Jo, vím.
2: No, jestli to víš jako v tom normálně, prvním případě.
3: Ne.
2: Martine, to byl Rudolf Hrušinský podruhé, to byl zase jeho hlas.
3: Vesničková, středisková.
2: Správně. To neděláš dobře s tou sirkou, Jaromíre, přece říkal tehdy Rudolf Hrušinský. V tomhletom nádherném filmu z roku 1985, který dělal nebo režíroval Jiří Menzel. Takže poloviční filmový odborník, takhle jsi to urval na poslední chvilku teda.
3: A to je zase poprvé v životě dovolal, tak dobrý, no.
2: Fakt, počkej, to je úplně poprvé, co jsi tady v éteru.
3: Úplně poprvé, co zkouším, no.
2: Na filmového odborníka, tyjo, no tak klobouk dolů, tak to je super. No. Tak hele, na Premču je to vlastně dobrá práce. Jo. Takže pak si to samozřejmě napravíš i tím titulem filmového odborníka.
3: Zkoušej dál, určitě.
2: No, zkoušej dál, jako dobrá práce, já ti budu do Havířova hrát to nejlepší z muziky. No a chceš to někomu věnovat?
3: Jo, všem, co poslouchají, klasicky.
2: Klasicky, tak jo, tak dobře, tak se měj parádně a zase někdy budu se těšit.
3: Jo, taky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
7: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů.
8: Do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul, prosím.
9: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
10: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
8: Teď, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
9: Kraus a Blondýna, každý všední den fan v ranním vysílání Frekvence 1.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
14: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
14: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl

0: Baloha bere láska, necestuj tým vlakom. Máme půl jedné odpoledne, za chviličku 7 faktů Honzy Dětka, rok 1989 a taky Samantha Fox a I only wanna be with you, ale o tom až potom, do té doby, Eros Ramazzotti, nebo třeba taky Petr Jablonský.
1: Tady je Frekvence 1, Petr Jablonský. Kdo je na druhé straně aparátu?
2: Tady Jarda.
1: Jardo, já vás zdravím. S kým byste si rád pohovořil z těch celebrit nebo politiků?
2: Já bych si rád pohovořil s Halinou Pavlovskou.
3: Ano, takže dobrý den. Dnešní téma je jaký?
2: Dnešní téma je, jak zhubnout doplavek do léta do Chorvatska.
3: Ježiš, tak na to jsem ještě nikdy neodpovídala, že jo? Jako já teda musím Jardo říct, že teda to je téma, já už jsem na to 100krát odpovídala. A mně to přijde, že už si ze mě jako lidi dělají legraci, jako. Že jako já bych to měla vědět. Vypadám snad, že vím, jak zhubnout. Vypadám tak snad.
2: No, ne, nevypadáte, ale no. Vypadáte... No, ale já bych potřeboval do těch plavek, do toho Chorvatska zhubnout trošku a vím, že píšete
3: nějaký...
2: To já taky.
3: Jenže, jako, když o tom mluvíte, že o tom Chorvatsku, o té pláži, třeba já, když se jdu opalovat, tak já normálně způsobím zatmění. Že jo, tak jsem tlustá. Já no, jsem tak tlustá, máme... že prostě, když si sednu na mobil, tak z něj udělám tablet, že jo.
4: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
5: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
6: O automobilové značce Cupra.
7: Už dnes 16.40.
5: Jen na Frekvenci 1.
7: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
8: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
9: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
10: Žádná kouzla?
9: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
7: Frekvence 1.
5: Doprava.
11: Dopravní omezení přibrzdí řidič na dálnici D8 při příjezdu do Prahy, kde kolona je od 2. kilometru. V místě je uzavřen levý jízdní pruh a zdržení okolo 20 minut. A silný provoz přibrzdí řidiče také na D1 na trase z Výškova na Brno, kde se popojíždí od 210. kilometru Holubice až po exit 194. Tam se řidiči zdrží okolo 15 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky je to on, ano, Eros Ramazzotti na frekvenci 1 za chviličku, 3:15 odpoledne, takže tak, jak jsme slibovali, je tady 7 faktů Honzy Dětka.
1: 7 faktů Honzy Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: U nás máme tuhle písničku spojenou hlavně s Helenou Vondráčkou, která se v ní od motýlka učila líbat. Je to asi nejslavnější příběh, jaký se ke kterékoliv z písní této zpěvačky váže. Ale neméně zajímavé jsou i osudy originálu písničky I Only Want To Be With You.
1: Za prvé.
3: Bylo to 1. prosince 1961, když si skladatel Mike Holler vzal za manželku zpěvačku Jean Ryder a pln lásky pro ní během líbánek napsal skladbu I Only Want To Be With You. Ona sama ji však paradoxně nikdy nenatočila.
2: Za druhé.
3: O 2 roky později byl osloven uměleckým ředitelem gramofirmy Philips, jestli by neměl nějaký zaručený hit pro Dusty Springfield, která se po odchodu z kapely The Springfields chystala vydat na solovou dráhu.
1: Za třetí.
3: Všichni prorokovali, že se jí to nepovede. Konec konců natočila už 9 zkušebních písní, ale ani jí samotné žádná z nich nepřišla jako ta pravá k zahájení solové kariéry.
2: Za čtvrté.
3: A tak skladatel se souhlasem své manželky nakonec nabídl písničku I Only Want To Be With You.
1: Za páté.
3: Dusty Springfield jí naspívala v říjnu 1963, přičemž jednou z vokalistek byla i skladatelova můza a manželka Jean Ryder.
2: Za šesté.
3: Nahrávka vyšla v listopadu 63 a v lednu následujícího roku ji Dusty Springfield zaspívala v premiérovém dílu televizního pořadu Top of the Pops. Následující týden ji to vyneslo na 4. místo britské hitparády.
1: A konečně za 7.
3: A byl to nakonec takový hit, že se do britské hitparády ještě 3x vrátil. V roce 1976 s ním na stejnou pozici jako Dusty Springfield vystoupala skupina Bay City Rollers. O 3 roky později dosáhla stejného úspěchu kapela The Tourist se zpěvačkou Annie Lennox a v roce 1989 pak s ní dobila 16. místo Samantha Fox. A tuhle verzi si dáme právě teď. Honza Dědek přeje Prima Dance Frekvenci 1 a tady je někdejší sex idol 80. let.

0: informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
1: O automobilové značce Cupra.
2: Už dnes 16.40.
0: Jen na frekvenci 1.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.

0: To nejlepší z muziky Self Control a také Laura Branigan. Střídat i po zprávách bude například Bryan Adams. A to se svojí hitovkou Heaven a přijde i Michael Jackson. Právě si dáme už za 3 minuty, hezké odpoledne.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Volkswagen.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
13: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
14: Sponzorem časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně, připravili Ondřej Albrecht.
15: Já přeju hezké odpoledne. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů zničili podle odhadů polovinu letošní úrody ovoce. Počet migrantů vrácených z Evropské unie do zemí původu loni meziročně vzrostl o 21% a s kolonou ještě stále počítejte při příjezdu do Prahy po D8. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování současného sucha, jak dnes řekl předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Dosud ovocnáři mluvili o škodách za stovky milionů korun. Rozsah škod ale stále počítají. Přesnější údaje o ztrátách by měly mít k dispozici v příštím týdnu. Prezident Petr Pavel se domluvil s premiérem Andrejem Babišem na nominacích velvyslanců. Ve 4 případech ale dojde ke změně, řekl bez dalších podrobností před odletem na samity slavkovského formátu a bukurešťské devítky prezident Pavel.
8: Nová vláda vyjádřila pochybnost, že by tento návrh reflektoval i její priority. Měla nejprve snahu celý ten balík vlastně zrušit. Nakonec jsme se s premiérem domluvili tak, že já respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na 4 změnách.
16: Usnesení ohledně vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Ministr zahraničí Petr Macenka tehdy uvedl, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády. Počet migrantů navrácených z Evropské unie do zemí původu loni meziročně vzrostl o 21%, jak dnes uvedl Evropský statistický úřad Eurostat. O 7% také přibylo lidí, kterým unijní země odepřeli vstup. Evropská unie se předloni dohodla na dlouho diskutovaném migračním paktu. Ten má mimo jiné urychlit návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Čeští hokejisté dnes krátce popolední odletěli do Švýcarska. Tam v pátek vstoupí do mistrovství světa. Na palubě speciálu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se nezapojili do přípravných zápasů před startem turnaje. Vedle 34-letého matadora a dvojnásobného světového šampiona se k týmu připojil i Lukáš Sedlák a Matěj Bliml.
17: Frekvence 1. Počasí.
16: Ještě pojďme na počasí. Teploty dnes budou kolem 10 až 14 stupňů Celsia. Na západní polovině Čech to může být kolem 7 až 10 stupňů. Na horách místy můžou teploty klesat až na 1 stupeň Celsia. Ve vyšších polohách proto čekáme, že dnes můžou přijít opět i sněhové přehánky. V Čechách postupně na řadě míst čekáme déšť nebo přehánky. Na Moravě se vyskytnou srážky ojediněle.
17: Frekvence 1. Doprava.
16: Kolona na dálnici D1 před Brnem je opravdu malá, zdržíte se do 5 minut kvůli hustému provozu, a to asi od 213. kilometru. Horší zdržení je potom na dálnici D8, a to před Prahou, konkrétně na kilometru 7 až potom ve směru do centra. Naberete tam zpoždění kolem 15 až 20 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
18: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
19: Pojďme na to, kamarádi. 3,5 minuty po 13. Já vám přeji krásné odpoledne a mám takový nápad. Jaký koncert byl pro vás tím nejlepším zážitkem v životě? To by mě zajímalo. Na který vzpomínáte a na který jen tak nezapomenete? Napište mi na 736-300-444. Můžete použít klidně aplikaci Frekvence 1. Tak. A když už jsem u toho koncertu, tak i my tady pro vás máme to nejlepší z muziky a můžete to brát jako takový malý pohodový úterní odpolední koncert. Bryan Adams, Belinda nebo taky Michael Schulte právě teď. Hezkou zábavu.
17: Frekvence. Z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Brian Adams. Tady u nás na frekvenci 1 na chlub přesně ve 1:45 odpoledne. Já jsem se ptal, jaký koncert byl pro vás tím nejlepším zážitkem v životě. Jestli si ještě vzpomenete nebo vzpomínáte na nějaký takový a vypíšete na 736-300-444. A to mě udělalo radost, protože mi tady píše Magda. Zdravím, koncert v roce 1993 Tři sester byl skvělý. Magda Ester Ulehlová. A to musím říct teda Magdi, že věřím, protože jejich koncerty jsou vlastně doteď. Doteď jsou vyprodané a vždycky stojí za to. No a já, když si vlastně vzpomenu na ty devadesátky, které tady zmiňovala Magda, konkrétně na ten koncert z roku 1993, tak my už vlastně ve škole jsme si zpívali, že průša je úchyl. A to není všechno, vlastně taky jsme si zpívali o Vendovi se svou motorkou. No jo, je to prostě jízda, koncert třech sester nebo tří sester, tak to určitě taky doporučuji. Magdě, děkuju za zprávu a vidím tady i, že píše třeba Lenka, taky zajímavá zpráva o jejím nejzážitku z koncertu, tak tu si přečteme za chviličku. Ale pozor, pokud máte Instagramy, přátelé, tak už teď vlastně na našich Instagramech, podotýkám na Instagramu mém, Robin Sobek, nebo Marty Jandové, nebo Frekvence 1, je pospátku s Martou Jandovou, kde jsme upozornili společně taky na jednu úžasnou kapelu, na které jsme se vlastně odkojili snad úplně všichni. Takže pokud vás to zajímá, můžete se tam podívat už teď.
1: Náš výkup je teď totální.
2: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
1: Hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: umělecké kvality. XXX Luxdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

Wow, tak tomu říkám hudební jízda. V úterý odpoledne tady na frekvenci na v půl druhé. My tady řešíme koncerty, vlastně ty nejkoncerty ve vašem životě. Vy mi píšete SMSky a do toho nám hraje Michael Jackson. Beru to jako znamení, přátelé, protože historický koncert Michaela Jacksona v Praze, u nás v Česku či metropoli, se uskutečnil 7. září 1996 na Letenské pláni. On tam zahájil světové turné High Story a tu show navštívilo přibližně 120 tisíc až 130 tisíc diváků. Jeden z největších koncertů v historii Česka. Mrzí mě, že jsem tam tehdy nebyl. V roce 1996. Kdo ví, kde jsem byl? Kdo ví, kde jste byli vy? Ale třeba, když tam bylo 120 tisíc a 130 tisíc diváků, že jste byli mezi nimi i vy právě. Klidně mi napište a my se jdeme dál věnovat vašim zprávám. Otázka zněla, jaký koncert byl pro vás vlastně úplně tím nejlepším zážitkem v životě. A Lenka napsala hezkou zprávu a vypíchla za ní ty nejinterprety. Napsala Sting, Imagine Dragons a dvakrát One Republic a brzy mě čeká už po třetí. Wow, už se nemůžu dočkat, zdraví Lenka. Tak Leni, my vás tady na ten třetí koncert trošku navnadíme, co vy na to.

No jo, co si bude, musí to být pecka, takhle naživo, One Republic. Tak jsme si dali alespoň takhle v rádiu. Vidím, že píšete dál, musím říct, že Milanovi závidím, protože ten napsal, že zažil koncert Jiřího Schellingera. On napsal rok 1974, Jiří Schellinger v Zámeckém divadle Náchod. Milane, já musím říct teda za sebe, že to musel být zážitek, na který se opravdu jen tak nezapomene, protože Jirka Schellinger byl švihák lázeňský. A do třetice vaše další zpráva, ahoj, za mě top koncert 20 let Olympiku, rok 1983 a od té doby je poslouchám. Janda je pán muzikant, napsal Tomáš. Tak tomu není co dodat, Tome, naprostý souhlas, pan muzikant a vlastně ještě frajer, co ještě teď vlastně ve svých letech na tom pódiu předvádí.

0: už tady vidím další vaše zprávy. Tak ty si dáme zase za chviličku, nás čeká aktuální doprava.
1: Ahoj, tady je Tomáš.
2: Midea, klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
3: Dopravní omezení přibrzdí řidič na dálnici D8 při příjezdu do Prahy, kde kolona je od 2. kilometru. V místě je uzavřen levý jízdní pruh a zdržení okolo 20 minut. A silný provoz přibrzdí řidiče také na D1 na trase z Vyškova na Brno, kde se popojíždí od 210. kilometru Holubice až po exit 194. Tam se řidiči zdrží okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky Unitu na frekvenci 1 ve 1:45 odpoledne. Tak vaše poslední zprávy pro dnešek, ještě než tady budeme předávat mikrofony opět. Dáša mi napsala na otázku, jaký koncert byl třeba pro ní tím nejlepším zážitkem v životě. Já jsem navštívila 4 koncerty loni v Trnavě a taky v Praze a letos Ostrava a Brno Krise Normana. Bylo to úžasné, jsem z Přerova a sleduji, kdy zase bude v Česku Dáša. Ty brďo, tak to věřím, že to musela být teda hudební jízda, Dášo. Já bych možná ti mohl říct, že Chris Norman bude teď nejblíž naší malebné zemičce v Rakousku a on tam bude koncertovat 29. 30. května a taky 1. června, jo? Bude koncertovat prostě v Rakousku. Já mám pocit, že v Grazu už to je asi vyprodané, ale ve hře určitě zůstává ještě Linec a Salzburg. Tak kdyby náhodou Rakousko není zas tak úplně z ruky. Pojďme dál, píše taky Pepa. Ahoj, můj nejlepší koncert v životě byl v mých 14. Stadion Juliska Praha, skupina Kiss. Rok 1997. Tak to věřím, to musel být Teramazec. Pepa Kubát nám napsal tuhletu zprávu, který vzpomíná na rok 1997 a konkrétně na tuto kapelu. Nejzážitek, vzpomínka doteď. No, takže ještě pořád to tam rezonuje, Pepo, věřím. Tak dáme si ještě malou ochutnávku.

0: vidím, že píšete dál. Třeba Iveta z Teplic z Robine, můj nejlepší zážitek ze třech koncertů. George Michael Band, předpokládám teda George Michael Revival 2019 v Teplicích, zaspívali to jako George Michael naživo. Taky Kiss, pozor, máme tady Kissáky, Revival bohužel, ale stejně to stálo za to, protože píše Iveta, že to bylo naprosto famózní, stejně tak jako Láďa Křížek, a ten už nebyl Revival. Ten tam totiž vystupoval s kapelou Crazon naživo. Tak tolik vaše vzpomínky, nostalgie, zážitky z koncertů. Díky za vaše zprávy. Za chviličku třeba i Depešáci na Frekvenci 1, tak třeba i na nich jste byli.
1: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.

0: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea. Světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
1: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
2: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Rihanna na Frekvenci 1 v celou zprávě a pak Vojta Zenu, ahoj.
1: Nazdar.
2: Ahoj. Ale já myslím, že tohle je téma číslo 1, ale taky vás překvapila ta zima.
0: No to jo.
2: To si trošku zapřeháněl, pan Krác, ne?
0: No,
1: já jsem viděl dokonce i video nějaký na Kovářský, nahoře nad váma, nad Kláštercem.
2: Tam stojí sněhuláci.
1: No tak tam normálně sněžilo, jak na začátku prosince.
0: Já jsem chtěl říct, že to pan Krác
2: ale to ještě přijde zítra.
0: Nechme to být zatím.
1: Uvidíme, s čím se vytasí servác.
2: Právě.
0: Já jako... myslím, že jsou třetí frajeři, takže pěkně pomalu, ale pomalu, jo. Nakládají, ale fakt nakládají.
2: Jako fakt je zima?
0: U nás byla fakt kosa, no, po ránu.
2: Já jsem prostě ráno musela oblíknout ty psa.
1: Jo. Sama šla v županu, ale... A láska tak měla světřík z ovčívané.
2: Já teda myslím, že jsme o tom včera jako mluvili, že jsme varovali před tím, že fakt bude zima, ale i přesto varování, mě to jako překvapilo.
0: Já se na toho pejska podívat, co má na sobě, mě to docela jako zajímá. Ten,
2: no, Viktorku, jako jedině Viktoria si kryl.
0: Má? Já jsem si říkal, já jsem pro Cezarka kupoval taky Gucci, no, takže pohoda.
2: Musíš vypadat.
1: Náš ves už má jenom důchodky a zmijovku.
0: Jo, no tak hele, je to vždycky podle výplaty, Vojto.
3: Svět není jen saméž. Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea. Světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
4: Slunce a duha je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: S nimi Ondra Obrecht. Ondro, hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne i tobě, Vojto. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Opoziční poslanci se nezúčastní schůze sněmovny, kde se má projednávat sudeto německý sněm v Brně. A se držením počítejte stále na D8 před Prahou.
2: Já vám taky chci říct hezké odpoledne. Hezké odpoledne,
8: i
2: Ondro.
8: I tobě, Jani.
2: Hezké odpoledne, Vojto.
1: Hezké odpoledne, Jani.
8: Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9% z březnových 5%. Jedním z důvodů mírného poklesu může být i legislativní změna, řekl pro Frekvenci 1 hlavní analytik společnosti Citfin Miroslav Novák.
9: Jedním z důvodů může být takzvaná flexibovala, když od letošního ledna čerpají uchazeči o zaměstnání mírně vyšší podporu v nezaměstnanosti. A vedlejším efektem flexinovaly tak může být dočasně o něco vyšší nezaměstnanost a o něco pomalejší návrat uchazečů o zaměstnání do pracovního procesu.
8: Za dubnovým poklesem nezaměstnanosti stojí i rozběh sezónních prací. Nejistotu ale podle Nováka představuje konflikt na Blízkém východě s prudkým nárůstem cen energetických komodit. Pomoci udržet ve zdravotnictví dostatek sester má navýšení počtu studentů, příchod cizinek i možnost relaxovat ve virtuální realitě. Pokračovat by mělo i navyšování jejich mest a platů. Zaměstnavatelé budou moci všem zaměstnancům dát více nepeněžních zdravotních benefitů. Opatření k personální stabilizaci zdravotníků a pracovníků v sociálních službách dnes představili při podpisu deklarace o spolupráci premiér Andrej Babiš a ministři zdravotnictví a sociálních věcí. Opoziční poslanci se ve čtvrtek nezúčastní schůze sněmovny, na které chce vláda projednávat usnesení ke sjezdu sudetoněmeckého krajského sdružení v Brně. Na této ostudě se opozice podílet nebude, řekl dnes ve sněmovně novinářům předseda ODS Martin Kupka. Sudetoněmecký sjezd se uskuteční poprvé v Česku od 22. do 25. května. Poslanci opozice se řádně omluví. Jde o gesto pro sněmovní jednání, to bude znamenat kratší debatu. Podmínkou pro schválení usnesení bude přítomnost nejméně 67 poslanců koalice. A máme tu aktuální zprávy. Fotbalová Slavia dostala za nedohrané derby pokutu 10 milionů korun. Musí také odehrát nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy před prázdným hledištěm. A disciplinární komise také skontumovala ve prospěch fotbalistů Sparty sobotní derby na Slavii, které zůstalo nedohráno kvůli řádění domácích fanoušků.
3: Frekvence 1. Počasí.
8: Dnes se teploměr udrží v rozmezí 10 až 14 stupňů Celsia, v západní polovině Čech to bude jen 7 až 10 stupňů. Čeká nás opět proměnlivá oblačnost, v Čechách postupně na řadě míst s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami, na Moravě se vyskytnou srážky pouze ojediněle.
3: Frekvence 1. Doprava.
8: S komplikací a zdržením počítejte na dálnici D8 mezi 8. a 1. kilometrem ve směru do centra. Se aktuálně zdržíte kolem 15 až 20 minut. No a aktuálně hlášená kolona taky na dálnici D55 u Otrokovic ve směru na Uherské Hradiště. Necháte tam přes 20 minut. Tak šťastnou cestu, teď už začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Je to tady, 14. hodina za námi, my jsme tady s vámi a přejeme vám hezké úterý.
1: Hezké úterní odpoledne.
2: Hele, pánové, mě zajímá, co znamená relaxovat ve virtuální realitě. To je benefit pro zdravotníky, já vůbec si nedokážu představit, co to může znamenat.
1: Relaxovat ve virtuální realitě, já si to představuju tak, že ti dají tu virtuální realitu, brýle, někam si lehneš a promítají tě tam třeba...
2: Dovolenou na Bali.
1: Nebo procházku lesem.
2: Jako fakt,
1: A nebo třeba ti tam promítají, když jsou to zdravotníci, tak ti promítají noční službu, během které nikdo nezvoní.
2: No, operace, která se zdařila.
0: Prázdný pokoj, nevěstíš.
2: No, tak. Tak teď už vím.
1: A nebo jak ti...
3: Jana Knížková a Vojta Efler.
2: Nebo jak mi co?
1: Jak ti pacienti dávají úplatky.

0: Assassin, Love You Like a Love Song.
1: Pěkně jste přečet.
2: Taková šroubovaná písnička.
1: Love You Like a Love Song. No, to je samý Love Like Love.
2: No, no. A přitom je to zní jako píseň děvečky, která šla dát slípkám, že jo?
1: Trošku jo. Pipi.
2: Pojďme se věnovat něčemu serióznějšímu.
1: Chudák Selena.
2: Je to...
1: Ještě
2: to má to sele v tom názvu. No tak, pojďme se věnovat něčemu závažnějšímu a serióznějšímu. Měsíc od přijímacích zkoušek na střední školy. Dneska...
1: jsou výsledky.
2: Dneska jsou výsledky. Pozor, ještě dneska nejsou výsledky typu dostali se na školu, nedostali se na školu. To bude až v pátek.
1: A co ale, to je za výsledky?
2: Ale dneska už v tom systému jsou k nahlédnutí celkový počty dosažených bodů v jednotlivých testech.
1: Takže ti to stejně nic moc neřekne.
2: No, řekne ti to aspoň jakoby kolik těch bodů, protože třeba my jsme to měli nějak spočítaný a ono to dopadlo líp, než jsme čekali.
1: Takže už vy znáte počet jako, bodů.
2: Víme počet bodů. Jsme se na to dívali. A? Dobrý. Tak fakt dobrý. Takhle, hele, češtinu dal na pána jako z 50 bodů 1,40.
1: To je pecka.
2: Je znát, že má rodiče moderátory.
1: No ale jako. To ještě pořád neznamená, že ho přijali.
2: No to neznamená.
1: Protože může být někdo, kdo měl třeba, může být dalších 20, kteří měli třeba 45.
2: Rád bych viděl ty smělce teda jako.
1: Ne, to ne, ale tak jako víš, jako, že to jsou takový údaje, který tě možná potěší, ale no. Vlastně ti ještě nedávají vůbec jako důvod k radosti.
2: No ano, ale zas na druhou stranu, jako měli jsme nějak spočítaný podle toho, co on si tak jako pamatoval z těch přijímaček a měl zapsaný, jako že tam, tak jsme to měli nějak spočítaný a zjistili jsme, že ten výsledek je lepší, než jsme čekali.
1: To je jako to, samozřejmě, to je důvod k radosti.
2: To je hezké, to je hezké.
1: Jsem lepší, než jsem si myslel.
2: V pátek to může být pořád hezké, takže to může být krásné.
1: 15. se to odhalí, jo?
2: Ano, v půlnoci ze 14. na 15., takže všichni rodičové, kteří mají děti, kteří se chystají na střední školu, si ve čtvrtek večer uvaří silnou kávu.
1: Ne, odevřu si prosecco.
2: Aby jim to pak bylo jedno.
1: Tak já bych to věděla. Já si myslím, že tohle je lepší scénář.
2: Jo, no tak takhle. Musíte se trefit do té klávesnice F5, až budete refreshovat.
1: Jo, držíme pěsti.

0: Fariem na frekvenci 1, 17 minut po 14. hodině. Nám to vlastně tak trošku hraje do karet. Tady prošel kolega z Radia Bonton, který nám vyprávěl, že zhubl 40 kg za rok.
1: Ano, ano. Že zhubl, a já si myslím, že ty čísla můžeme říct přesně, že on jako se neurazí, že před rokem měl 143 kg a teď má 100,9.
0: Za rok.
1: Za rok. A říkal, že k tomu používá tyto nástroje. Strava.
0: Strava.
1: Rotoped.
0: Ano.
1: Výlety do hor, chození pěšky.
0: Přesně. A to poslední prostě nová žena asi, nebo jako nějaká vzpruha.
1: No tak řekněme prostě jako bujařejší intimní život.
0: Přesně.
1: No,
0: no. Přesně. No. U toho se strašně spálí. Tak já navážu.
1: No.
0: Takhle. Musíš být trochu aktivní, jako ležet na zádech, prostě to nic nespálí, že jo?
1: Člověk si kolikrát i zdřímne.
0: Vyluští pár sudoku.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love. Volkswagen. Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přijde.

0: Tak to byly Aha, ty ikonmi na frekvenci 1, za pár vteřin bude půl třetí.
1: Máme pro vás zprávy a po zprávách naše rubrika Pravda nebo blábol.
2: Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot ve středu proti dnešku klesnou. U benzínu se sníží o 16 haléřů na 43,87 haléřů za litr. U nafty pak o 73 haléřů na maximální cenu 42,11 za litr. Basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému českému pivotovi, který má za sebou i 3leté angažmá v NBA, končí v létě smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude. Hostem presklubu dnes bude poradce prezidenta a politolog Jiří Pehe. Jakub Vajnlich se bude ptát i na schůzku prezidentů slavkovského formátu v Bratislavě a také na možnou kompetenční žalobu na vládu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále počítejte s kolonou, která se tvoří před Prahou na dálnici D8. Je to na posledních 8 kilometrech ve směru do centra, nechá to tam kolem 15 až 20 minut. Další kolona je hlášená před Brnem, kde houstne provoz na dálnici D1, a to konkrétně ve směru od Prahy na 180. kilometru. Teď je tam zdržení kolem 5 až 10 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Za chviličku pro vás máme příběh. Příběh to bude zajímavý.
0: Ano, jímavý také.
1: Můžu avizovat. Jako a hlavní roli tam bude hrát Mouka.
0: Mouka s ušima.
1: Můžu říct hladká.
0: Takže 2:0. Super.

0: ze tří nejhranějších písní v českých rádiích v tuhle chvíli. Kamarád, slyšeli jste i na Frekvenci 1.
1: No, myslím, že ji teďka třeba možná v tenhle moment slyšíte i na jiných rádiích prostě.
0: No, my jsme...
1: Já mám prostě pocit, že jako melou.
0: My jsme se zasynchronizovali. Ano, mouku umelou. Ty jsi říkala, že dneska bude příběh, buď ano. Pravda nebo blábol o mouce.
1: Tak si představte, jo, malá vesnička, v malé vesničce se koná pouť. Mm-hmm. Takže pouť, plno lidí na náměstí, hraje hudba, děti tam běhají, stánky, dobroty, no a stala se jedna věc. Před pekárnou zastavil nákladní vůz s moukou, ale řidič při couvání špatně zabrzdil a z toho auta vypadlo několik pytlů té mouky.
0: No.
1: Do toho zafoukal větříček, tak si dokážete představit, byla to mouka hladká, že jo? Tak co to udělalo prostě?
0: Poprašek všude.
1: Poprašek, všude poprašek. Lidi se zalekli a odskákali prostě ke krajům. Vlastně v tu chvíli se vytvořil vlastně uprostřed, tam, kde byla ta mouka, prázdný prostor, protože všichni stáli podél baráků, aby se vyhnuli té mouce. Jenomže v ten okamžik, představte si, se vyřítilo z vedlejší ulice auto a přesně do toho prázdného prostoru vyjelo, úplně nekontrolovatelně. Nekontrolovatelně.
0: No, prostě divoce.
1: Prostě, jako, vlastně to byla schoda okolností. Ty lidi v tu chvíli tam nestáli kvůli té mouce.
0: No.
1: Protože se chtěli ochránit, aby nebyli bílí. A do toho tam vyjel tady ten šílenec, což byl nějaký prostě svetovaný.
0: No.
1: Ale vzhledem k tomu, že ty lidi tam nestáli, tak se nic nestalo.
0: Je, takže vlastně
1: nehoda s moukou
0: zachránila lidi, kteří byli na pouti před tím, aby je zranil nějaký svetovaný blb za volantem.
1: Místní si od té doby vyprávějí příběh, jak jim rozsypaná mouka zachránila život.
0: Hezký příběh.
1: No?
0: Počítám, že když tam byla pouť, tak se z kolotočů jenom prášilo. No, jako takhle hezký příběh, hezky vymyšlený, bych řekl.
1: Rozmysli si to.
0: No, já už to mám dávno rozmyšlený.
1: Jako klidně by se to mohlo stát.
0: Že jo, no.
1: Ale
0: připomněla
1: se
0: mi, že nám došla polohruba.
1: No, chodíte k sousedům pro mouku?
0: Občas jo, nebo pro máslo.
1: Fakt?
0: Protože vím, že sousedka má vždycky v mrazáku třeba 3-4 kostky másla. Když je někde v akci, tak ona to nakoupí ve velkým a zásobuje dvě ulice na
1: ráze. Zároveň koupila se mi pro vás. My máme hroznou výhodu, že zároveň je ten Vietnamec.
0: Jo.
1: A ten má prostě všechno, na co si vzpomeneš, ale ten má snad i třeba, já nevím, spotřeboval plíny, nebo ubrus, nebo jako cokoliv.
0: Vandengrafův generátor.
1: No. To jediný nemá.

0: odpolední hodiny, pojďme na silnice.
1: Silnice se odpoledne plní, i když třeba včera jsem mluvil s kamarádem, který včera tak jako putoval po Praze a říkal, že včera byla Praha obdivuhodně prázdná.
0: No, já jsem to teda taky cítil, jakož nevím, prostě možná, jak ty lidi jsou rozmlsený tím volnem, tak se jim nechce zpátky do práce.
1: No, jasně.
0: No, proč o tom mluvíme? Pojďme se podívat na silnice, jak to aktuálně vypadá. Jeden fakt, který vám opakujeme už vlastně druhým týdnem, je ten, že se nám opět vyrojili motorkáři.
1: Ano, a to, že se ochladilo pro motorkáře, není překážka, naopak konečně jim není vedro v těch kožených oděvech, co mají na sobě, že ano.
0: No, tak třeba zrovna dneska určitě ne. No,
1: ale pozor, jako zahlédnout motorku, když sedíte v autě, to je občas docela oříšek, protože motorka, jak je vlastně úzká oproti autu, tak jí mozek neregistruje.
0: Mm, kolikrát je totiž za volantem zaregistrujete až ve chvíli, kdy už je vlastně skoro u vás.
1: No a to může být i pozdě, že ano. Mm. Není to náhoda, mozek totiž umí filtrovat věci, které nečeká, a motorka je menší, rychlejší a proto jí snadno přehledneme.
0: Typicky je to při takových situacích, jako když třeba měníte pruh, předjíždíte anebo odbočujete doleva.
1: A tam stačí vteřina nepozornosti a neštěstí je na silnici, co si budeme povídat.
0: Proto tento týden a vlastně i ten minulý věnujeme projektu, který upozorňuje právě na motorky na silnicích.
1: Ten projekt se jmenuje Hele motorka, vyráží s ním za vámi náš kolega Tomáš Fíla, vyrazil i dnes. Tome, ahoj.
0: Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, slyšíme se perfektně. Já jsem dnes vyrazil na Moravu a zastavil jsem na jedné z čerpacích stanic na D1 a na parkovišti jsem si tady vyhlídl jednu řidičku. Hezké odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
2: Jak se jmenujete?
3: Lucie.
2: Lucie, my vás samozřejmě zdravíme. My už jsme si tady trošku o projektu Hele motorka povídali. Nicméně, dálnice je rychlostní silnice, kde přijíždíme z pruhu do pruhu. Tady často člověk musí používat zrcátka, že?
3: No, jinak by nemohl dojet do cíle.
2: Máte s tím nějaké zkušenosti, nějaké problémy? Stalo se vám někdy, že jste třeba v zrcátku něco nebo někoho přehlédla?
3: Určitě se mi to stalo, respektive mi vjel tak, že jsem neviděla. Myslím si, že se tomu říká mrtvý úhel,
2: jo,
3: nebo něco takového. A vlastně od té doby se opravdu rozlížím nejen do zrcátek, do zpětního, do bočních, ale i trošku pootočím hlavu, protože jednou mi takhle předjížděl zprava člověk a to teda nebylo úplně nic příjemného.
2: No tak předjíždění zprava, to se nebojím říct, to je prasát. To se fakt jako nemá. Nicméně, když ale člověk sám předjíždí a nebo právě chce vjet do dalšího nebo druhého pruhu, tak používání těch zrcátek je strašně důležité. Vy už jste tady zmiňovali i mrtvý úhel, tedy místo, kde vlastně nevidíme v zrcátku nic, ale ani periferní pohled to ještě vlastně není schopen zaznamenat. Je naprosto správné a perfektní, že pootáčíte hlavu, tím si rozšiřujeme ten zorný úhel. Existuje ale ještě jedna taková pomůcka, kdy právě motorkáři, protože jsou mnohem menší, rychlejší, často také splynou s tím okolím, tak se stávají vlastně takovým tím nejrizikovějším faktorem na té silnici, kdy my ale můžeme náš mozek propojit s tím, co vidí naše oči. A to, když si vlastně dokážeme pokaždé, když vidíme motorku, kdekoliv, říct sami pro sebe nahlas, hele motorka. Je to taková pomůcka mnemotechnická, která je ale ověřená a funguje to. Zkusila byste si to třeba jen tak teď se mnou tady říct?
3: No jasně, proč ne?
2: No tak pojďme do toho. 3, 2, 1,
4: hele motorka.
2: Perfektní, já vám mnohokrát děkuju a kdybyste se chtěla dozvědět víc, tak mrkněte na www.helemotorka.cz. Já už vám teď, Lucie, popřeju šťastný zbytek cesty, no a samozřejmě krásný den.
3: Vám taky, Tomáši, a Frekvenci 1, mějte se krásně, ahoj.
0: Tome, děkujem a ještě jednou připomeneme, že heslo za volantem zní Hele motorka.
1: A taky dodáme, že projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
0: Více se dozvíte na www.helemotorka.cz.

0: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
1: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: Tak to byly No Name na frekvenci 1. Bude 15 hodin.
1: Dáme si vykat žigulínu.
0: Taky novinku od Činasky.
1: Taky vám přijde, když ženská hraje na tahací harmoniku, že to je strašně sexy.
0: A tak jako co by ne, no.
1: Takže nepřipadá.
0: Ne, tak jako je to prýma a ještě se mi jako docela líbí, když má ženská růži ve vlasech, dlouhý červený šaty.
2: A to hraje na tahací harmoniku.
0: Hraje na tahací harmoniku a pak jí zahodí a vezme kastaněty.
2: OK.
0: Takže úplně jako změní styl.
2: Je třeba přijdu sexy harfistky. No tak jako ladně sedí, víš,
1: mě zase
2: jako,
1: přijdou sexy violončelisty.
2: Jako ne sexy, ale prostě jako, že jako takové, je to takové ladné.
0: Ano, prostě když mají takhle jako před sebou.
1: Jako když to mají prostě jako vlastně mezi nohama.
2: A mezi nohama
0: mají
2: nástroj.
0: Mají velký nástroj, no.
1: Takhle, já jsem to vůbec nechtěla takhle ventilovat.
0: Ale jo? Ono to tak je.
1: Ale vlastně chtěla.
0: To jsou slibovaní Činasky, také zahrajeme.
1: A budou Spin Doctor.
0: A za chvíli zprávy.
3: Koho baví po ránu vstávat?
4: No přece ty, kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
5: Čerstvé zprávy.
6: Jan Kraus a blondýna.
5: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
6: A v 8 dorazí i zajímavý host. Blíží se sezóna opékání buštů a táborových ohňů, proto jsme si pozvali...
5: Kamarády táborových ohňů.
6: A to jsou rybičky 48. Budete koukat.
3: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A ty zprávy má pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, Jani.
0: Já chci taky pozdravit. Hezké odpoledne.
2: Dobrou noc, děti. Fotbalová Slavia zaplatí pokutu 10 milionů korun a 4 domácí utkání bude mít prázdný stadion. Policisté dnes zasahovali ve vojenské nemocnici v Praze, zadrželi 11 lidí a kolona je na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Informoval o tom dnes předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
10: My jsme uvažovali s ohledem na to, co proběhlo v sobotu a i s ohledem na další možný trest, který byl, a to je uzavření stadionu, to znamená, že by se odehrálo na jiném stadionu a vyhodnotili jsme, že ve všech těch ohledech i s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
2: Fotbalová Slavia respektuje verdikt disciplinární komise po nedohraném derby. Místo předseda představenstva Martin Říha potvrdil, že se klub neodvolá. Sněmovní mandátový a imunitní výbor se dnes zabýval výrokem Filipa Turka, který označil některé pracovníky na ministerstvech za parazity. Turek později svůj výrok upravil, že mluvil o aktivistech a ne úřednicích. Sněmovní výbor výrok řešil na podnět občana. Jak ale řekla jeho předsedkyně Helena Válková z hnutí ANO, nemůžu s tím nic udělat, jak vysvětlila proč.
11: Má kompetenci jednat pouze tehdy, když se takového nevhodného výroku dopustí ten poslanec nebo poslankyně v rámci jednání ve sněmovně, v pracovních orgánech sněmovny, například na výborech.
2: Předsedkyně výboru Helena Válková výrok ze stížnosti citovala. Tulkovo jméno ale nezdělala s odkazem na ochranu osobních údajů. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při dnešní razi v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu, maření spravedlnosti a také z podvodu nebo padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Na policijní akci upozornil web odkryto.cz, podle kterého centrála zasahovala ve spolupráci s vojenskou policií a v nemocnici zadržela i jednoho z primářů. Novým trenérem hokejové reprezentace žen bude Američan Brian Idelsky. 55-letý kouč Vancouveru v zámořské lize nahradí Kanaďanku Karlu McLeodovou, která po sezóně u týmu po 4 letech skončila. Asistentem Idelského bude Ivo Mocek, který se zároveň stal šéftrenérem ženského hokeje.
3: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes v noci budou teploty kolem 4 až 0 stupňů Celsia. Při uklidnění větru můžou místy klesnout i na minus 2 stupně. Hrozí opět četné přízemní mrazíky. V noci bude oblačno až polojasno. V jižní polovině území se lokálně vyjasní. Na severní části Čech ale čekáme spíše přehánky. Místy ve vyšších polohách je sněhové.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
2: Kolona na více než půl hodiny aktuálně při příjezdu do Prahy po dálnici D7 začíná na 8. kilometru ve směru do centra. Další je potom na D1 ve směru do Prahy mezi 27. a 23. kilometrem. Tam je zdržení zhruba na 5 až 10 minut. Před Brnem je potom kolona na dálnici D1 na 190. kilometru. Končí na 196. kilometru. Zdržení je tam asi na 10 minut. A asi s 20-minutovým zdržením potom počítejte na dálnici D55 u Otrokovic ve směru na Uherské Hradiště. Necháte tam přes 20 minut. Tak šťastnou cestou pokračuje Jana Vojta.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: 4,5 minuty po 15. Hezké odpoledne vám přejeme.
12: Hezké odpoledne.
0: Taky pozdrav, Ondro.
2: Hezké odpoledne.
0: No. Já tady teďko koukám, jako omlouvám se, že tady čekuju bulvár, ale vyšla zpráva, že Ondra Brzo Bohatý se rozešel s Danielou.
12: Ale prd.
0: Má to seriózní zpravodajský server.
12: Ne.
0: Jo, je to tak. Prý se rozešli.
12: To mi neříkej.
0: Že prý sám Ondra to potvrdil.
12: Tak to mi je líto.
0: No jo, no.
2: Je taky no.
12: To mu tak slušelo. Ona teda byla, já jsem
0: ona
12: vlastně,
0: byla o hlavu vyšší.
12: Právě, ale já jsem ho za to vlastně strašně obdivovala, protože já, když jsem mu podpadky, tak jsem taky vyšší. A myslím si, že chlap, který tohle snese, nebo který to jako neřeší, musí mít strašně zdravý ego.
2: Zase tak on si občas byl taky, že jo?
0: No právě jsem chtěl říct, že on taky občas ty podpadky mýval, že jo? Takže jako tam se to srovnalo.
12: Tak on má aspoň z poloviny určitě zdravý, jako. Protože mít opravdu o hlavu větší ženu je podle mě prostě známka zdravýho ega. Tečka.
0: No, anebo submisivity.
12: Anebo.
3: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Edvard Majavika, Džigulína na Frekvenci 1, jdeme telefonovat.
1: Dneska zavoláme Evě.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: A Evě zavoláme do Návsí.
0: Návsí.
1: To zní hezky. Kde bydlíš? Na Návsí.
0: Podle mě je Návsí téměř všude, jako je malá, velká ves.
1: No.
0: Nebo...
1: Nová ves,
0: nová
1: stará
0: ves. Stará ves. No. Kyselá ves, sladká ves.
1: Horního,
0: nezvedá.
1: Horního respektive... hota, dolního
4: hota.
1: Dobrý den, Evo. Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jistě.
0: Je to tak.
1: Úplně vidím, jak se teď smějete a jak vám září úsměv.
4: No.
0: Takže zubky. Typu to správně.
4: Ano, správně, správně.
0: Nechala jste si nový zuby udělat, jo?
1: No, takže no, budeme proplácet. Budeme proplácet 250 000.
0: To už je takový Ježíšek frekvence trošku. Ne, tak co to je? Byla nějaká zubní hygiena, nebo?
4: Ano, já chodím pravidelně, takže
0: To děláte dobře.
1: Tady to vidím. Odstranění zubního kamene, plaku a pigmentací. Mm. No, to kafíčko se podepíše, že jo? Co si budem povídat? No,
0: ale jako já teda, jestli můžu, jo, od té doby, co já chodím k zubní hygieničce, tak nemám problém u normální zubařky. Musím to zaklepat.
4: Já právě taky ne. No a já jsem vlastně šla hned týden po té dentální a jakože asi 3minutová návštěva u toho mého zubního lékaře. Takže to bylo jako super, no.
1: Toho bych se chtěl jednou dožít.
4: Akorát si připlatí u toho dentálního, ale zase jako si myslím, že to stojí za to, no.
0: Já si teda taky myslím, protože zuby pohroma huby. Jako.
1: Přesně tak,
0: do čeho jiného investovat, že jo? Když nemá člověk zuby, podle mě mu ubírá klidně 10-20 let.
4: No,
0: když se nemáš přední zub.
1: No, hlavně ti to ubírá schopnost rozžvíkat jídlo.
0: No,
1: jako
0: to je pravda, tak to se dá nasekat.
1: Srkat brčkem, když to udláš, kaši. Každopádně, já mám na vás ještě jeden dotaz. V konečně vám řekneme, kolik vám budeme proplácet.
0: Kolik máte zubů?
1: 32 nebo jsou osmičky pryč?
4: Ne, osmičky nemám.
1: Ne, takže 28, v pořádku. Každopádně mě by zajímalo, jestli používáte pravidelně mezizubní kartáček. To je takový velký téma. Jo. A je to tak, že třeba sedíte u televize a šťouráte se tím kartáčkem mezi těma zubama?
0: Nebo ve vlaku.
1: Nebo ve vlaku třeba.
4: Ne, jenom pouze jak si čistím.
1: Jasně.
0: Kolik budeme vracet peněz?
1: 900 korun je vašich.
0: 900 korun je vašich. Moc gratulujeme. Věříme, že si třeba koupíte, nebo že investujete do něčeho taky dobrého, užitečného.
1: A nebo si koupíte něco sladkého, když máte ty zuby v pořádku.
0: A červený víno, kafíčko, čokoláda, černé.
4: Ano, všechno na to, a pak, na vás myslím.
1: A pak hezky betadinou si to ještě potřete.
0: Víčko, moc vám gratulujeme. Jinak samozřejmě se budeme těšit zase někdy naslyšenou.
1: No, ať vám zuby slouží. Mějte se krásně.
0: Mějte se krásně. Děkuju. Naslyšenou.
4: Mějte se taky. Na shle.

0: Sir, píseň, kvůli které odešel ten rapper Turbový, který tam jako hovoří.
1: Proč?
0: Protože se mu tenhle song strašně nelíbil a nesouhlasil s jeho vydáním.
1: Fakt,
0: a přitom je to jejich největší hit jako od té doby. No.
1: To byla, tomu se říká chyba.
0: No, on si pak založil několik svých soukromých jakoby Turbový projektů a ani jeden z nich nebyl tak úspěšný.
1: Tak tomu se říká double chyba.
0: No. Prostě pechfogl, no. My tak. Se ovšem dneska budeme bavit o něčem úplně jiném.
1: Včera ve zprávách jsme měli jednu takovou zprávu, která nás s Vojtou zaujala. Je to cena obědů. Cena obědů nám roste, přátelé. Já jsem si to tady vytáhla. Průměrná cena za oběd v České republice v dubnu přesáhla 200 korun. V porovnání s loňským dubnem je to asi o 6 korun více.
0: O 6 korun více.
1: O 6 korun více.
0: Kde jsou ty doby, kdy jsme nadávali, že oběd stojí víc než stovku, že?
1: Ty
0: jo. A není to tak dávno, když to tak vezmeš.
1: My jsme to zrovna řešili teď v partičce a bavili jsme se o tom, kolik vlastně jako platíme za ty obědy a jestli, když jde někdo prostě opravdu pětkrát v týdnu na oběd do restaurace, jestli nepřijde na buben.
0: No takhle, když jdeš pětkrát na nějaký to polední meníčko, jako na oběd,
1: no.
0: Tak to máš pětkrát 200, to máš tisícovku, nezůstane jenom u toho jídla, dáš si něco k pití,
1: no,
0: že jo?
1: Právě.
0: Takže 250
1: krát. Moučníček, kávička.
0: Kávička, že jo? Potom šnaps na závěr.
1: No jasně.
0: Jste v tom za 5 kilo ani nemrknete. Ne, tak když budeme počítat třeba s pitím nějakých 250, nebo dejme tomu 300, ať jsme velkorysí.
1: Jako je to dost.
0: Tak to máte 1500 týdně, to máte 6 tisíc měsíčně minimálně.
1: Ale bavili jsme se právě o těch rozdílných cenách, jo? Že třeba zrovna v Klášterci jsou restaurace, kde opravdu jako meníčko se pohybuje do těch 200, ale my tady chodíme na Mírák s kamarády do jedné restaurace a tam má ještě pořád meníčko třeba za 149 korun.
0: Jako meníčko včetně pití třeba.
1: Meníčko včetně malý nějaký limonády.
0: Jo.
1: A oni to jako v Praze na Míráku, já říkám, jo, v Praze na Míráku.
0: Jo, a co to je? Dva párky s rohlíkem, jo?
1: Ne, pozor, ne. Máme plnohodnotné jídlo. Jo. Normálně polívka, máš k tomu hlavní jídlo, vybereš si, aha. Vždycky jsou samozřejmě nějaké dvě jídla, jako, ale úplně já nevím, třeba hovězí na houbách, nebo opravdu jako 149, 169, to je taková cena, která...
0: Podle mě záleží na politice toho podniku, jako kam chodíš, jo? Že vlastně některým stačí menší marže a doufají, že přijde víc lidí.
1: A přijde, ono přijde.
0: Jasně. A některý prostě si řeknou, tak jako hol ty ceny napálíme, protože tomu jídlu věříme, říkáme si, že prostě je to fakt dobrý, tak ať si to ty lidi zaplatí, že
1: tak,
0: jo?
1: Tak schválně, kolik stojí meníčko ve vaší oblíbené restauraci? A pak ještě třeba napište, kolik jste ochotní zaplatit za oběd. Kolik vám přijde už jako moc a říkáte si to, tak to si radši koupím paštiku s chlebem.
0: A to je taky dobrý.
1: Májka dobrá.
0: Má k tomu limonádu.
1: Ne, a to nemůžeš jíst od pondělí do pátka, že? I když můj kluk, jo. To je taková dobrá kuchařka.
0: Pojďte nám napsat. Instagram Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Taky můžete psát na 736 300 444.
0: Případně namluvit zprávu do naší aplikace Frekvence 1.
1: A nebo pište na Facebook.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multi peku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly na frekvenci 1 o půl čtvrté.
1: O půl čtvrté, než dostane slovo Ondra a Dagmar Honcová, aby jsme se dozvěděli, co je nového, jaké bude počasí, tak tohle je zpráva, která mě jako teď strašně rozesmála. Americký prezident Donald Trump chce čas od času navštívit pevnost s bilionovými rezervami USA ve zlatě, aby si ověřil, jestli tam to zlato pořád ještě je. A je tady jeho citát, jo. Hráli jsme si s ním a mě zajímá, jestli nějaké zlato ve Fort Knox nechali, protože hodně kradou.
0: Tomu se říká paranoia.
1: Ty vado, to je strašný, jako kuci bilionářský si zajeli do Fort Knox, házeli po sobě cihličky a teď on si jde spočítat.
2: Já to úplně vidím, jak ten skrblík, že jo, v tom,
0: no, jasný, každý,
2: jak tam se vkoupe v těch penězích,
0: tak skáče do těch
2: dolarů. Takhle tam je mezi těma cihličkama.
1: Akorát, že skrblík plival minci, že jo, mě by zajímalo, jak Donald vyplivne tu cihlu.
2: No, tak třeba spodem.
0: No tak.
3: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea. Světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
4: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
5: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
6: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
7: Žádná kouzla?
6: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
2: Hezké odpoledne. Škody po požáru v Českém Švýcarsku a náklady na zásah odhaduje správa Národního parku na 15 až 20 milionů korun. Od soboty strážci ohnisko neobjevili. Ministerstvo spravedlnosti chce zvýšit postihy pro intoxikované řidiče, a to až na 10 let vězení. Přísnější trestní sazbu chystá také pro organizátory drogových obchodů, výrobce nebo distributory drog. Hostem Pressklubu dnes bude poradce prezidenta a politolog Jiří Pehe. Jakub Weinlich se bude ptát i na schůzku prezidentů slavkovského formátu v Bratislavě i na možnou kompetenční žalobu na vládu.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
2: Stále počítejte se zdržením u Brna na dálnici D1 ve směru od Prahy. Kolona začíná na 180. kilometru. V opačném směru je potom na 201. kilometru. V obou dvou případech se zdržíte zhruba kolem 10 minut. Horší situace je u Prahy na dálnici D8. Při příjezdu do Prahy od 8. kilometru budete v koloně směrem do centra popojíždět zhruba půl hodiny. No a půl až tři čtvrtě hodiny vám potom zabere také projet úsekem mezi 30. a 23. kilometrem dálnice D1 ve směru do Prahy ve zúžení. Tak pevné nervy.
3: Žít podle počasí na frekvenci 1.
0: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na středu. Středeční ráno bude tím nejchladnějším z celého týdne. Teploty na severu našeho území budou klesat až k minus dvojce. Na zbytku území se ale budou držet lehce nad bodem mrazu. Také nejvyšší odpolední teploty budou relativně nízko. Nejčastěji se zastaví mezi 11 až 17. A zatímco ráno a dopoledne bude převládat jasno, maximálně polojasno, tak během odpoledních hodin bude docházet k přibývání oblačnosti. A zejména v severní části našeho území se budeme ojediněle setkávat i s dešťovými přehánkami. Druhý z ledových mužů tak má opět svoji sílu.
1: A to máme radost. My se dneska věnujeme tomu, kolik jste ochotni zaplatit za oběd, nebo kolik stojí třeba polední menu v restauraci, kam občas nebo klidně i denně zajdete.
0: Představte si to. Staromák. No. Staroměstské náměstí, píše Martin. Chodím sem na skvělou čočku s dvěma vajíčky, okurku a cibulkou za 133 korun. Na Staromáku.
1: Na Staromáku. Já vím, že taková jídelna, taková restaurace, ale to byla opravdu vývařovna.
0: No to je taková ta vývařovna, co má tam otevřeno třeba jenom do dvou.
1: No a to je, myslím, pod Můstkem, jakoby u metra Můstek, když se jde tím kolem toho New Yorku, co tam stojí, tak za ním,
0: to jasně, nevím, to
1: tak je, tam je taková, nebo bývala tam takováhle jídelna a fakt to bylo vlastně na Václaváku, dole na Václaváku za pár korun.
0: No a teď si vem, jo, střih, píše Tomáš, Litoměřicko v průměru oběd 250 korun.
1: No tak Litoměřicko.
7: Ale to je to teda je kraj, víc pro turisty, jinak zkousne tak 170. No.
1: Jo. Tady třeba píše Marta ze Zlína. Zdravím vás, právě vás poslouchám v kuchyni, kde vařím. V divadelním klubu máme menu za 140 a to je jídlo, bezedná polévka a nápoj.
7: To je dobrý. A zrovna to Zlínsko mám pocit, že v tom průzkumu dopadlo úplně nejlíp, co se týče. No. Takže všichni do Zlína.
1: Vy tam máte levné.

0: Pavel Veličinovský, 7 minut po půl čtvrtý.
1: Teď se budeme věnovat pohybu. Začali jsme chodit.
0: Jako, vy dva, doma?
1: Ano, no, ne doma, na procházky ven, jako ale na dlouhý.
0: Počkej, ale kdo? Vy?
1: No,
0: vy doma?
1: Já s manželkou, ano.
0: Jo.
1: A rozhodli jsme se, že to pojmeme jako, ne, že půjdeme třeba svižnou procházku, ale máme ty hůlky chodecky.
0: Nordic walking.
1: No, mně to bylo doporučeno rehabilitační lékařkou, aby se mi protahovali záda a žena, aby držela basu, abych nevypadal jako pavouk sám, tak ty hůlky má samozřejmě taky.
0: Ne, ale ono to opravdu má jako svůj význam,
1: no,
0: ty
1: jistě,
0: hůlky.
1: Protože protahuješ celé tělo. Když jdeš normálně, tak můžeš mít ruce v kapse a vlastně vršek se nehejbe. Takhle se hejbe celý člověk. Ale chtěl jsem to použít jenom jako odrazový můstek k tomu, že vlastně čím je člověk starší, tím by se měl podle odborníků hýbat více.
0: Což je samozřejmě opak je pravdou, že?
1: Proč myslíš?
0: No mám, jakože se to neděje, že jsi starší.
1: Že jako lenivěj.
0: Přesně no, tak. No. Tím míň máš chuť si jít někam zacvičit.
1: Existuje na to recept. Dočet jsem se, že lidé, řekněme třeba v seniorním věku, se daleko více hýbou, když na to nejsou sami.
0: Jasně.
1: Jo, že prostě...
0: Pořídíte si třeba...
1: kamarádku, jinou babičku, že jo?
0: Rybičky.
1: já to myslím tak, že...
0: Ne, rozumím, to je jasný.
1: Když jsou dvě, já to nemyslím pejorativně, dvě babky vedle sebe, prostě jako se budou spíš hejbat, že jo?
0: To je jasný, no.
1: Kam utíkáš? Já tam budu taky. No. Já si to koupím první,
0: ale
1: rozumíš?
0: Ale hlavně,
1: jako?
0: Když jdeš na tu procházku a jdeš s někým, no. Tak si povídáš a vlastně nevnímáš to, že vykonáváš nějaký pohyb.
1: No, nejlepší
0: si projít s tím, že prostě teď potřebuji vykonat pohyb, že? Máš to v té hlavě nastavené. Tak se ti to nechce, ale jakmile jde v partě prostě banda jako jiných podobně naladěných.
1: No jasně.
0: A jdete do té kavárny, tam si dáte to Pavlova s tou kávou.
1: Přesně tak. A k tomu tu decku vína.
0: No,
1: ať je život veselější.
0: Je to hned lepší,
1: tak
0: no.
1: Nejlepší sport je kafe a dort.
0: No, jako takhle, já si myslím, že každá chůze by měla mít svůj cíl. Mě to baví na tom nejvíc. Jako to sportování musí být za nějakým cílem.
1: Každá
0: jako.
1: Chůze by měla mít svůj cíl taky, vždycky po 3 kilácích. Říká, já už chci domů.
0: Říká kdo?
1: Já. Takže domov je můj cíl.
0: Tak choď kolem baráku.
1: My máme řadovku.
0: Tak to seš prdali.

0: Sia a Chandelier na frekvenci 1 bude 3/4 na 4. Bavíme se s vámi dneska o cenách poledního menu nebo poledních nabídek v restauracích.
1: Míříme do Ostravy, Otry nám píše Marcel. U nás v Ostravě chodím na meníčko v okolí za cenu 160 až 180 korun. Zrovna dneska jsem byl. S pitím cirka teda 200 a to si myslím, že se dá. Horší je, když se občas přidá i manželka.
0: Ta si nevymýšlí,
1: to je blbý,
0: co?
1: No. Jakmile se přidá manželka, je to za dvojnásobek a to už je horší, tady píše. To se to hezky nasčítá.
0: Ale zase ono jako to dává smysl, když jste tam sám dáte 200, když jste tam dva dáte 400.
1: Mm, je to logický, no prostě tak nechte manželku doma, ať nemáte ty obědy zbytečně drahý.
0: Ať si umíchá vejce a to jsou taky drahý.
1: Ale
0: Alena píše, moc ráda vás poslouchám, děkujeme, my vás také rádi posloucháme, Alenko. K vašemu tématu bych chtěla jen říct, že kousek za Prahou je úžasná restaurace, kam jsem chodila na obědy. Pardon, od 169 korun bylo dříve. Dnes nejlevnější jídlo začíná 199, což mi s malým pivem dává 250. Většinou si ale z těchto levnějších jídel nevyberu a další stojí od 270 do 300 korun.
1: No, tak to už je za mě teda jako přeháňka.
0: Potom 380. A to si nesmíte dávat k obědu argentinský steak, že?
1: To je otázka, no. Víš, jestli to tak je. Jako jestli to fakt není jenom nějaká běžná vomáčka, prostě, protože některé ty restaurace to fakt umí. Jo. Třeba my máme tam v Klášterci jednu takovou restauraci, která si myslím, že jako cílí spíš na turisty, protože máme hodně Němců. A oni ti dají obrovskou porci, jako opravdu obrovskou, já to nikdy jsem to nedojedla celý, ale nechaj si to zaplatit.
0: Jasně, no. A potom je zase druhý extrém, a to jsem se nechal napálit. Tady kousek od nás je restaurace, indická restaurace, strašně dobře tam vaří, hrozně rád tam chodím a tam mívají polední jakoby nabídku. No. A to jídlo tam třeba stojí 150.
1: Ale?
0: Ale to je tak jako předkrm.
1: Jo.
0: Apetizer.
1: Jo. Takže si musíš dát dva chody prostě.
0: No právě, takže to stejně na ty 300 vyjde potom.
1: No. A taky jsem si všimla, že vlastně nejenom, že zdražily klasické restaurace, ale prostě i moje M33. Kuře taky, Sichuan.
0: Taky
1: prostě
0: zdražili.
1: Taky podražili.
0: No jako. Protože to začali konečně dělat z kuřat, no.
1: No tak.
2: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
3: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.

0: jsem neslyšela ani nepamatuju. Jojo Band.
1: A slyšeli jste to i vy na Frekvenci 1. Za 3 minuty bude 16 hodin a po 16. další skvělá muzika.
0: Vayamos compañeros. Marquez.
1: Taky jedna klasika od Bee Gees.
0: A nebo bude Elton John.
1: A zprávy nás čekají už za chvíli.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend popu.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Náš výkup je...
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: Teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
1: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
10: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy s Ondrou.
11: Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot v Česku ve středu proti dnešku klesnou. Válka v Iránu zatím Spojené státy stála v přepočtu asi 600 miliard korun. A se zdržením stále počítejte u Brna i na Pražském okruhu. Maximální ceny pohonných hmot v Česku ve středu proti dnešku klesnou. Nejvyšší přípustná cena benzínu se sníží o 16 haléřů na 43 korun 87 za litr. Nafta zlevní o 73 haléřů na 42 korun 11 za litr. Ministerstvo zároveň vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby maximální povolené ceny využívali jen ve výjimečných případech. Lidé dluží v hlavním městě vyšší desítky milionů korun. Neplatí totiž za přenocování v protialkoholní záchytné stanici. Frekvence 1 to řekl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
12: Za posledních 8 let lidé dluží za přenocování v protialkoholní záchytné stanici přes 92 milionů korun. Jen za loňský rok to bylo 16,5 milionů. Poplatek činí 3000 korun, ale nepokrývá ani náklady. Navíc jej zaplatí zhruba 20 až 25% osob.
11: Podle některých pražských nemocnic není kapacita stanice dostatečná. Pacienti proto často končí na akutních lůžkách. Právě v Praze, ve Všeobecné fakultní nemocnici u Apolináře, začala 15. května před 75 lety fungovat vůbec první záchytka na světě. Válka v Iránu zatím Spojené státy stála kolem 29 miliard dolarů. To je v přepočtu asi 600 miliard korun, uvedl dnes vysoce postavený činitel Pentagonu. Podle Reuters je číslo o 4 miliardy dolarů vyšší než odhad z konce dubna. Irán podle CNN na začátku války, kterou odstartovaly americké a izraelské útoky koncem února, zasáhl minimálně 9 amerických základen v Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech a Kataru. 10milionová pokuta a 4 domácí soutěžní zápasy bez diváků. Slavia si dnes vyslechla verdikt disciplinární komise Ligové fotbalové asociace po sobotním derby se Spartou. Zápas musel být kvůli vtrhnutí fanoušků Slavie na trávník předčasně ukončen. Trest se dá ale pochopit, řekl Frekvence 1 fotbalový internacionál Ladislav Vízek.
13: Ale když vezmu kolem a kolem ty tresty, tak si myslím, že s tím lidi budou souhlasit, protože to udělalo takovej smutek mezi sportovním světem, že si nikdo to nedokáže představit. 10 milionů je hodně, 4 zavřený za dveřma zápasy je akorát a dá se s tím souhlasit.
11: Fotbalová Slavia vyčíslila finanční ztrátu v souvislosti s disciplinárními tresty za nedohrané pražské derby se Spartou na 50 milionů korun.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
11: V noci budou teploty od 4 do 0, místy můžou klesnout až na minus 2 stupně Celsia. Opět očekáváme četné přízemní mrazíky. Bude spíš oblačno až polojasno na severu Čech, zpočátku místy můžou přijít přehánky, které ve vyšších polohách budou i sněhové.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
11: Na dálnici D8 při příjezdu do Prahy se už kolona rozjela, je tam tedy zdržení do 5 minut. Naopak vázne provoz na Pražském okruhu, a to ve směru k dálnici D1 za sjezdem z D5. Necháte tam mezi 23. a 19. kilometrem zhruba čtvrt hodiny. Hustý provoz je taky na D1 před Prahou na 23. kilometru ve zúžení. No a samozřejmě kolony se tvoří také před Brnem ve směru od Prahy na 180. kilometru až po 200. kilometr zhruba na 20 minut. V opačném směru je to mezi 201. a 196. kilometrem. Metrem asi na 10 minut. Takže
1: informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
11: Tak šťastnou cestu, nyní už pokračuje Jana a Vojta.
14: Jaká nedočkavá, tyjo.
10: No, ukvapená až zbrkla.
14: Ano, tak pár minut po 16. hodině zpátky k našemu povídání, ale já bych přece jen trošku odbočila, mě totiž zaujala zpráva ohledně toho neplacení nocování na záchytce, jo. Máte tu zkušenost? Byli jste někdy na záchytce?
11: Ne.
10: Ne, tak jako vím, že se tu a tam v nějakých jako společnostech říká, že chlap by měl nejpozději 18. zjistit, jak vypadá záchytka zevnitř.
14: To říká, jo.
11: No. To říká, kde u vás doma.
10: No. Mně se to nepovedlo teda.
14: Myslím, že některé věci není třeba úplně dodržet. Jako.
11: Já jsem tam jednou, ale potupný. Kamaráda jsem tam jednou měl. Hmm. A to ještě v Polsku, a my jsme nevěděli, co to znamená, protože to jsem měl nějak jako domek, něco.
10: Domek od maštovny.
11: No, tak něco.
14: Jako fakt?
11: A oni ho odvezli prostě policajti, protože byl moc. Řekli nám adresu, my jsme tam přijeli a my jsme tam oba dva s tím kámošem, jako co jsme na ně čekali, stáli s flaškou piva před bránou a pokřikovali jsme na ně, jako halo, tak co je, budete se s náma bavit? A pak vyšel nějaký zřízenec. Přišel nějaký zřízenec v bílém plášti a řekl nám, pokud se okamžitě nezbalíme, tak tam skončíme taky. Hmm. Až nás napadlo se podívat do překladače, co to vlastně je před náma.
14: Já bych to vůbec nevěděl.
10: Ne, ale pozor, jako na taková noc na záchytce, to je v podstatě jakoby cena za docela hezký hotel, protože no, to máte 2000, jako v Praze 2000, 1950 korun v průměru. No.
14: Bez snídaně.
10: Bez snídaně a mezi bílýma kachličkama, jako na tvrdým lůžku, že?
14: Je to tam sterilní, čisté.
11: Přesně tak. Máš jistotu, že se tě tam jako, že se o to postarají. No.
14: Že se ti nic nestane.
10: Že vám se podržej vlasy.
14: No, tak.
1: Jana Knížková

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko jsou opět připraveni se svojí, já tomu říkám odpovědna, se svou odpovědnou.
1: No, je to taková rubrika, ve které odpovídají na vaše dotazy, tak si to pojďme dát právě teď.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Zasadila jsem rajčata podle internetu, přesně jak psali. Vyrostly mi obrovský listy a dvě rajčata. Nejsou dneska ty návody schválně matoucí, Lenka 43 znojmo.
4: Tak bavili jsme se to jak odposlouchávání telefonu u těch firm, že možný to je. Globálně navážej.
3: Jako, že ti dají podprahový návod, aby ti vyrostly přesně dvě rajčata. Hmm. A ještě ty rajčata jsou nějaký, že ti odposlouchávají ty rajčata.
4: Takhle jsem to nemyslel. To byste rajčata musel pěstovat někde v nějaké firmě, že jo, třeba na policii, nebo v parlamentu, nebo doma. Jo, ale většinou, když pěstuješ jako v rajčata ve skleníku,
3: tak tě neodposlouchávají.
4: Odposlechy jsou jim poměrně k prdu.
3: A kedlubny třeba, jako tě odposlouchávají.
4: Kedlubny, ale když vylezou nahoru až.
3: Jestli tam dávají
4: čipy do těch kedluben.
3: Určitě dávají čipy do kedluben a do toho čínského zelí, do toho pak čoje.
4: No ten, já vím.
3: Pak čoje plnej čipů.
4: Ono se ale dokonce i těm některým čipům začal říkat pak čoje.
3: Fakt?
4: No podle toho, jako, že to jsou jaký rozdíly, co jsou v pak čojích, tak ty mají nějaký, nevím, kmitočty, to teď nevím přesně, jo. Ale to jsem ti
3: chtěl... A ty v těch kedlubnách mají jiný kmitočty.
4: Takhle, no, tak jestli to je čínská kedlubna, tak to bude mít si podobný kmitočty.
3: No, takže ty návody schválně matoucí jsou, ale na ty rajčata bych si dal pozor.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Dario G. Tak my si dneska povídáme o cenách obědu a sklouzlo nám to k cenám záchytky.
1: Ano, protože jak jsme se tady o tom bavili po zprávách i s Ondrou, tak vás to vyprovokovalo k několika zprávám. Já jsem teda vlastně teď během cože a během písniček tady zkoumal, jak vypadá taková záchytka.
0: Jakože se podíval do útrop, jo?
1: No, podíval jsem se jako na internet a třeba jsem se dočetl, že jihlavská záchytka loni v srpnu lámala rekordy, že už neměli ty lidi kam dávat,
0: no.
1: Ale že to je opravdu jako vykachlikovaná místnost s plechovejma stěnama, s mřížema, je tam toaleta a spíte na nafukovací madrace.
0: Stejně jako v těch filmech.
1: No, přesně tak.
0: Prostě je to realita.
1: V kroměřížské nemocnici vypadá záchytka tak, že to vypadá jak ve vězení. Tam máte chodbu a oranžové dveře. S tím malým okýnkem.
0: Teď si vím, že si prostě jako uspořádáš třeba nějakou narozeninovou oslavu, pozveš spousta přátel a zvrtne se to tak, že se ráno probudíš a máš kolem sebe ty oranžový kachličky a říkáš si, kam jsem se to dostal?
1: To musela být jako šílená, jsme ve Vegas nebo kde?
0: To nechceš.
1: Ale pozor, napsal nám Milan, není to z mé zkušenosti, ale bratrovi.
0: To je jasný, Milane, tak co se ti stalo?
1: Nejlevnější záchytka 1800, nejdražší 4 500.
0: Kde?
1: V Liberci. 4 500
0: litrů.
1: Luxus nečekejte a snídaní už vůbec ne. Mě spíš jako zaráží, že jako Milan, respektive jeho bratr, samozřejmě.
0: Pobíždí záchytky.
1: Může si dělá jako tour de záchytka, jo? Že prostě jako... Tak si dělají tour de bar, že tour de hospoda, si dělá tour de záchytka.
0: No ale tohle je stejně místo, jako kde určitě nechceš pracovat. Že? Protože tam ti nechodí lidi v dobrým rozmaru, že? Na záchytku, jako, že by se tam pobavil.
1: Že tam musí dělat jako lidi, kteří mají za prvý fyzickou i psychickou odolnost.
0: No tu psychickou rozhodně.
1: A za druhý podle mě pijou. Aby to ustáli.
0: Jo, nebo aby se dokázali vcítit.
1: Prostě držej s klientama krok.
0: Ale možná taky třeba ne, že jo.
1: No,
0: třeba nás poslouchá teď někdo ze záchytky.
1: Ne,
0: musíme zaměstnat se.
1: To byl nejapnej for, samozřejmě. Já si myslím, že naopak člověk, který dělá v takovémhle zařízení, tak je doživotní abstinent. Jo?
0: No, to si myslím.
1: Ale pokud nás někdo poslouchá, kdo dělá na záchytce, zkuste nám napsat, jako jaký, já, jestli máte třeba nějakou veselou příhodu z natáčení.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok.

0: Tak to byly Vem a Wake Me Up Before You Go Go na frekvenci 1. Půl pátá je tady, to znamená hra o peníze.
1: Hned po zprávách vám nabídneme poslední slovo.
2: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy. Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy jen za 20,90.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
4: Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš bude s ministrem obrany Jaromírem Zúnou hovořit o stavu ústřední vojenské nemocnice. Novinářům v souvislosti s dnešní razí Národní centrály proti organizovanému zločinu v nemocnici řekl, že ho mrzí propad instituce v posledních letech. Po kontumaci sobotního nedohraného prvoligového derby mezi fotbalisty Pražské Slavie a Sparty zůstanou v platnosti individuální statistiky zápasu. Hráčům se tak budou započítávat branky i karetní tresty, stejně jako trenérům starty. Hostem presklubu dnes bude radce prezidenta a politolog Jiří Pehe. Jakub Vajnlich se bude ptát i na schůzku prezidentů slavkovského formátu v Bratislavě a také na možnou kompetenční žalobu na vládu.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Kolona na dálnici D1 ještě stále platí u Brna, a to ve směru od Prahy, začíná už na 178. kilometru, je tam hustý provoz, který vás až po 200. kilometr obere asi o 20 minut navíc. Zdržení je také v opačném směru, a to na 108. kilometru do Prahy asi na 10 minut. No a komplikace stále trvají také na Pražském okruhu, za sjezdem z D5 směrem k D1 asi na 20 minut, v opačném směru před sjezdem na D5 to bude zhruba na 10 minut. Tak pevné nervy.
1: 2574-99-99, volejte sem k nám.
0: A když se dovoláte, můžete uhodnout poslední slovo a vyhrát 9,5 tisíce korun.
1: Tak držíme pěstě ještě předtím Whitney Houston a Calum Scott.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak kdo se dneska pokusí vyhrát peníze? Dobrý den.
2: Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Svaťka z Jižní Moravy.
2: Teď jsme přeslechli.
0: Svatka, slyšeli jsme správně.
3: Ano, přesně
2: Svatka,
3: tak.
2: Ano. Svatava.
3: Ano.
2: Svatava.
3: Ano.
2: Tak ano. Máte moc hezký jméno? Já snad neznám žádnou Svatavu.
0: Jak jste k tomu přišla?
2: Mamka si to protlačila. Pojďme na to, máme tady pro vás takový pěkný peníz, ten by se určitě hodil, ale taky je před vámi nelehký úkol.
0: Uhodnout poslední slovo ve větě Dagmar Honcové, když se vám to povede, 9 500 vašich. Jdeme na to?
3: Určitě.
2: Tak věta zní takto.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji
3: typu zahradu.
2: Zahradu, tak zkusíme. Jestli je zahrada to slovo, které hledáme.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji
2: Děkujeme za pokus.
3: Nevadí, krásný den.
0: Mějte
2: se.
3: Taky, nashledanou.
0: Takže zítra ráno krásných 10 000 korun.
1: Poslední slovo.
5: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Ticholákaním mých hlad posílám.

0: Na frekvenci 1 nás teď čeká Business Party s Alešem Vyskočilem. Tentokrát se v ní představuje jedna relativně nová, ale velmi úspěšná automobilová značka.
1: Konkrétně se v tomto díle nebo v této epizodě zaměří na jednu velice zajímavou akci, která se koná na Vltavě u Karlova mostu. A ta se koná přesně právě tento týden.
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a ředitel značek Cupra a Seat pro Českou republiku, pan Tomáš Navrátil. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
2: Loni jste měli reklamní, dá se říct, akci na Vltavě a plul tam doslova Teramar. Zaujalo to samozřejmě média, ale já bych rád věděl, co to bylo. Byl to Teramar oboživelník, nebo jak to bylo? Já jsem to totiž nevěděl, takže já bych rád věděl, o co se vlastně jednalo.
3: Tak jednalo se o to, že chceme jít netradičníma cestama s marketingovými cestama. Na českém trhu je více jak 70 značek a pokud bychom dělali tradiční marketing, kdy bychom chodili do televize, do rádií a do printu, tak samozřejmě tam všichni chtějí být a ten zásah a oslovení těch našich zákazníků je mnohem složitější. Proto chceme jít vlastní cestou a to bylo příklad v loňském roce, kdy jsme použili uvedení nového modelu Cupra Teramar na český trh netradiční cestou a uvedli jsme plovoucí Teramar, který oslovoval české zákazníky a je mezinárodní.
2: Ale vy jste vybrali perfektní místo a to zase vím a to byl Karlův most, to taky měl nějaký účel.
3: Zvolili jsme Karlův most z důvodu velké návštěvnosti. Během té dne, kdy jsme měli tu výstavu, prošlo více jak 150 tisíc lidí a stávalo se, že se stal větší atrakcí, než je právě ten Karlův most.
2: Tak odpovězte mi, byl to obojživelník nebo ne?
3: Nebyl, bylo to čistě marketingová akce.
2: Takže normální Teramar nepluje po vodě?
3: Nebyl speciálně upravený, abyste ho mohl řídit, tak byste musel mít kapitánskou licenci, kapitánský řidičák a proto samozřejmě to bylo jeden z důvodů, že Cupra je taky o technologiích, kdy jsme demonstrovali, jak jsme schopní a poprvé v České republice a poprvé i na světě jsme přivedli takovýto vozidlo.
2: No a letos samozřejmě jste připravili zase novinku.
3: Je to tak, jelikož Praha má jednu důležitou unikátní věc a to je ta scenérie, to znamená Praha, řeka, Vltava patří k sobě a proto chceme 11. a 14. května poprvé v České republice přivedeme plovoucí paddlekurt a bude možnost českým lidem ukázat plovoucí paddlekurt, budou si ho moc vyzkoušet a opět to používáme na uvedení nového modelu na český trh, čistě elektrickou Cupra Raval.
2: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal za značku Cupra její ředitel, pan Tomáš Navrátil. Děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou.

0: Hotové Elton John na frekvenci 1:45. My se vrátíme k ránu.
1: Dnes ráno měli Lubka s Mírou velmi, velmi příjemnou dámu jako hosta. Byla to Kateřina Neumannová.
0: A mohla přijet na běžkách.
1: No dneska jo.
0: Vzhledem jako počasí.
1: Jsou místa, kde by nemusela ani mazat voskem, jako po dnešním ranním snížení. A nebo v Alpách, tam prý má napadnout až metr sněhu během následující dnu. Nicméně, dneska tady nebyla kvůli běžkám, ale kvůli tomu, aby nás pozvala na další ročník, 15. ročník Čes Lipno Sport Festivalu, který má pod palcem, a nebude to jenom o sportu, ale i o hudbě. Prostě v tom rozhovoru je úplně
0: přesně
1: všechno.
0: Přesně, hlavně zábava, protože sport má být zábava. No, celý ten rozhovor na našem webu frekvence1.cz najdete samozřejmě, můžete si ho poslechnout, a my si ten rozhovor připomeneme jednou otázkou, respektive odpovědí.
1: Protože Kateřina Neumannová rovná se olympijská medaile, to je myslím si jasné, ale úplně první medaile Kateřiny Neumannové. Pamatuje si na ní vůbec?
2: První medaily ever ne. Já jsem samozřejmě nějaké medaile asi získávala už jako dítě na závodu trojkolek a tak dále, protože jsem byla takové to aktivní dítě, ale samozřejmě pamatuju si ty své první velké medaile, ať už z mistrovství světa, z olympiády, nebo první pódium ve světovém poháru, takže to jsou taková ta přelomová umístění, přelomové závody v mém sportovním životě. Ono je to sice taky už dávno, ale ty si pamatuju velmi dobře.
3: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy? Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy, jen za 20,90.

0: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
1: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: Kaleta Selaví na frekvenci 1 za minutu 17.
1: A po 17. je Česný hoax.
0: Nebo Robbie Williams.
1: A také třeba Bon Jovi.
0: Užijte si velké hlavy, my opět zítra ve dvě.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete na věky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
9: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A je tu s nimi Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
10: Hezké odpoledne. Policie obvinila další firmu v korupční kauze nemocnice Motol. Ruská loď, která se potopila před lety u Španělska, mohla vést jaderné reaktory pro Severní Koreu. A se zdrním ještě stále počítejte na Pražském okruhu i u Brna na D1. Policie obvinila další firmu v korupční kauze nemocnice Motol, informovala o tom Česká televize. Trestnímu stíhání tak celkově čelí 19 lidí a 6 právnických osob. Kriminalisté tvrdí, že se bývalý šéf nemocnice Miloslav Ludvík a jeho náměstek Pavel Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i například úklidové služby nebo řemeslnické práce. Na farmě Vraňany začala sklizeň jahod. Kvůli nedávným mrazům, které poškodily květy, bude ale letos menší. Samozběr by měl začít přibližně za 2 týdny, koncem května nebo začátkem června. Záležet ale bude na počasí. Minulý rok byla sklizeň kolem 450 tun jahod. Letos může být až o 100 tun nižší. Více řekl spolumajitel firmy Milan Hanč.
11: Bohužel letos ta sklizeň bude o něco nižší, to už je jasný, protože jsme přišli o cca 30% květů v první vlně mrazů. To se týká všech pěstitelů v České republice a vzhledem k tomu, jaké panuje sucho a že je neustále chladno, tak to moc na kvalitě úrody nepřidá.
10: Celkově vraňanská farma hospodaří na asi 320 hektarech, z toho je kolem 100 hektarů ovoce a zeleniny. Ruská loď Ursa Major, která se za dosud nevyjasněných okolností potopila v roce 2024 u španělských břehů Středozemního moře, mohla převážet jaderné reaktory do ponorek pro Severní Koreu. Vyplývá to z vyšetřování, o kterém dnes informovala stanice CNN. Vyšetřování podle ní může naznačovat, že západní země se potopením lodi u jižních břehů Španělska pokusily zabránit Rusku v předání nejnovějších jaderných technologií Severní Koreji svému klíčovému spojenci. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odhrát bez diváků. Informoval o tom dnes předseda disciplinární komise Jiří Macner.
12: My jsme uvažovali s ohledem na to, co proběhlo v sobotu a i s ohledem na další možný trest, který byl, a to je uzavření stadionu, to znamená, že by se odehrálo na jiném stadionu a vyhodnotili jsme, že ve všech těch ohledech i s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
10: Místopředseda představenstva Martin Říha potvrdil, že se klub neodvolá. Doplnil také později, že zastupitelstvo městské části Praha Šeberov zrušilo souhlas s vybudováním slavistického tréninkového centra a týmu, což je podle něj důsledek sobotního dění na hřišti.
9: Frekvence 1.
1: Počasí.
10: V noci opět můžou přijít přízemní mrazíky, budou spíše četné, teploty budou kolem nuly, místy, kde se uklidní vítr až kolem minus 2 stupňů Celsia. Na severu Čech se zpočátku vyskytnou přehánky, které budou ve vyšších polohách opět i sněhové.
13: Frekvence 1. Doprava.
10: Kolona je na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Zdržíte se na 178 až 206 kilometru. Celkově tam pojedete zhruba 10 až 15 minut. Aktuálně hroustne provoz také v opačném směru na 194 až 187 kilometru. Tam je to asi na 15 minut. Hustý provoz způsobil kolonu taky na D1 před Prahou na 26 až 25 kilometru. Je to asi na 10 minut. No a stále se zdržíte kolem 15 až 20 minut na Pražském okruhu ve směru k D1 za sjezdem z D5. Tak pevné nervy. A pokračují velké hlavy.
9: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
14: Ano, jsme 4 a máme velké hlavy.
1: Já, ty, on, ona, my, vy, oni, to je víc.
15: Jistý ičeli. Si představte, že až 65% Američanů.
14: Jistý kvičeli.
1: Promiň, my jsme
15: 65% Američanů si myslí, že Trump je nejhorším prezidentem v historii USA a že by mal už dávno sedět v base.
1: No.
14: Počkej.
1: No, to už je dost.
14: Myslíš si to dobře.
1: Ale z těch 65 ho 45 volilo.
14: No. A teď najednou, že jo, no, to vlastně tak bývá.
1: Se zblázní.
14: Tak, pojďte dál.
16: Jak se Jana rozohnila.
14: Pankrác, servác, Bonifác.
15: Začíná to.
16: Jo, a já k tomu přidám bábu tutovku. To jsou všechno naše témata.
9: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: No.
15: Janí, který je najviac kultový film 90.
14: rokov? Pulp Fiction. No.
15: A je to 32 rokov, čo mal akože pred premiéru. Jo. Pretože pred oficiálnou americkou premiérou, ktorá prebehla až v októbri 94, bol film, a teraz sa podržte, premietaný v troch vybraných krajinách. Konkrétne v Južnej Koreji, v Japonsku a
14: ve Vatikánu.
15: A keď na toto prídete do pol minúty, tak každému z vás dám
16: euro.
1: V Polsku.
15: V Polsku. Nie, 20 sekúnd, 30. Mikeši, tak vypal nejaký európsky štát.
1: No, tak Francie.
15: No,
16: počkej, Holandsko v Maďarsku.
15: Prečo nepoužite tu najmenej pravdepodobnú možnosť?
14: Na Slovensku.
15: Na Slovensku.
14: Ne, ne.
15: Južná Korea, Japonsko a Slovensko.
1: Nechápu.
16: Tak to teda budeš zmizelej.
15: To teda.
9: Velké hlavy. Jana.

0: Tak Pankrác, znáte to, jo?
1: Ještě nemáte.
0: No.
1: I Bonifát. Velké hlavy,
2: frekvence jedna. Všichni seděli na Pankráci.
3: No, tak dnešním dňom nám začíná severská kombinácia Pankrác, Servas, Bonifác. Mám tu pranostiku na dnešní deň, doplníte. Pankrác, Servas, Bonifác, ledoví muži, spalují mrazem ovoce i...
0: Růži.
3: Růži, správně. Když je na Pankráce suchý den, urodí se hustý...
0: Len.
1: Hustý...
0: Len.
3: Mikeš to odpálil, je to len.
1: Fakt, jo. Teď to umíš takový tak pranostiky.
0: No já se mě tím krmili od maličky.
1: Tak ještě nějakou?
3: Už nemám, ale dali byste si nový jméno Pankrác?
1: Mně by se líbilo Bonifác.
3: Bonifác je také jako Rostomil.
0: Mně by se líbilo Maruška.
1: Ale ne jméno.

0: Profesionální řidiči tvrdý chleba mají. Dnes je jich den. Velké
1: hlavy. Frekvence. No a o té pesničce jsem chtěl právě pohovorit. Víte, jaká stará už je? Řidič tvrdý chleba má?
0: 50 let třeba.
2: To je možná víc.
1: 53 rokov má.
3: 50.
2: A to je vodička, ne?
3: No, ano. Láďa. Láďa vodička.
1: Ty to chceš ani najest? Ne, nebudeme.
3: Láďa, já to hraju už.
4: Řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant, brzdy, spoj,
2: mě brzdy.
4: A plyn, palce, místy.
1: Tak jedeme. Ale počkej. Otázka je právě z toho textu. Já chcem vědět, ta pesnička končí tím, že musí mít pohotovost, pozornost, nervy, klid, zdvořilost, plnou nádrž, pasy připnutý, dobrý zlak, lékarničku a...
0: No.
1: Akože keď porušíte nějaké...
0: Peníze.
1: Peníze na čo?
3: Na pokuty.
1: Na pokuty. Peníze na pokuty.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybírám

0: Pamatujete si bábu Tutovku?
1: Kaplanová se jmenovala.
2: Mm-hmm. Paní Kaplanovou si pamatuju, ale já si ji pamatuju jenom z filmu Cimrman ležící a spící.
1: Jo, tam byla vždycky
2: fenomenální. Já vůbec jsem nezaznamenal nějakou Tutovku, já vůbec nevím vlastně, co to je.
3: To se točilo také koleso a
1: ono
3: tam
1: pak zjistilo, že to je nějaká loterie.
2: Aha, tak to nevím. To
0: Rosák to moderoval, tuším. A jinak já si bábu Tutovku pamatuju, protože já ji dával v časopise Čágo Bélo Šílenci na titul.
1: No.
0: Nejstarší kol jsem dal na titul.
1: Nedív se, to pokaždý to říká.
3: No, nemá veľa spomienok. No, tak.
1: To je pravda. Tak my
2: a to je Tutovka.
1: Na Tutovku se podíváme, na Tuty za chvilku. Frekvence 1.
4: Doprava. Aktuálně se na D1 u Brna vyšetřují dvě dopravní nehody. 15 minut ztratíte u nehody na D1 na Prahu, která se řeší na 188. kilometru. Další nehoda se řeší u Brna na D1 na Ostravu na kilometru 194, těsně před dopravním omezení. Nabouraná auta provozu nebrání, ale počítejte se zdržením v nárazově se tvořící koloně od Ostrovačic. Na vině je silný provoz a dopravní omezení. A bez zdržení projedete okolo nehody na 8. kilometru D10 na Turnov. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Velké hlavy. Frekvence 1. Už je to 27 rokov, čo zomrela herečka Valérie Kaplanová. Ja vám dám dve nápovedy a vy z toho vyvodíte názov jej prvého filmu. Volal sa tak Spolok detí a volá sa tak aj Motorka. A ten film sa volal...
5: Pionýři.
3: Pionýr.
1: Pionýři.
2: Já jsem chtěl říct Java, ale tam
1: málo, ne.
3: Organizácia detí, no. Java. Aha. A ešte mi povedzte, alebo si tipnite, aká bola jej najvyššia váha v živote.
1: No, bola hodne ubená.
3: Vedchá bola.
1: Třeba 48.
2: Ne, 56.
5: 42.
3: 52 kg. Viac nemá.
2: Ja i tak zavidím.
1: No. 20.

0: Poďme si zahádat, to je taková bžunda.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Tak, tu jsou nápovedy k tej pesničke.
3: Je přes 30 let stará.
2: 34 rokov přibližně, takže 90. Miláčik, čaká nás zkouška ohňom. Nič? Dobre, ďalej. Bude to boj, ale ja verím, že to zvládneme. Nič nebude zadarmo, drahá. Vlastne v tej pesni...
0: Nebude to také ľahké.
4: Nebude to také ľahké.
0: Ja bol nejrychlejší, najrychlejší.
3: Moment, ste všichni ale, tak hulákali, že nikto neví, o co jde.
2: Ale viete, ako je správne ten názov, lebo tam veľa ľudí si to pletie, ako ten názov
4: nebude
2: je...
4: Nebude to ľahké.
2: Nebude to ľahké.
3: Do zámku nepasuje viac môj...
1: Nebude to také ľahké.
3: Mimochodem, ten videoklip si opravdu pustíte, protože Richard Miller, pokud se nepletu, má v brýlích půl litry.
2: Ano.
3: Vypadá to excelentně, ten videoklip.
1: Jak se do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte

0: křeslo z IKEA, si myslím, takový to houpací, který vlastně nehoupe, jenom pruží, nejvíc popularizoval Vladko Dobrovodský.
1: Mohli se potkat.
2: A on má dneska narozeniny. A já sa pýtam, je starší Vladko alebo pesnička Pavla Horňáka? Poslouchej, Evičko, co to máš za tričko?
0: Já myslím, že Vladko je mladší.
3: Počkejte,
0: Vladko
3: já vám řeknu, mladší? Že tenhle ten objev, tenhle ten člověk, jo, ne pětku, ne a tak, byl to taky, ne, to byl, ne, to byl velen, Epa, nebo melen. Ale tohle to jsou všechno, než jsem šel na vojnu, to znamená 81-2.
4: No, on bude starší.
2: Kdo?
4: No ten Vladko.
2: Vladko bude starší.
0: Vladko je mladší.
3: Já nevím, kdo je Vladko, tak ale je určitě mladší.
2: Vladko má 48, no. Poslouchej, Evičko má 41 rokov, no, Vladko je starší.
4: A my to tady máme.
5: Poslouchej, Evičko, co to má za pričko? No to je ten za
3: to je strašný, to je pak strašný.
0: To byly kroky Františka Janečka, ne?
2: Mně hovorila dcera, že ta pesnička je teraz velmi populárna na Instagrame.
4: Fakt, jo.
2: Že tam trička a všetko.
3: Lidi nemají rozdíl.

0: tři, tak teď jdeme do finále.
1: V lékárně. Dobrý den, mám tady recept na Brufen.
2: Tak to, ten nemáme, ale máme pre vás Pexmetoxypolyglykolbetaistotrihydrochlorid ZB8006.
1: Aha, co to je?
2: To je to isté, len od iného výrobcu.
1: A teď se v tom všichni poznali.
0: Mějte se krásně, ahoj.
2: Dobrý.
3: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
6: Já stoprocentně vím, že ve tři ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
7: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
3: Říkají mu Radio Terminátor.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
8: Love in my car. Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
9: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
10: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
11: Volkswagen.

0: umělecké kvality. XXX Plus domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Slovo dostává Ondra Albrecht.
4: Já přeji hezký podvečer. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém utkání pražského derby zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje nebo zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu. Ministři nové středopravé maďarské vlády dnes složili v parlamentu sliby a tím završili vytvoření kabinetu premiéra Pétera Maďara. Stalo se tak poté, co jmenování členů vlády schválili zákonodárci, jak píše agentura Reuters. Hostem presklubu dnes bude poradce prezidenta a politolog Jiří Pehe. Jakub Weinlich se bude ptát i na schůzku prezidentů slavkovského formátu v Bratislavě a také na možnou kompetenční žalobu na vládu.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: V noci může místy mrznout, čekáme přízemní mrazíky, tam, kde se uklidní vítr, budou teploty kolem minus 2 stupňů Celsia, ve zbytku Česka budou kolem 4 až 0. Může být také zataženo, v Čechách místy může přijít také přehánka, ve vyšších polohách je sněhová, na Moravě spíše pršet nebude. Zítra přes den potom čekáme, že se budou teploty držet kolem zhruba 13 až 17 stupňů Celsia, na západě Čech jen kolem 10 až 13.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Stále se zdržíte na dálnici D1 před Prahou a je to na 26. až 23. kilometru. Zhruba 10 minut. Průjezd Brnem po dálnici D1 ve směru z Prahy se zbrzdíte asi 10 minut. Mezi tím 90. a 200. kilometrem v opačném směru je zdržení až po 87. kilometr asi 20 minut. A stále panuje hustý provoz a tvoří se kolona na dálnici D5 při příjezdu do Prahy od 5. kilometru a potom dál na Pražském okruhu. Tam celkově necháte asi 15 minut. Tak šťastnou cestu, teď už začíná Pressklub.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu. Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinlich a host.
5: Dnes je se mnou ve studiu politolog a poradce prezidenta Petra Pavla Jiří Pehe. Dobrý den a děkuji, že jste si udělal čas.
6: Dobrý den.
5: V dnešním předtočeném presklubu máme k rozebrání spoustu témat, tak pojďme na to. Pane Pehe, když začnu obecně, koho byste v současné době označil v Česku za skutečného politika? Kdo se tak chová, kdo tak vystupuje? A prosím, nejmenujte Petra Pavla, protože tam byste byl trošku ve střetu zájmu.
6: No, když se podívám na stranickou politiku, tak příliš mnoho lidí se mi tam neobjevuje jako skuteční politici. Pokud jde o politický talent, tak bych řekl, že takovým rozeným politickým talentem je Vít Rakušan, vždycky byl. Možná také to trochu přispívá k tomu vzrůstu preferencí hnutí STAN. No a potom samozřejmě dle mého soudu velkým politickým talentem je Jan Grolich, který se stal předsedou lidové strany.
5: Čili jeho moravský hejtman v tuto chvíli. Na politické scéně se toho teď děje poměrně hodně. Vládní koalice svolala na čtvrtek mimořádnou schůzi a jdeme zpátky do Brna, do jihomoravské metropole. Právě tam se totiž má konat sudetoněmecký sjezd, a to příští týden. Koalice a opozice přenesla tento sjezd právě na půdu poslanecké sněmovny. Předseda ODS Martin Kupka řekl dnes novinářům na tiskové konferenci, že opoziční strany se této schůze nebudou žádným způsobem účastnit, protože nechtějí na této ostudě se prý podílet. Co tomu říkáte? Není to spíše možná nějaké lokální téma, které se ale možná někomu hodí třeba před volbami přenést právě na půdu celostátní politiky?
6: Přesně tak. V dnešní době po těch několika desetiletích procesu usmiřování mezi Německem a Českou republikou s tím, že i ty sudetoněmecké organizace opustily tu myšlenku, že by se něco mělo vracet, odvolávat dekrety a podobně, je to vlastně netéma. Je to skutečně téma, které se týká té určité občanské iniciativy, která s tím nápadem, že by se to mohlo konat v Brně, přišla. A myslím si, že se toho dalo využít mnohem produktivněji právě jako něčeho, co by bylo dalším krokem k tomu vyrovnání se s tím, co se stalo během druhé světové války. Bohužel tady jsou politické strany, které velmi rychle pochopily, že tady je určitá část společnosti, se kterou lze ještě pořád s pomocí toho tématu sudetských Němců manipulovat v podstatě. A takže...
5: Můžete být konkrétní?
6: SPD samozřejmě je to hnutí, které to vlastně primárně vyvolalo. Nejsem si úplně jistý, že celostátně, pokud jde o celostátní politiku, to bude mít pro SPD ten samý přínos, jako to mělo třeba v době, kdy před 24 lety nyní, kdy z toho bylo vlastně hlavní téma v té volební kampani před volbami do poslanecké sněmovny a Miloš Zeman a Václav Klaus se tehdy toho ujali, anebo v prezidentské volbě, kdy Benešovi vlastně
5: mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem.
6: To už, myslím, do značné míry vyprchalo ten potenciál, nicméně nějaký potenciál tam je. Je to škoda, protože to skalí ty česko-německé vztahy, v Německu už se k tomu kdekdo vyjadřuje.
5: A, no oni také zástupci Německa, vysoce postavení zástupci Německa, mají na ten sjezd do Brna přijet. Měl by přijet německý ministr vnitra a také bavorský premiér, který má z Brna pak také zamířit na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem. Je dobré, že se do toho vlastně ještě i prezident vkládá?
6: Tak prezident se do toho nevkládá, prezident přijme bavorského premiéra, což je samozřejmě postava, která je důležitá.
5: Dobře, ale dala se asi vybrat jiná příležitost, jiná situace?
6: Situace se možná dala vybrat jinak, ale já tady nevidím žádný důvod, proč by prezident, když už tady bude bavorský předseda vlády, proč by ho prezident neměl přijmout, protože konec konců Bavorsko je jeden z našich nejdůležitějších obchodních partnerů.
5: Mm-hmm. Nemyslím si, že si premiér Šédr a ministr Dobrindt tento den v Brně užijí. Nechal se slyšet šéf české diplomacie, ministr zahraničí Petr Macinka. Co tím mohl myslet?
6: Tak myslel tím asi, že budou okolo toho nějaké demonstrace, protesty, že bude vlastně rozvětřená atmosféra.
5: Předpokládáte, že se těch protestů budou účastnit například i vládní politici?
6: Těžko říct, pokud budou, tak je to tedy z mého pohledu dosti nesmyslné, protože opravdu tím jenom dále poškodí ty česko-německé vztahy. V Německu to určitě budou sledovat. Určitě jakožto demokratická země Německo přijme, že se tady budou konat nějaké protesty, pochopí, že je tady určitá část české veřejnosti, která s tím nemusí souhlasit, ale pokud by tam byli i vládní politici, tak to může skutečně ty vztahy poškodit. Osobně se divím premiéru Andreji Babišovi, že to vlastně nechá projít bez nějaké větší snahy tlumit ty vášně, protože on má v Německu sám, nebo jeho impérium Agrofert podniky a je to člověk, kterému záleží na tom, abychom s Německem zdárně obchodovali.
5: Andrej Babiš k tomu řekl, že místo smíření se budou otevírat staré rány. Jak budou teď vlastně vypadat česko-německé vztahy?
6: No budou určitě rozjitřené, možná dokonce na určitou dobu poškozené, protože ten, kdo sleduje německá média, tak vidí, jakým způsobem se o tom třeba referuje, konkrétně třeba v Bavorsku. A oni se diví. Diví se prostě, co se to tady zase strhlo a proč, když vlastně tady už je více než 20 let, téměř 30 let nastaven proces usmířování, česko-německý dialog a to všechno běží. Kdyby se ten sjezd konal v Mnichově, tak si toho nikdo ani nevšimne. Jediný důvod, proč si toho někdo všímá, že se to koná v Brně, ale konec konců, proč ne v Brně po těch desítkách let směřování, když ti sudeční Němci nebo jejich předci přišli tady odsud. Čili bylo by to možné využít i zcela opačně jako symbolické gesto toho dalšího směřování.
5: Říká v dnešním předtočeném presklubu na Frekvenci 1 politolog Jiří Pehe.
3: Frekvence 1 presklub. Každý den aktuální host.
5: Další téma, tentokrát spor prezidenta a vlády. Já připomenu, že vy jste poradce prezidenta Petra Pavla. Jde mi o účast na červencovém summitu NATO, který se má konat v Ankaře. Dovedete si vážně představit, že zástupce prezidentské kanceláře jde koupit prezidentovi na tento summit letenku do běžné linky?
6: Je to těžko představitelné a nemyslím, že by to prezident chtěl udělat, protože by se nejprve musela definovat ta jeho role na summitu mimo tu českou vládní delegaci. Takže on zatím trvá na tom, že má být součástí té delegace a když už je tedy nejvyšším ústavním činitelem, tak by ní měl vést. To, že by tam prezident letěl po vlastní ose, je úplně poslední možnost a dokázal bych si to představit pouze za situace, kdy ku příkladu samotné NATO pozve prezidenta, co by jednou z nejvyšších bývalých velitelů v rámci NATO, co by...
5: A o to učinit. Si například usiluje na Pražském hradě?
6: Ne, o to se neusiluje, ale nedá se to vyloučit, protože tam samozřejmě ty summity, a já jsem se jich několika zúčastnil v doprovodu Václava Havla, když jsem byl jeho poradcem, tak ty summity probíhají tak, že jsou tam samozřejmě politici, premiéři a prezidenti, záleží na tom, koho, která země tam pošle. No a pak je tam celá řada těch bývalých vysokých činitelů NATO nebo lidí, kteří se zabývají bezpečnostní politikou. Takže prezident by tam samozřejmě mohl jít z této roli, ale bylo by to takové podivné, kdyby tam hlava českého státu byla v roli nějakého hosta Severoatlantické aliance, kterou vlastně ta česká vláda nechce ve své delegaci.
5: Mě by strašně zajímalo a chtěl bych sedět v tom letadle, kde pojedou všichni tyto politici na jedné palubě poletí.
6: No, tak jistě se tam budou dít zajímavé věci, protože ta delegace mimo jiné je velmi zajímavě složená v tom smyslu, že s výjimkou generál Zuny, který ovšem, když to řeknu trochu ironicky, má zakázáno mluvit jinak, než co od něho chce vedení SPD, tak tam skuteční odborníci na tu bezpečnostní problematiku nejsou. Petr Macinka je v zahraniční bezpečnostní politice novic, podle toho to také vypadá dost často. A potom máte Andreje Babiše, kterého ta bezpečnostní témata nikdy výrazně nezajímala. On tam vlastně jede v té roli, kterou sám jak si popsal, takže chce tam být, protože on chce vysvětlovat ty výdaje na obranu České republiky. Teď otázkou je, pokud by vláda, která dnes oznámila, že bude hledat těch 20 miliard, aby na ty 2% jsme dosáhli, pokud by to skutečně učinila před tím summitem, tak co tam vlastně Andrej Babiš bude dělat, když už nebude co vysvětlovat, pokud jde o to účetnictví.
5: Tak asi ale dá se předpokládat, že možná Andrej Babiš si jako toho odborníka vezme možná Jakuba Landovského, ze kterého vláda udělala jakousi zmocněnce pro naplňování závazků.
6: Je možné, že ho vezme sebou, ale samozřejmě v těch jednáních těch nejvyšších představitelů je to ten premiér nebo prezident. A to, že tam bude Andrej Babiš, kterému myslím, ta bezpečnostní problematika je trochu cizí a že tam nebude naopak prezident, možná nebude, který je na to na slovo za tím odborníkem i na mezinárodním poli. To je možná taková trochu zbytečnost a ironie té české politiky.
5: Má prezident do Ankary, i přesto, že zatím nevíme, jakým způsobem se tam asi dostane, domluvené už nějaká bilaterální jednání?
6: Já o žádných nevím. Samozřejmě se napřed musí vyřešit ta otázka, jestli vůbec pojede nebo ne, pak by se domlouvala bilaterální jednání. Uh-huh. Ale ona ta bilaterální jednání na těchto summitech probíhají často i spontánně. Některá samozřejmě, pokud jde třeba o setkání mimo ten protokol s americkým prezidentem nebo s těmi vysokými, vysoce postavenými politiky západních zemí, některých velkých, tak tam samozřejmě se to dopředu domluvit musí, ale mnoho také probíhá prostě jaksi v kuloárech a nemyslím si, že nutně třeba mít nějaký minutovník na to, kdo s kým se kde setká.
5: Pojďte mi říct, ale jako politolog, na druhou stranu, vláda přeci chce, aby by reprezentoval na takto důležitých schůzkách asi logicky někdo, kdo mluví podobným neboli stejným hlasem jako ona. Vím, že prezident, když letí na takovouto misi, dostává mandát od vlády, předem schválený a tak dále. Na druhou stranu, je záruka, že prezident opravdu bude mluvit v tomto případě stejným hlasem jako vláda, nebo nemá, čili ta vláda nějakým způsobem jako aspoň nějaký nárok na to poslat tam někoho, kdo tím jejím hlasem skutečně mluvit bude?
6: No, zaprvé to, zdali prezident bude mluvit hlasem vlády, to je spíše otázka politická a nějaká, řekněme, osobní vztahu mezi premiérem a prezidentem. Já si myslím, že tento prezident by určitě se tomu mandátu podřídil, on to sám už také řekl, že by ho respektoval. Takže záleží hodně na osobnosti toho politika. Petr Pavel je voják, který respektuje ty jemu dané mantinely. Jak už jsem zmínil, já jsem byl také poradcem prezidenta Havla, ten by asi ty mantinely neúplně respektoval.
5: A dokázal by se právě Petr Pavel, právě proto, i z jaké struktury na to sešel a čím si prošel, dokázal by se s tím mandátem smířit?
6: Já myslím, že pokud by ten mandát byl formulován tak, že sice v tomto roce nedosáhneme zřejmě na ta 2%, ale Česká republika pracuje a česká vláda na tom, abychom na ta 2% dosáhli, tak by Petr Pavel tlumočil přesně toto. Ale já myslím, že tady je hlubší problém, který právě souvisí s tím vyostřeným sporem, a to je problém ústavní, protože tady nejde o to, jestli by se prezident doslova držel toho mandátu. Já myslím, že tento prezident by se ho držel, ale o to, zdali vláda má vůbec právo rozhodnout, když ústava říká, že prezident, co by nejvyšší ústavní činitel, reprezentuje zemi navenek, tak jestli má právo rozhodnout, že on nepojede na tento summit, když tam chce Českou republiku reprezentovat. Takže o to tady jde a o tom by také asi zřejmě rozhodoval ústavní soud, pokud by prezident podal kompetenční žalobu.
5: Pracuje se na Pražském hradě už na této žalobě. Možná zatím preventivně, ale aby prostě byla připravená?
6: Já jsem nebyl ve styku s těmi hradními právníky, určitě jaksi domácí politický odbor, který by to měl na starosti, nějakým způsobem se tím zabývám. Zaznamenal jsem vyjádření Tomáše Lebedy, co by šéfa domácího politického odboru, že bude v případě, že to nedopadne, tak bude tlačit na podání té ústavní žaloby. A jako znám co by velmi pečlivého člověka, tak určitě nějaký základní půdorys té případné kompetenční žaloby má už připraven.
5: Vy sám byste radil také tuto žalobu podat?
6: Ano, já myslím, že my tady máme takový zvláštní přístup k ústavě a vůbec tomu ústavnímu soudu, že vlastně by to byl nějaký zásah do celého toho ústavního systému. Já si myslím, že pokud ústava obsahuje některé nejasnosti a ona jich obsahuje celou řadu, ale tam, kde se jedná o vztah prezidenta a vlády, tak bych jich několik mohl vyjmenovat dalších, tak pokud se vláda a prezident nedohodnou politicky a je tady nějaká nejasnost, tak by o tom měl rozhodnout ústavní soud, aby pro budoucnost interpretoval, jak takovou situaci vykládat. Já si myslím, že vláda měla podat kompetenční, nebo Andrej Babiš měl podat kompetenční žalobu, když prezident nejmenoval Filipa Turka, aby se vyjasnilo, jestli může nebo ne.
5: Čekali jste na to na Hradě?
6: No,
5: já jsem
6: osobně si myslel, že to Andrej Babiš neudělá, protože Andrej Babiš nemá rád tento typ konfliktu a nerad prohrává a mohlo by se stát, že ten ústavní soud řekne, by dal zapravdu prezidentovi a to by pak bylo do budoucna závazné. Takže oni to radši nechali v té podobě, ve které to bylo. Nyní tady samozřejmě tím pádem může Petr Macinka kamkoliv přijde říkat, že prezident porušuje ústavu, ale samozřejmě to, že ústavní soud o tom nerozhodl, znamená, že my nevíme, jestli prezident porušil ústavu nebo ne.
5: Prezident Petr Pavel je teď na jednání v Bratislavě, tam se koná summit, řekněme, slavkovského formátu. Poté se prezident přesune do Bukureště, na palubě bude slovenský prezident Pellegrini a jeho delegace. Co to značí o těch československých vztazích? Znamená to, že se narovnávají?
6: No, já myslím, že ty vztahy se částečně narovnávají, ale není to jenom zásluha toho, že ta současná vláda Andreje Babiše se o to nějak způsobem snaží navzdory tomu, že Slovensko nemá zrovna nejlepší pověst momentálně v Evropské unii a podobně. Ale také je to vlastně možná částečně paradoxně dopad nebo důsledek toho, co se stalo Maďarsku, že Slovensko je nyní jakoby více izolované a tu spolupráci přinejmenším s tou bývalou další nástupnickou zemí Československa, tedy Českou republikou, potřebuje. Navíc prostě ta spolupráce vždycky byla lepší na té prezidentské úrovni. Myslím si, že Petr Pavel neměl nikdy žádný velký problém s Petrem Pellegrinim. Ten problém byl spíše na té vládní úrovni a konkrétně ten problém se jmenuje Robert Fico.
5: Díky moc, že jste dorazil do dnešního Preskubu na Frekvenci 1. Někdy příště naslyšenou.
6: Děkuji, naschledanou.
5: To byl tedy politolog Jiří Pehe, poradce prezidenta, a od mikrofonu se loučí také Jakub Vajný.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku.

0: 2002. Gratulujeme.
1: Hezký večer vám přeji po 18. hodině, tak první ze tří ledových mužů dorazil a je to tedy sakra znát. Máme 12. května, no a teploty máme trošku pod průměrem nebo trošku jiné, než bychom si přáli, ale je tady večer, kde všechno se rovná no pro vás, včetně našeho ranního hosta Marty Jandové a samozřejmě taky muziky Miles Smith, Sero Smith a teď posílám Kate Ryan, Ela Ela.
2: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

Stay a to byl Miles Smith a tady na frekvenci jedna příjemný večer a to počasí tady dneska zmiňoval Greg do toho prudké ochlazení a nevím, jestli jste si řekli, ono to přichází vlastně pravidelně, že jo, Pankrát, Servác, Bonifác, jsou to vlastně jména, nebo je to celé známe jako ledový muži a je to vlastně meteorologický, který se nazývá singularita, já jsem si to našel, že mě to zajímá a jde o pravidelnou odchylku od běžného oteplování, které dochází poměrně často, i když my říkáme pravidelně, ale ve skutečnosti prý výrazné mrazy přicházejí statisticky zhruba jednou za 3 až 5 let. No a právě po těchto dnech následuje tedy ten 15. květen, což bude uplakaná žofie, která podle tradice přináší deště, které mrazivé období definitivně ukončují. Tak doufejme, že tyhle dny budou definitivně ukončeny a čeká nás jenom léto a jenom sezóna a vlastně už za pár týdnů taky prázdniny, což si necháme všichni líbit. Já vám sečtu penízky na zítřejší rán v posledním slově a projedeme to, jak jste dneska jeli, ale teď Ed Sheeran, Celestial.

Just Wait is Baby. To byly Rembrandts na frekvenci 1. Jaká byla vaše jízda? Dnes v posledním slově nedali jste to ani jednou, takže je to hezké zakulacené a zítra po ránu pro vás máme 10 000 korun. Tolik můžete mít, když správně odpovíte na naše poslední slovo, tedy na soutěž. A vlastně doplníte poslední slovo Dagmar Honcové, které hádáme. Tak jenom připomínám, že Dagmar Honcová, když připravuje počasí, tak něco potřebuje. A to něco, no to je jako široký rozptyl, tak byste dneska typovali třeba statistiky, případně kafe nebo zahradu, ale je to špatně. Tak zítra 13. máme, ať vám ta 13. přinese štěstí a volejte nám hned po ránu do prvního rozstřelu a když to dáte, tak získáváte 10 000 a 500 k tomu. Držím palce. Tak za chvilku dýrím, taky slza.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 19 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Slovo dostává Ondra Albrecht.
3: Já přeju hezký večer. Andrej Babiš chce kvůli zásahu ve vojenské nemocnici jednat s ministrem obrany. Evropa by si měla podle prezidentů zvolit osobnost, která i bude zastupovat při jednání s Ruskem a Ukrajinou. A se Dřiním ještě stále počítejte na Pražském okruhu. Premiér Andrej Babiš bude s ministrem obrany Jaromírem Zunou mluvit o stavu ústřední vojenské nemocnice. Řekl to v souvislosti s dnešní razí Národní centrály proti organizovanému zločinu v nemocnici. Dodal, že ho mrzí propad instituce v posledních letech. Zuna podle Babiše musí zařídit, aby se nemocnice vrátila na špičkovou úroveň, ve které podle něj byla za doby covidové epidemie.
4: Teď od nástupu naší vlády slyšíme, že ta nemocnice je v rozkladu, že tam dějou podivné věci. Já jsem pana ministra Zunu na to upozorňoval, dnes tam zasahuje policie, jo, odcházejí lidi, samé špatné zprávy. Jo, takže je mi to líto, ale samozřejmě ministerstvo obrany musí teď zásadně a rychle reagovat.
3: Národní centrála proti organizovanému zločinu dnes v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech zadržela 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závazného zločinu, maření spravedlnosti, dále z podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech od vzniku asi 3,8 milionu uživatelů, kteří jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve zhruba asi 220 tisících krizových situacích. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného, dokáže s ním zprostředkovat kontakt a do budoucna i prostřednictvím operačního systému poskytnout klíčové informace o povaze zranění. Při dnešním slavnostním setkání k 10. výročí aplikace v sídle Senátu to řekl ředitel Záchranky Filip Maleňák. Evropa musí podle prezidentů Česka, Rakouska a Slovenska najít osobnost, která bude zastupovat Evropskou unii na jednáních s Ruskem ohledně ukončení války na Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to řekl na tiskové konferenci po dnešní schůzce se svým českým kolegou Petrem Pavlem a hlavou rakouského státu Alexandrem van der Bellenem. Tyto tři země takzvaného slavkovského formátu chtějí také spolupracovat při regulaci využívání sociálních sítí mladými lidmi. Pojďme se podívat, jak aktuálně vypadají tři zápasy třetího nadstavbového kola Šance ligy. Mladá Boleslav, Dukla Praha 1-2, Slovácko, Baník Ostrava 2-0 a Zlín, Teplice zatím 2-2. No a taky ještě doplním, že fotbalová Slavia vyčíslila finanční ztrátu v souvislosti s disciplinárními tresty za nedohrané pražské derby se Spartou na 50 milionů korun. Po mimořádném zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace to zástupcu médií řekl místopředseda představen Martin Dříha a potvrdil, že se Slavia neodvolá.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra budou teploty kolem 13 až 17 stupňů Celsia na západě a místy severu Čech kolem 10 až 13. V noci ale ještě můžou přijít četné přízemní mrazíky. Teploty při vyjasnění klesnou v noci až na minus 2 stupně Celsia. Jinak zítra bude opět oblačno až zataženo. Ráno místy může být i polojasno.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Ještě stále se můžete zdržet na Pražském okruhu, a to před sjezdem na dálnici D5. Asi 5 až 10 minut kvůli hustému provozu. A hustý provoz ještě stále komplikuje dopravu taky na dálnici D2 před Brnem. Na 5. až 0. kilometru při příjezdu do Moravské metropole zbrzdíte zhruba na 10 až 15 minut. A pozor taky na dálnici D1 na 182. a 0. kilometru ve směru na Brno. Ještě došetřují dopravní nehodu. Tak šťastnou cestu, pokračuje večerní vysílání a Milan Bílek.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Hezký večer, máme úterý 12. dál a dál. To samozřejmě platí, no a já vám vezu za chviličku jedno písání, která slaví výročí právě v těchto dnech. Je to nejslavnější hit Lionela Richieho. Zamíříme do rána, měli jsme tu jednu hereckou návštěvu a v neděli tady byl chlapík, který zvládne desítky osobností. To byl Petr Jablonský. Tak to nej je před námi. Teď Gigi D'Agostino a La Passion.

0: Big Big Four, to byla slavná balada a spolu s ní Emilia na frekvenci H1. Tak, příjemný večer, Pink Floyd si dáme taky Kim Appleby. Odmírají, tady bude Jahoda, no a teď vyrážíme do neděle. Tam byl po 13. hodině Petr Jablonský. A koho dával a koho jste chtěli slyšet?
1: Tady je frekvence 1, Petr Jablonský. Kdo je na druhé straně aparátu?
2: Tady Jarda.
1: Jardo, já vás zdravím. S kým byste si rád pohovořil z těch celebrit nebo politiků?
2: Já bych si rád pohovořil s Halinou Pavlovskou.
3: Ano, takže dobrý den. Dnešní téma je jaký?
2: Dnešní téma je, jak zhubnout doplavek do léta do Chorvatska.
3: Ježiš, tak na to jsem ještě nikdy neodpovídala, že jo? Jako já teda musím Jardo říct, že teda to je téma, já už jsem na to 100krát odpovídala. A mně to přijde, že už si ze mě jako lidi dělají legraci, jako. Že jako já bych to měla vědět. Vypadám snad, že vím, jak zhubnout. Vypadám tak snad.
2: No, ne, nevypadáte, ale no. Vypadáte... No, ale já bych potřeboval do těch plavek, do toho Chorvatska zhubnout trošku a vím, že píšete nějaký...
3: No to já
2: nějaký...
3: taky, to já no. taky. Jenže jako, když o tom mluvíte, že o tom Chorvatsku, o té pláži, třeba já, když se jdu opalovat, tak já normálně způsobím zatmění. Že jo, tak jsem tlustá. Já jsem tak tlustá, že prostě, když si sednu na mobil, tak z něj udělám tablet, že jo.
4: Jak se do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
4: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
4: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
4: Nahrajte vzkaz.
5: A už jsme v kontaktu.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

Brick in the Wall a to byli Pink Floyd a jejich zásadní hit 25 minut po 19. Také začátkem května roku 1984 si svět začíná pochvalovat chlapíka, kterého všichni znali z kapely Commodores, on se dal na solovou dráhu. Jmenuje se dodnes Lionel Richie a je to jeden z nejlepších světových zpěváků a právě v té době dorazil do světových hitparád hitem Hello. Známe to úplně všichni. Právě v květnu z toho bylo dvakrát číslo jedna na americkém žebříčku. No a skladba Hello byla vlastně asi tou nejpodstatnější písní v jeho kariéře. Ne tak jediným hitem, mimo jiné tahle píseň se tak moc proslavila, že Lionel Richie je poměrně jako podnikavý člověk. Rozjel svého času dokonce i svůj vlastní parfém, který se jmenuje Hello. Nevím, jestli jako kmání tady u nás v Evropě, ale dokážete samozřejmě posoudit, že i kolikrát slavné písně dokáží ovlivnit kdeco. A v tomto případě i osobní parfém Lionela Richieho, který se jmenuje stejně jako velký hit, takhle z roku 1984. Tak dáme si mnohokrát ještě Lionela Richieho. Já se těším nejenom na celou píseň Hello, kterou tady pro vás máme, ale teď Spendin, Aneta Langerová, taky Ray Dalton,

0: Wayne Susanna Cry, to byl Espen Lind, který okouzlil touhle baladou celý svět v devadesátkách. Ano, 7 minut po půl osmé máme. Za chviličku Damiano David, tak Eva Farna byla v tele, teď zpátky do rána s námi byla Kateřina Neumannová. Letos už se uskuteční 15. roční Česlipno Sport Festival a právě tahle dáma ho má pod palcem a dorazila k nám dnes po ránu, aby nás na festival pozvala. Krom jiného. Ale Kateřina Neumannová to taky ráda na kole. No a jak to je s těmi karamboly? Spadla někdy z kola?
1: Naštěstí ne víc, aby z toho byl nějaký úraz, ale tím, že mám za sebou historii závodnice na horských kolech a byla jsem dokonce na olympiádě v Atlantě, takže samozřejmě na kole jsem upadla mnohokrát, naštěstí nikdy ne nijak vážně, ale drobné otřeniny, bez toho by člověk nebyl cyklista, že jo, kdyby tam nějaký ten silniční lišej někdy nebyl, ale jezdím už opatrně, ale loni si pamatuju, že jsem vlastně jela ten náš závod během Česlipno Sport Festivalu na kole a takového toho vodiče mi udělal Roman Kreuziger, který je s námi pravidelně, on nám pomáhá organizovat tu cyklistickou část a já jsem ten závod jela s ním a on mi v těch sjezdech jezdil tu špici a já jela těsně za ním a to jsem fakt jako neměla strach, protože on je fenomenální cyklista, ví přesně kudy, ale jinak se bojím v tom balíku, bojím se, když je okolo mě moc lidí, kromě Romana.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: Impossible, a to byl James Arthur, dál No Mercy. Meet You, tady bude Zidane Fajvo. A dále Inner Circle.
1: Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
4: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
5: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
6: A já přeju hezký večer. Poslední týdny se stále řeší otázka, jestli prezident pojede na summit NATO do Turecka. Národní centrála proti organizovanému zločinu dnes zasahovala v ústřední vojenské nemocnici. A s menším zdržením počítejte ještě na Pražském okruhu. Poslední týdny se stále řeší otázka, jestli prezident Petr Pavel pojede na summit NATO do Turecka nebo nikoliv. Hlava státu si trvá na svém, že by měl Česko na této akci zastupovat. Proti je naopak ministr zahraničí Petr Macinka. Poradce prezidenta a politolog Jiří Pehe v presklubu řekl, že varianta, aby si prezident koupil letenky sám, je až ta poslední a bylo by to spíš na přímé pozvání od Aliance.
7: O to se neusiluje, ale nedá se to vyloučit, protože tam samozřejmě ty summity probíhají tak, že jsou tam samozřejmě premiéři a prezidenti, záleží na tom, koho která země tam pošle. No a pak je tam celá řada těch bývalých vysokých činitelů NATO nebo lidí, kteří se zabývají bezpečnostní politikou, takže prezident by tam samozřejmě mohl jet z této roli, ale bylo by to takové podivné, kdyby tam hlava českého státu byla v roli nějakého hosta Severoatlantické aliance, kterou vlastně ta česká vláda nechce ve své delegaci.
6: Celý presklub také o sjezdu sudeckých Němců v Brně si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. V Norsku zemřeli 2 čeští občané, zahynuli během pobytu na moři. Česká ambasáda je v kontaktu s úřady i rodinami zemřelých. Řekl to mluvčí ministerstvo zahraničí Adam Čerge. Na případ upozornil Blesk.cz. Norská média už v pondělí informovala o nálezu 3 mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby. Jejich národnost ale tehdy neuvedla. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při dnešní razi v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu, jako maření spravedlnosti nebo z podvodu padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Na policejní akci upozornil web odkryto.cz, podle kterého centrála zasahovala ve spolupráci s vojenskou policií a v nemocnici zadržela i jednoho z primářů. Tepliští fotbalisté zvítězili ve 3. kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4-2 a odvrátili hrozbu baráže. Fotbalisté pražské Dukly naopak v bitvě o záchranu zvítězili 2-1 v Mladé Boleslavi a udělali tak velký krok k účasti v baráži. A Slovácko potom vyhrálo 2-1 nad Ostravou a po druhé za sebou a má tak jistotu, že neskončí poslední. No a předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík dnes vyzval fanoušky, kteří při derby se Spartou vnikli na trávník, aby se přihlásili policii. Po dohodě s policií jsou podle Tvrdíka ochotní zmírnit doživotní tresty pro vstup na zápasy Slávie.
8: Takovýmto fanouškům jsme do budoucna připraveni volit tolerantnější postup, zjemnit naše pohledy na doživotní vyloučení z možnosti navštěvovat fotbalový klub SK Slavia Praha. Jsme připraveni v případě, že nám takovýto seznam předá policie České republiky, tak jsme připraveni tresty doživotní zjemnit na kratší dobu.
6: Tvrdík přislíbil schovývalost pro diváky, kteří se nechali strhnout k vniknutí na hřiště emocemi a neudělali žádnou škodu. Komise Slávy potrestala rekordní pokutou 10 milionů korun a uzavřeným hledištěm na 4 domácí zápasy.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: V noci teploty místy klesnou až na minus 2 stupně Celsia, hrozí opět přízemní mrazíky. Zítra potom bude 13 až 17 stupňů Celsia. Na západě a místy severu Čech 10 až 13 a také zítra čekáme přehánky.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Stále se ještě můžete zdržet kolem 5 minut na pražském okruhu, respektive na D7 a potom při příjezdu do Prahy v oblasti kolem letiště ve směru do centra. No a také se ještě můžete zdržet na dálnici D8 a to na 86. kilometru za hranicemi ve směru do Prahy. Necháte tam zhruba 10 minut v koloně po 83. kilometr. Tak šťastnou cestu, teď už má slovo opět Milan Bílek.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
9: Jak nám Ondra připomněl, zítřejší ráno bude hodně studené, možná taky někde mrazivé a má to být vůbec nejstudenější ráno v tomto týdnu. A pak už prosím pěkně dost, doufám, že už žádné nebude. Tak já vám posílám Lian Rimes, teď taky Elán, za chvilku mimořádně skvělé velké hlavy, které tady byly po 17. hodině. Pojďme na to.

0: Sweat, a to byl Inner Circle. Tak, taková, zhruba taková nálada a pohoda bude na Radio Kempe, které na vás zase chystáme na letošní sezónu. Info o tom, kde budeme, samozřejmě včas dorazí. Tak za chviličku já bych pokračoval v tom létě. Coco Jumbo, Mr. President, taky Luzka Baldy Almost. A teď pro vás mám velké hlavy. Byli tady po 17. hodině. No a bylo tam další hádání.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Už je to 27 rokov, čo zomrela herečka Valérie Kaplanová. Já vám dám dve nápovedy a vy z toho vyvodíte názov jej prvého filmu. Volal sa tak Spolok detí a volá sa tak aj Motorka. A ten film sa volal...
3: Pionýři.
2: Pionýr.
4: Pionýři.
3: Java, ale tam...
4: Málo,
2: organizácia detí, no. Java. Aha. A ešte mi povedzte, alebo si tipnite, aká bola jej najvyššia váha v živote.
4: No, ona bola hodne ubená.
2: Vedchá bola.
4: Třeba 48.
3: Ne, 56. 42.
2: 52 kilogramov. Viac nemám.
3: Ja i tak zavidím. No.
1: Velké hlavy na frekvenci 1?
5: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
6: Mami, rozešla se se mnou holka.
1: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
7: A vrátila nám všechny plastový dozy?
5: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
1: Co vás baví? Velké hlavy.
5: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: postava novovlné osmdesátkové kapely a Ultravox sám. Vyčur s námi o půl deváté. No Mercy tady budou taky Bruno Mars, Count on Me. Lucie Bílá, To chci mít. No a Suchánek a Kolečko, co dnes budou řešit? Samozřejmě váš dotaz. Neboli sázíme rajčata.
1: Cože?
2: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Zasadila jsem rajčata podle internetu, přesně jak psali. Vyrostly mi obrovský listy a dvě rajčata. Nejsou dneska ty návody schválně matoucí. Lenka 43 znojmo.
4: Tak bavili jsme se tak od poslouchávání telefonu u těch firm, že možný to je. Globálně navážej.
3: Jako, že ti dají podprahový návod, aby ti vyrostly přesně dvě rajčata. A ještě ty rajčata jsou nějaký, že ti odposlouchávají ty rajčata.
4: Takhle to, jsem to nemyslel. To byste rečte musel pěstovat někde v nějaké firmě, že jo, třeba nebo na policii, nebo v parlamentu, nebo doma. Jo, ale většinou, když pěstuješ jako v rajčata ve skleníku,
3: tak tě neodposlouchávají.
4: Odposlechy jsou jim poměrně k prdu.
3: A kedlubny třeba, jako tě odposlouchávají.
4: Kedlubny, ale když vylezou nahoru až.
3: Jestli tam dávají
4: čínění čipy do těch kedluben.
3: Určitě dávají čipy do kedluben a do toho čínského zelí, do toho pak čo je?
4: No ten, já vím.
3: Čo je plnej čipů.
4: Ono se ale dokonce i těm některým čipům začalo říkat pak čo je.
3: Fakt?
4: No podle toho, jako, že to jsou jaký rozdíly, ty jsou v pakčojích, tak ty mají nějaký, nevím, kmitočty, to teď nevím přesně, jo. Ale to jsem ti
3: chtěl... A teď je kedlubnách mají jiný kmitočty.
4: Takhle, no, tak jestli to je čínská kedlubna, tak to bude myslit podobný kmitočty.
3: No, takže ty návody schválně matoucí jsou, ale na ty rajčata bych si dal pozor.
1: Cože?
2: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Please Don't Go, to byly No Mercy. Vypadá to, že nám lyžařská sezóna asi jen tak neskončí, minimálně v Alpách, protože Evropa se tento týden ochladila skoro celá. Chladný vzduch zůstává nebo zůstane na většině kontinentu až do neděle a třeba v Alpách díky tomu může napadnout, to je neuvěřitelné, až metr nového sněhu. Tak pokud jste fandové lyžování, tak ještě asi dostanete možnost. Jinak dále více sněhu by mělo napadnout ještě v dalších dnech. Třeba ve čtvrtek by se měla vytvořit na severní Itálie taková níže, která by měla v oblasti setrvávat až do víkendu, kdy se začne přesunovat směrem k východu. To znamená, v místech nad 1500 metrů nasněžilo do dneška i přes 10 cm. No a podle těch dalších zpráv už od 600 metrů a zhruba 800 metrů nad mořem se sníh držel. Tak bude nám postupně připadávat. Ne tady. Já to jsem docela rád, ale v Alpách. Tak proti gustu žádný, když putáte, pokud byste ještě chtěli, tak sezóna v Alpách asi, myslím, neskončí. Už za chvíli Cranberries, taky Mekešberka a Marta, nebo Pink, Trust Fall.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A v 8 dorazí i zajímavý host. Blíží se sezóna opékání buštů a táborových ohňů, proto jsme si pozvali
3: kamarády táborových ohňů.
4: A to jsou Rybičky 48. Budete koukat.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.

0: tam psali Kamelory, Fabele a La Favel, tak po deváté večerní dáme si to jako do pomala. Třeba Roxette, Pino Brain. Od Petra Kováře by to bylo vyznání. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. A nebo Madonna American Pie.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz

0: www.frekvence.cz.
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Slovo má Ondra Albrecht.
3: Já přeju hezký večer. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Sparta zatím po poločase hraje s Plzní bez branek za stavu 0-0. A komplikace už na cestách nejsou, jezdí se bez větších zdržení. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9% z březnových 5%. Jedním z důvodů mírného poklesu může být i změna legislativy. Řekl to Frekvenci 1 hlavní analytik společnosti Citfin Miroslav Novák.
4: Jedním z důvodů může být takzvaná flexibilita, když od letošního ledna čerpají uchazeči o zaměstnání mírně vyšší podporu v nezaměstnanosti. A vedlejším efektem flexibility tak může být dočasně o něco vyšší nezaměstnanost a o něco pomalejší návrat uchazečů o zaměstnání do pracovního procesu.
3: Za dubnovým poklesem nezaměstnanosti stojí i rozběh sezónních prací. Nejistotu ale podle Nováka představuje konflikt na Blízkém východě s prudkým nárůstem cen energetických komodit. Do řeky Moravy dnes odpoledne unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Na místě zasahují hasiči. Položením norných stěn se snaží zabránit dalšímu šíření. Hasiči z Zlínského kraje o tom večer informovali na svém Facebooku. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Na událost upozornili Zlínský deník a Česká televize. Česká vláda se podle prezidenta Petra Pavla v posledních vyjádřeních postavila za obranu jako svou prioritu. Pavel to řekl na tiskové konferenci po jednání se svým slovenským a rakouským protějškem. Pavel vyjádření vlády uvítal, deklarovala podle něj, že poskytne 2% HDP na skutečné obranné výdaje a ne pouze na ty, které se k obraně vztahují. Sparta zatím po poločase hraje s Plzní bez branek, do té spartianské se postavil i v sobotu napadený golman Surovčík. A první fotbalová liga pokračuje zítra dvěma zápasy třetího nadstavbového kola skupiny o titul. Hlavní pozornost bude upřena do Edenu, kde se Slavia utká od 8 hodin večer s Jabloncem. Zápas se ale bude hrát bez diváků. Červeno-bílí po skontumovaném sobotním derby se Spartou vedou před odvěkým rivalem tabulku jen o 5 bodů. Přestože si zkomplikovali obhajobu titulu, za určitých okolností ho proti Severočechu můžou oslavit. Od 17:30 pak zítra Hradec Králové přivítá Liberec.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Teploty v noci půjdou opět pod nulu, místy můžou klesnout až na minus 2 stupně Celsia a hrozí opět četné přízemní mrazíky. Zítra potom bude kolem 13 až 17 stupňů Celsia k ránu a také na večer ještě můžeme vidět i polojasnou oblohu. Přes den bude ale spíše velmi oblačná, zatažená a místy také ještě bude pršet.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Jak už jsem říkal v úvodu, tak doprava už je prakticky klidná, jezdí se bez větších kolon a bez větších omezení, tak především přeje to, ať to vydrží, šťastný dojezd domů a teď už opět má slovo Milan Bílek.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
2: Hezký večer, vezu vás dál tím dnešním 12. květnovým dnem. Celé 3 hodiny si dáme do samotného finále. Posílám Petra Koláře, pošlu i Martu Jandovou. Ale teď Kelly Clarkson a Stronger.

0: vzhledem k času ideální, pomalá skupiny Roxette tady na Frekvenci 1. Zítra bude slavit skoro kulaté narozeniny jeden z nejlepších hudebníků světa. Výborný zpěvák, muzikant, obrovský talent, sám velký Stevie Wonder. Tak rád ho připomenu za malou chvíli, za chvilku, ale předtím si dáme Madonu, bude i Brian Adams, nebo Marta Jandová z dnešního dopoledne.
1: Milá Marie, já jsem Marta Jandová. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože Helčas s rodinou, vaše rodina mi řekli, že máte dneska narozeniny a že by bylo fajn, kdybych vám mohla popřát. Milá Maruško Hocmanová, Helčas s rodinou vám přeju všechno nejlepší k narozeninám, já se k tomu přidávám. Ať jste šťastná, veselá, ať vám slouží zdraví a ať máte kolem sebe nadále velikou rodinu, která vás má takhle ráda.
2: Děkuju moc.
1: Budete mít nějakou oslavičku?
2: Jo.
1: Jo, a co
2: budeme.
1: Budete, a co bude hlavním přípitkem? To by mě zajímalo.
2: Jo, tak to nevím ještě, no.
1: Jestli třeba limonáda?
2: Já moc nepiju, takže nevím, no. Nějakou asi limonádu a pak uvidíme.
1: A chlebičky,
2: no,
1: potom budou k tomu. A do.
2: Jo, určitě.
1: Tak milá Maruško, moc si užijte vašeho dne, moc pozdravujte Helču a třeba ještě někdy naslyšenou.

Everything I do it for you. A Bryan Adams s námi v té úžasné pomalé. Ano, to byl Robin Hood, kterou jsme si připomněli, tenhle film. Tohle byla titulka z něj. Máme lece před půl desátou. Já si myslím, že hodně hudebních rubrik po celém světě si zítra určitě vzpomene na Stevieho Wandera, legendárního amerického zpěváka, skladatele, multiinstrumentalistu. Ten zítra bude slavit skoro kulatiny narozeniny 75. Je to vlastně zázračné dítě, který byl, protože smlouvu podepsal už v 11 letech s gramofonovou společností z vydavatelství Motown pod jménem Little Stevie Wonder. První velký hit měl ve 13 letech. No a to jeho klasické období, tedy 70. léta, tak tam toho bylo hodně. Vydal přelomová, oceňovaná alba Talking Book, případně Songs in the Key of Life. No a měl skvělé hity, třeba I just call to say I love you. I just call. To byl celosvětový popový megahit oceněný Oscarem. Dál si vzpomínám, že měl třeba Isn't She Lovely, radostnou skladbu, která oslavuje narození jeho dcery. Asi Duke to byla podsta jazzové legendě Duke Ellingtonovi. A my si ho pamatujeme taky z 80., kde měl třeba Part-Time Lover. Já mu říkám Mr. Dokonalý, Stevie Wonder, můj jako velký favorit, to jste myslím jako poznali. Zítra bude slavit 75. Všechno nejlepší přejeme, ať to jede dál a dál. Samozřejmě i vám, pokud na toho 13. května máte svůj velký den. Tesmin Archer, tady bude Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, teď zastav mě a Marek Ztracený.

Ryan se dělá i Tasmin Archer na frekvenci 1. Zítra to bude hodně hravé po ránu, protože máme středu a to vždycky bývá Music Studio Live. Tak si nás dejte, v zítřejším ránu dorazí kapela, řekl bych, hvězdná, skvělá, a Kuba Ryba je sympatiák Rybičky 48. Tak v zítřejším ránu, krom posledního slova samozřejmě a krom toho startu o 6. ráno, taky tahle příležitost dát si Rybičky 48. Spolu se mnou teď Michael Jackson, bude Robbie Williams, anebo Xindlakes. Blbý.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér Babiš bude s ministrem obrany Zunou řešit stav ústřední vojenské nemocnice. Evropa musí podle prezidentů Česka, Rakouska a Slovenska najít někoho, kdo za ní bude jednat s Ruskem. A teploty ve středu budou kolem až 17 stupňů Celsia, na severu bude o něco chladněji. Zpráv Frekvence 1, zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš bude s ministrem obrany Jaromírem Zunou mluvit o stavu ústřední vojenské nemocnice. V souvislosti s razí Národní centrály proti organizovanému zločinu řekl, že ho mrzí propad instituce v posledních letech. Zuna podle Babiše musí zařídit, aby se nemocnice vrátila na špičkovou úroveň.
2: Teď od nástupu naší vlády slyšíme, že ta nemocnice je v rozkladu, že tam dějou podivné věci. Já jsem pana ministra Zunu na to upozorňoval, dnes tam zasahuje policie, jo, odcházejí lidi, samé špatné zprávy, jo, takže je mi to líto, ale samozřejmě ministerstvo obrany musí teď zásadně a rychle reagovat.
1: Policie v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech zadržela 11 lidí. Podezírá je například zmaření spravedlnosti, podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků nebo přijímání úplatků a podplácení. Policie v Česku loni překročila k 1640 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím ale evidovaly odbory ochrany dětí. Údaje zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center. Podle jejich zástupkyň nestačí poskytnout pomoc až v době vykázání. Nutná je také prevence. Evropa musí podle prezidentů Česka, Rakouska a Slovenska najít osobnost, která bude zastupovat Evropskou unii na jednáních s Ruskem ohledně ukončení války na Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to řekl po jednání se svým českým kolegou Petrem Pavlem a hlavou rakouského státu Alexandrem van der Bellenem. Tyto tři země takzvaného slavkovského formátu chtějí také spolupracovat při regulaci využívání sociálních sítí mladými lidmi. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve třetím kole nadstavby první fotbalové ligy ve skupině o záchranu nad Ostravou 2-1. Tým z Hradiště už nemůže skončit na posledním místě, které znamená přímý sestup. Ten naopak hrozí Baníku. Slezané z minulých 8 kol uhráli jen jeden bod a z poslední příčky ztrácí 2 kola před koncem nadstavby 3 body na Duklu. Pražané naopak v souběžně hraném duelu vyhráli v Mladé Boleslavi 2-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Středa bude opět hodně oblačná, ráno a k večeru se ale místy může objevit i polojasná obloha. Na severu a v horách čekejte přehánky častěji, jinde zaprší spíš jen ujediněle. Večer bude deště ještě přibývat hlavně na severozápadě Čech. Teploty budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a severu bude o něco chladněji. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: Hezký večer vám přeji do té dnešní studené noci. Tak doufám, že vás rozehře aspoň muzika Mr. Big Wild World, taky Rednecks and One No Name. Jsou tady si ten prvá.
0: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

0: Dokonalost sama, to byl rok 1993 a možná ani tahle americká kapela Mr. Big nečekala, že tohle bude mít tak velký, obrovský úspěch, přestože originál napsal a zpíval britský písničkář Cat Stevens v roce 1970 a už tehdy to byl celosvětový doják. Takže tahle verze od Mr. Big vyšla jako single na jejich třetím studiovém albu, zdaleka nejúspěšnějším Vampire a stala se celosvětovým hitem. Rádi na to vzpomínáme. Jako na další, třeba Lady in Red, Chris de Burgh, Eros Ramazzotti a taky Leony, Don't Worry.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondom.

0: To byl Chris de Burgh na Frekvenci 1. Tak po ránu s námi byla slavná olympionička, o tom žádná, Kateřina Neumannová. My jsme jí zpovídali a ptali jsme se, jestli si dokáže opravdu ještě vzpomenout na svoji úplně první medaili.
1: První medaily ever ne. Já jsem samozřejmě nějaké medaile asi získávala už jako dítě na závodu trojkolek a tak dále, protože jsem byla takové to aktivní dítě, ale samozřejmě pamatuju si ty své první velké medaile, ať už z mistrovství světa, z olympiády, nebo první pódium ve světovém poháru, takže to jsou taková ta přelomová umístění, přelomové závody v mém sportovním životě. Ono je to sice taky už dávno, ale ty si pamatuju velmi dobře.

0: Yoga Rabí, a to byla s nádherným soulovým hlasem Desiree tady na Frekvenci 1. No, počasí se nám trochu mění. Známá pranostika o ledových mužích letos potvrzuje svoji pověst, myslím dokonale, a třeba takové Krušné hory, pozor, začal v dnešních večerních hodinách zasypávat sníh. Další sněžení se očekává i v noci na středu, no a proto by řidiči prý bez zimní výbavy neměli do hor vůbec výjíždět. Tak dávejte na sebe pozor. Za chvilku James Morrison No Guitars, taky Offenbacha Overdrive.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky. Frekvence 1.
0: Let me be your hero. Would you dance?

0: užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
2: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Varianta, že by si letenky na summit NATO koupil prezident sám, je až ta poslední. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahovala v ústřední vojenské nemocnici a teploty budou ve středu kolem 17 stupňů Celsia, místy ještě ale zaprší. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Poslední týdny se řeší otázka, jestli prezident Petr Pavel pojede na summit NATO do Turecka nebo ne. Hlava státu si trvá na svém, že by měl Česko zastupovat. Proti je ale naopak ministr zahraničí Petr Macinka. Poradce prezidenta a politolog Jiří Pehe v presklubu řekl, že varianta, kdyby si prezident letenky koupil sám, je až ta poslední a bylo by to spíš na přímé pozvání od samotné aliance.
4: O to se neusiluje, ale nedá se to vyloučit, protože tam samozřejmě ty summity probíhají, takže jsou tam samozřejmě premiéři a prezidenti, záleží na tom, koho která země tam pošle. No a pak je tam celá řada těch bývalých vysokých činitelů NATO nebo lidí, kteří se zabývají bezpečnostní politikou, takže prezident by tam samozřejmě mohl jet z této roli, ale bylo by to takové podivné, kdyby tam hlava českého státu byla v roli nějakého hosta Severoatlantické aliance, kterou vlastně ta česká vláda nechce ve své delegaci.
3: Celý presklub si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při razii v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, ale také podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků nebo přijímání úplatků a podplácení. Na policejní razii upozornil web odkryto.cz, podle kterého centrála zasahovala ve spolupráci s vojenskou policií a v nemocnici zadržela i jedno z primářů. Ministři nové středopravé maďarské vlády složili v parlamentu sliby a tím završili vytvoření kabinetu premiéra Pétera Maďara. Stalo se tak poté, co jmenování členů vlády schválili zákonodárci, jak napsala Reuters. Předsedkyně parlamentu na zasedání uvedla, že v souladu s ústavou vznikla nová maďarská vláda. Tepličtí fotbalisté zvítězili ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4-2 a odvrátili tak hrozbu baráže. Severočeši vyhráli ve Zlíně poprvé od prosince 2020 po 5 porážkách a získali jistotu ligové účasti i příští ročník. Před 14. Slováckem mají náskok 6 bodů a lepší umístění v základní části. Ligový nováček Zlínci zajistil pokračování v nejvyšší soutěži už dříve.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Středa přinese hojně oblačnosti, ráno a večer se ale místy může objevit i obloha. Na severu a v horách čekejte přehánky častěji, jinde zaprší pouze ojediněle. Večer bude deště přibývat hlavně na severozápadě Čech. Teploměr ukáže 13 až 17 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech bude o něco chladněji. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
5: Hezký večer, no a my si dáme těch posledních 60 minut třeba s kapelou Guns N' Roses. Demi Lovato, Let It Go, a teď Praha, akusticky, hezky s kapelou opět Radeček.
2: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

0: Tohle byl silný moment Guns N' Roses a November Rain. To byla píseň, která na začátku 90. myslím ukázala, že hard rock může být zároveň syrový i monumentálně romantický. Axl Rose ji psal řadu let a dodnes patří mezi největší koncertní hymny kapely. No a to Slashovo solo v poušti, to myslím, že už je čistá rocková historie. Jedeme dál, za chvilku George Michael, Freddie Mercury a Miley Cyrus a Flowers.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Promu

0: Promise Myself a to byl Nick Kamen na Frekvenci 1. Zítra po 18. hodině na 13. se na vás opět těším a dáme si spolu další květnový večer, samozřejmě v duchu počasí, které se nám asi příliš nezmění. Tak užívejte a dobrou noc až do rána.
1: Koho baví po ránu vstávat?
2: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
3: Čerstvé zprávy.
4: Jan Kraus a blondýna.
3: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
4: A v 8 dorazí i zajímavý host. Blíží se sezóna opékání buštů a táborových ohňů, proto jsme si pozvali...
3: Kamarády táborových ohňů.
4: A to jsou rybičky 48. Budete koukat.
1: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na Frekvenci 1.

0: Dejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Premiér Babiš bude s ministrem obrany Zunou řešit stav ústřední vojenské nemocnice. Evropa musí podle prezidentů Česka, Rakouska a Slovenska najít někoho, kdo za ní bude jednat s Ruskem. A teploty ve středu budou kolem až 17 stupňů Celsia, na severu bude o něco chladněji. Zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš bude s ministrem obrany Jaromírem Zunou mluvit o stavu ústřední vojenské nemocnice. V souvislosti s razí Národní centrály proti organizovanému zločinu řekl, že ho mrzí propad instituce v posledních letech. Zuna podle Babiše musí zařídit, aby se nemocnice vrátila na špičkovou úroveň.
3: Teď od nástupu naší vlády slyšíme, že ta nemocnice je v rozkladu, že tam dějou podivné věci. Já jsem pana ministra Zunu na to upozorňoval, dnes tam zasahuje policie, jo, odcházejí lidi, samé špatné zprávy, jo, takže je mi to líto, ale samozřejmě ministerstvo obrany musí teď zásadně a rychle reagovat.
2: Policie v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech zadržela 11 lidí. Podezírá je například zmaření spravedlnosti, podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků nebo přijímání úplatků a podplácení. Policie v Česku loni překročila k 1640 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím ale evidovaly odbory ochrany dětí. Údaje zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center. Podle jejich zástupkyň nestačí poskytnout pomoc až v době vykázání. Nutná je také prevence. Evropa musí podle prezidentů Česka, Rakouska a Slovenska najít osobnost, která bude zastupovat Evropskou unii na jednáních s Ruskem ohledně ukončení války na Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to řekl po jednání se svým českým kolegou Petrem Pavlem a hlavou rakouského státu Alexandrem van der Bellenem. Tyto tři země takzvaného slavkovského formátu chtějí také spolupracovat při regulaci využívání sociálních sítí mladými lidmi. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve třetím kole nadstavby první fotbalové ligy ve skupině o záchranu nad Ostravou 2-1. Tým z Hradiště už nemůže skončit na posledním místě, které znamená přímý sestup. Ten naopak hrozí Baníku. Slezané z minulých 8 kol uhráli jen jeden bod a z poslední příčky ztrácí 2 kola před koncem nadstavby 3 body na Duklu. Pražané naopak v souběžně hraném duelu vyhráli v Mladé Boleslavi 2-1.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Středa bude opět hodně oblačná, ráno a k večeru se ale místy může objevit i polojasná obloha. Na severu a v horách čekejte přehánky častěji, jinde zaprší spíš jen ujediněle. Večer bude deště ještě přibývat hlavně na severozápadě Čech. Teploty budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a severu bude o něco chladněji. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Jen tak dá, Miluška. Brzy budete moct být učitelkou.
2: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
3: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
1: Když to viděl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
2: Kraus a Blondýna, každý všední.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Asia, místy ještě ale zaprší. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Poslední týdny se řeší otázka, jestli prezident Petr Pavel pojede na summit NATO do Turecka nebo ne. Hlava státu se trvá na svém, že by měl Česko zastupovat. Proti je ale naopak ministr zahraničí Petr Macinka. Poradce prezidenta a politolog Jiří Pehe v presklubu řekl, že varianta, kdyby si prezident letenky koupil sám, je až ta poslední. A bylo by to spíš na přímé pozvání od samotné aliance.
1: O to se neusiluje, ale nedá se to vyloučit, protože tam samozřejmě ty summity probíhají, takže jsou tam samozřejmě premiéři a prezidenti, záleží na tom, koho, která země tam pošle. No a pak je tam celá řada těch bývalých vysokých činitelů NATO nebo lidí, kteří se zabývají bezpečnostní politikou. Takže prezident by tam samozřejmě mohl jet v této roli, ale bylo by to takové podivné, kdyby tam hlava českého státu byla v roli nějakého hosta Severoatlantické aliance, kterou vlastně ta česká vláda nechce ve své delegaci.
0: Celý presklub si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při razii v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, ale také podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků nebo přijímání úplatků a podplácení. Na policejní razii upozornil web odkryto.cz, podle kterého centrála zasahovala ve spolupráci s vojenskou policií a v nemocnici zadržela i jedno z primářů. Ministři nové středopravé maďarské vlády složili v parlamentu sliby a tím završili vytvoření kabinetu premiéra Pétera Maďara. Stalo se tak poté, co jmenování členů vlády schválili zákonodárci, jak napsala Reuters. Předsedkyně parlamentu na zasedání uvedla, že v souladu s ústavou vznikla nová maďarská vláda. Tepličtí fotbalisté zvítězili ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4-2 a odvrátili tak hrozbu baráže. Severočeši vyhráli ve Zlíně poprvé od prosince 2020 po 5 porážkách a získali jistotu ligové účasti i příští ročník. Před 14. Slováckem mají náskok 6 bodů a lepší umístění v základní části. Ligový nováček Zlín si zajistil pokračování v nejvyšší soutěži už dříve.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Středa přinese hojně oblačnosti, ráno a večer se ale místy může objevit i obloha. Na severu a v horách čekejte přehánky častěji, jinde zaprší pouze ojediněle. Večer bude deště přibývat hlavně na severozápadě Čech. Teploměr ukáže 13 až 17 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech bude o něco chladněji. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Hanvy na frekvenci 1?
1: No, no jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Mami, rozešla se se mnou holka.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: A vrátila nám všechny prostový dozy?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké.